0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dalším hostem, což je lektorka sebeobrany Linda Štuc-Bartová. Krásný den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Založila jste projekt Sebeobrana pro všechny. Studovala jste v Oxfordu hebrejštinu a židovská studia. A pokud to stále platí, tak jste viceprezidentkou Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Tohle všechno zvládáte?
1: A ještě trochu víc.
0: Já bych dnešní pořad ráda věnovala sebeobraně, takže na úvod jednoduchá otázka, proč vás to napadlo se tomu věnovat?
1: Já jsem hledala vhodný druh sebeobrany pro svoji dceru. Když jí bylo 16...
0: Aby se ubránila,
1: tak dostala stipendium do Kanady, do města Winnipeg, které je nejen nejvíce zimní v celé Kanadě, ale je to také místo s největší kriminalitou. A samozřejmě z bezpečných Čech, a Česko je bezpečná země, mě to tak trošku vyděsilo. A se svolením dcery můžu říkat, že měla tehdy 170 cm a 48 kg. Bavil jí zpěv a bavila jí věda. Takže taková éterická víla, někdy při domácích pracech jí říkám mimoňka. A jsem si říkala, ubránila by se tam bez maminky, skutečně jako jsem jí dala do života všechno. Takže jsme vyrazili na pár kurzů a moc jsme tam nepochodili. Dcera o tom mluví jako o mém rodičovském poklesku, asi tak v top 3.
0: Jaké kurzy jste navštívili?
1: Byli jsme na Krav Maga a na jiných typech sebeobrany. A co mi přišlo, že vždycky říkali, nejlepší je utéct, a pak jsme hodinu a půl trénovali ty fyzické techniky. A ve kterých jsme teda nebyli moc dobré, protože prostě do té doby jsme se neprali. Já mám o 10 let starší sestru, takže tam neprobíhaly ani ty sourozenecké boje. Lada je naopak starší, má sice mladšího bratra, ale my jsme dost taková rodina, že jsme nikdy nebyli hodně fyzický na kontakt, takže ani tu průpravu z rodiny neměla a fakt jsme si tam připadali divně. No a já, protože se věnuji propojování vědy s výzkumem, to je ta moje další role, a program Women in Tech, tak jsem si říkala, musí přece někde existovat nějaká metodika, která není jenom pro sportovce. Protože když si vezmeme ty zranitelné skupiny, děti, ženy, seniory, lidé se zdravotním postižením, anebo já se hodně věnuju tomu klientskému násilí, zdravotníci, učitelé, pracovníci státní správy, sociální pracovnice, anebo v soukromé sféře veškerý pracovníci na reklamacích, nebo třeba na call centrech, tam je taky hodně násilí, byť toho slovního, tak musí být nějaká jiná metodika, jak se bránit, nejen ta fyzická, která vlastně by se měla trénovat. No a skrz Izrael jsem se právě dostala k metodice Empowerment Self-Defense, kterou teda já do češtiny překládám jako sebeobrana pro všechny, protože překládá to jako posilující sebeobrana, povzbuzující sebeobrana úplně nedává smysl. Takže díky dceři jsem vlastně udělala takový další úkrok stranou v kariéře.
0: A kdybychom ten oblouk toho příběhu uzavřeli, tak s jakým vkladem do té Kanady vlastně odjížděla?
1: Tak odjížděla právě s těmi lekcemi Krav Magy a Juda. A vlastně jsem mi říkala, hlavně se do ničeho nedostat. Takže prevence, prevence, prevence. A co si na těch kurzech uvědomila, je síla hlasu, což je komunikace, což je vlastně pro nás, pro ženy, velmi silná zbraň. Protože díky tomu sborovému zpěvu dcera je opravdu velmi hlasově nadaná. Takže v mnoha případech vlastně k tomu boji, který se trénuje, ani dojít nemusí. Velmi často stačí vymezení se, slovní, popřípadně útěk. A útěk znova nemusí být vždycky jenom fyzický. Ty situace jde deeskalovat. Pojďme si říct, že nějaký nepříjemný telefonát můžu ukončit. Nepříjemné jednání můžu posunout, můžu přizvat kolegyni, kolegu, nadřízeného, že vlastně ty bitvy si tak trošku vybíráme sami.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně, ale vlastně ta sebeobrana nebo nějaký ten boj, to je vlastně až další krok. Ale jak se vůbec tomu, už jste naznačovala, jak se tomu konfliktu vyhnout? Jak tomu předcházet?
2: Tak já začínám tou prevencí, principem mysli, který je o vědomí, o našich hranicích, ale dejme tomu na úrovni organizací i o různých organizačních nastavení. Protože my jako společnost už můžeme vymezovat, co je chování vhodné a co je chování nevhodné. A tady si myslím, že začínáme mít velmi velký dluh a proto vidíme, jak vlastně roste šikana, jak vlastně roste agresivita spolu ruku v ruce s násilím ve společnosti, s tou frustrací a my tak trošku pokulháváme pozadu.
1: No a já možná do toho ještě malinko vstoupím. Jak to, že se ty hranice posunují? Čím to je?
2: Tak pojďme si říct, že my donedávna jsme byli opravdu velmi bezpečnou zemí. Byli jsme 7., dneska jsme 11. a 12., takže pokles tam je, ale pořád jsme velmi vysoko. Na druhou stranu asi všichni ve veřejném prostoru vnímáme nějakou tu frustraci, hrubost. Teď před Vánocemi stačí být v silničním provozu, anebo stačí si jít něco nakoupit. A tam vidíme, že lidé úplně nejsou ještě naladěni na tu předvánoční atmosféru, že velmi často to hrotí, velmi často to eskalují. Takže mám pocit, že jsme tak trošičku jako zaspali. Zároveň jsme i zaspali v tom, jak se bránit, protože spoustu agresorů si najednou začalo vykládat naší slušnost jako naší slabost. A já vždycky říkám, že je rozdíl mezi hranicemi a zdí a hranicemi ve formě plotu. Ten plot to může být takový nějaký strouchnivělý, plankový, může se tam někdo prohrabat, může někdo dvě planky otrhnout a velmi často ho přeleze. A ty zdi, ty vlastně nás izolují, ale také nás chrání. A myslím si, že je daleko víc témat, kolem kterých bychom měli mít pevné zdi. Rozhodně je to násilí na ženách, které stoupá. Pojďme si říct, co zažily nově zvolené političky, co zažívají novinářky, aktivistky, anebo už třeba ty ženy v těch pomáhajících profesích, které jsem zmiňovala. Takže to je ten první fenomén, že vlastně my jsme si nepojmenovali, co je hodnota a jak to budeme bránit. A s tím jde ruku v ruce, že já si přeju, aby se do tohoto problému vložili nejen jednotlivci, ale i organizace. Protože ta organizační nastavení nás můžou chránit. Jedna pražská nemocnice už má napsáno, chovejte se k našemu personálu s respektem, jinak budou vyvozeny důsledky dle zákona. Mimochodem je to cedule, kterou vidíme na letištích. Jsou snad lékaři a zdravotníci něco méně než letištní personál? A nikdy se setkávám s reakcí, tak to všude budeme mít cedule? A já říkám, ty cedule pojmenovávají, co je vhodné a co už není vhodné, co je tolerovatelné a co už bude postihováno.
1: A reagují na tu aktuální situaci, co tak se děje, kam se ty hranice posouvají.
2: Ještě bych ráda uvedla Kanadu, kterou spoustu Čechů má jako velký vzor pro Českou republiku. Je to země nám mnohem blízká. A když tam jste, tak opravdu v Kanadě jsou na sebe lidé nebo mezi sebou velmi slušní. Vy do někoho vrazíte a on se vám omluví. To je to přirozené nastavení. Na druhou stranu, ty cedule, které jsem zmiňovala, tam vidíte téměř na každém kroku, protože oni si pojmenovávají, že slušné chování je norma a jakékoliv jiné prostě tolerováno nebude.

0: pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Linda Štucbartová, bavíme se o sebeobraně. A když zmíníme další téma, což je agresor, tak často to není člověk, který na nás někde vyskočí zpoza rohu, ale často to může být člověk, který je nám blízký, ať už v pracovním prostředí, anebo třeba doma. Jak ho zase rozpoznat? Jak rozpoznat už ty jemné nuance, které napoví tomu, že se to může postupem času zhoršovat?
1: Tak děkuju za tuto osvětu, protože my, ženy a dívky, se stále bojíme toho pána, co na nás vyskočí z křoví někdy pozdě večer. Já vždycky říkám, může se to stát, ale zejména co se týče těch fyzických a potom sexuálních útoků, ty statistiky jsou 87 až 90% od osob nám známých a blízkých. Já často zdůrazňuji, že opravdu domácí násilí nezačíná fackou na prvním rande. Je tam série určitých červených vstavových vlajek. Ono to naopak začíná velkými gesty, velkými dary, velkou láskou, postupnou izolací, postupným stahováním sítě. My dva si stačíme, kamarádky nepotřebuješ, oni mi tě závidí. No tvoji rodiče vždycky proti mně něco měli. Víš co, já tě dovezu do práce i z práce, počkám na tebe, jo?
0: A psychopatické jednání, přesně, manipulativní
1: kontrolující
0: jednání.
1: Chování. A když vy se ohradíte, tak najednou začne být ta diskuze, ale ty přeháníš, já to s tebou myslím dobře. A takhle jsem to rozhodně nemyslela. Pozor, ženy také můžou být agresorky a manipulátorky, takže není to jenom muži versus ženy, ale ty vzorce tam jsou stejné. Takže rozhodně je to někdo, kdo to s náma nemyslí dobře. Je to někdo, kdo to myslí dobře se sebou. A já vždycky říkám, použijeme komunikační formulaci, pojmenujeme to chování, co nám vadí, a dejme tam nějakou naši emoci a řekněme, co očekáváme. To jsou takové tři principy z teorie nenásilné komunikace. Proč tam mám dát nějakou svoji emoci? To je pro mě ten lakmusový papírek. Protože já nechci být dlouhodobě ve vztahu s někým, ale kdo se cítí špatně, kdo vlastně způsobuje, že já se cítím špatně.
0: Okamžitě mě napadá, jestli to ta protistrana pochopí, jestli nás vyslyší.
1: No, pokud je narcistická, manipulativní, ne, nebo s poruchou osobnosti, tak ne. A to je právě ta červená vztahová vlajka, že v tomto vztahu já být nechci. A pokud vlastně je to jenom přešlap, který může třeba plynout z toho, že pocházíme z odlišného rodinného zázemí, že vlastně v postupem času, jak se zžíváme, tak každý z nás do toho vztahu jde s určitým baťuškem, tak řekne, promiň, neuvědomil jsem si to, už to dělat nebudu. Díky za sdílení.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádiu Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně. A v tom pracovním prostředí, kdy rozeznáme, kdy už ty vztahy jsou nezdravé?
3: Pojďme si říct, že velmi často ty predátoři a manipulátoři to dělají skrytě, velmi šikovně a izolovaně. To znamená, oni si mě vyhlídnou a já si myslím, že se to děje jenom mě, protože třeba nedodávám úkoly v takové kvalitě, možná se někdy spozdím, možná si někdy v té konverzaci nerozumíme a začnu o sobě pochybovat. A opět smyčka se stahuje. Když potom to ženy sdílí, tak vlastně během těch mých workshopů se stane. Mně to udělal taky. Mně to udělala minulý týden a poslední reakce a já myslela, že se to děje jenom mně. Takže znova to sdílení, který je mimochodem jeden z těch principů sebeobrany, který učím, je strašně důležité, nejsme v tom sami. Potom také řekněme si o pomoc. Já nevím, jak to je. Někdy opravdu si možná řeknu, že tahám za ten kratší konec, jsem nevyspalá, možná ten úkol jsem neodevzdala na jedničku s hvězdičkou. A když to ten manipulátor na mě pozná, tak vlastně znova bude tu smyčku utahovat. Tak já můžu jít za kolegy a zeptat se, hele, jak se vám s ním pracuje? Hele, jakou zpětnou vazbu vám dává? Je tam třeba prostor pro pochyby, že on nebo znova ona by nezadali správně ten úkol, že vlastně oni by se správně nevyjádřili, dialog je porozumění dvou osob. Já v tom nemusím být vždy ta špatná. Další máme HR, máme business partnery, jo? Nenechávejme si to pro sebe, protože velmi často s tím pojetím oběti se pojí ten stud, že já si myslím, že za to můžu. Někdy si myslím, že si to i zasloužím. A to je špatně.
2: Já teď rozhodně nechci obhajovat agresory, ale čistě přemýšlím o tom, jestli je to i o nějakém sebevědomí. To znamená, když jsem dostatečně sebevědomá, tak v uvozovkách ten agresor si na mě netroufne. Funguje to takhle, že člověk může pracovat i na nějaké té svojí sebeúctě a právě tom sebevědomí?
3: Já vždycky říkám i sebehodnotě. A sebevědomí je i vědomí sebe sama, své hodnoty. Oni to poznají z naší řeči těla. Oni to poznají z našich pohledů. A určitě, když si tak vybavíte, tak ze svého okolí máte typy lidí, kteří jsou spíše častěji v té roli oběti a mají něco společného. A pak máte kolem sebe lidi, na které by si fakt nikdo netroufnul. Já mám jednu kolegyni, koučku, má asi 160 cm. Je to francouzská, takové ostře řezané rysy. Byla mojí koučkou a mentorkou Karin Genton-Lepé. A ta opravdu má na čele napsáno, na mě to ani neskoušej. A to je malá, drobná, velmi elegantní. Ale svým nastavením, prací s prostorem, řečí tónem. To totiž všechno dělá daleko víc, než to, co my říkáme. A oni to pocítí, protože ti predátoři si vybírají snadné cíle. Oni nechtějí chodit vlastně na tu krav-magu do tělocvičny. Oni nechtějí chodit ani na judo, ani na taekwondo, ani na MMA. Jsou to vlastně sraby.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
4: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zuropa. Coldplay nebo U2. Coldplay nebo U2. Těžká volba. Odpověď

0: ty základní pilíře sebeobrany, tak jaké jsou? Já tady dokonce od vás mám záložku, je jich tedy pět.
1: Takže už jsme říkali mysli princip, který je o té prevenci. Je to o našem sebevědomí, ale je to i o tom organizačním nastavení, kde vlastně organizace můžou říci, tohle už je za čárou a to tady nebudeme tolerovat. Třeba na těch call centrech čím dál tím víc slyšíte upozornění, že hovor je monitorován nejen za účelem zvýšení kvality hovoru, ale i za účelem zvýšení bezpečnosti nebo ochrany pracovníků. A já tomuto velmi tleskám. To potřebujeme přesně. Ten další princip, už jsem to tady nastínila, zakřič komunikace. Ono to totiž vždycky není jenom o křiku. Někdy pauza, někdy dost je daleko účinnější než nějaký pištivý křik. A spoustu žen učím ovšem na workshopech křičet. My, když se za sebe postavíme, tak nejsme ty schopné líderky, komunikátorky, ale jsme ty hysterky. A pak jsme přirovnáni k nějakým domácím zvířatům a další věci už byste vypípali. Takže nebudu je říkat.
0: Takže je křičet a křičet?
1: Je křičet a křičet.
0: Vím, že nejsme teď na tom kurzu, ale mohla byste i tak našim posluchačům vysvětlit, jaký je ten základní rozdíl, nebo co máte na mysli?
1: Já totiž říkám, že nám, ženám, a zase jsou na to výzkumy, a pod stresem jde hlas nahoru. A pojďme si říct, jak všichni reagujeme, když jsme ve stresu, v ordinaci, u lékaře, něco nás bolí a najednou se ozve, a teď posluchačům se omlouvám a připravte si uši. Máte kartičku pojištěnce? Popřípadě na úřadech. Proč jste si to nevyplnil? Takže to je přesně ten stresový hlas, ta frustrace, ten zmar, ale zároveň úplně jako nějaké konstruktivní komunikaci toto nepomáhá. Takže doporučuju raději si hlas posadit níž. Možná nejít do té vysoké intenzity, ale prostě říct dost. Situace se eskaluje, je to pro nás oba důležité, pojďme se k tomu vrátit zítra. Je to takový to první řešit problémy s chladnou hlavou. Někdy, vemte si, budeme vysílat v době největšího vánočního, předvánočního schonu. Je dobré na ty jaksi narážky ani o to odpovídat. Jako představte si, že na vás někdo najíždí vozíkem a můžete znova. Co si to dovolujete? A nebo prostě můžete říct, můžu vám nějak pomoci. To je většinou o zbroji. Oni jsou připravení na boj. A když vlastně takhle se zeptáte, jestli můžete pomoci, tak tím pádem

0: Ten je to splachet.
1: Přesně bitva, která nenastala, což je třetí princip, utíkej.
0: Utíkej.
1: A já ho velmi často pojím s tou deeskalací.
0: No a ještě nám zbývají další dva pilíře.
1: Tak bojuj. O co bojujeme? O zdraví a o život. Pokud si nás někdo vyhlídne kvůli mobilu, pokud si nás vyhlídne někdo kvůli kabelce, je to takzvaný zdrojový predátor, nechce nás, ale chce náš majetek, tak já mu ho odevzdávám. Tímto nezískávám moc bodů u teenagerů zejména. Ano, i mobil? A já říkám, ano, vzdám se i mobilu, protože je to daleko lepší než zdraví a život. Na druhou stranu jsou momenty, kdy opravdu nás někdo škrtí, drží pod krkem, jin nějakým způsobem napadne a tam je pak důležité se bránit a každý se může bránit.
0: A poslední pilíř sdílej.
1: Vyhledejme pomoc, nenechme si to pro sebe, naučme se také reagovat s empatií. To znamená, přála bych si, aby ubylo věd, proč jsi tam chodila, co jsi měla na sobě, nemůžeš si za to tak trošku sama, to jsou prostě za mě tvůj věci, které by neměly zaznívat. A znova, velmi často přispívají k tomu, že ty oběti si to nechají pro sebe, protože místo toho, aby dostali vstřícnou pomoc ve stylu děkuji, že ses mi svěřila, děkuji, že ses mi svěřil, co pro tebe můžu udělat, tak dostanou tohleto odsouzení. Čím více my jako společnost se dopouštíme této sekundární viktimizace, tím více potom nahráváme predátorům. Pojďme si říct, že když o mladých holkách mluvíme tak jako, že si to trošku zasloužili, tak tím rozhodně nepomáháme bezpečnější společnosti. Stejně tak, jako mluvíme o seniorech, jako o těch snadno zranitelných, zmanipulovatelných, někdy, že neumí IT. A proto se velmi často stávají terčem kyberpredátorů, těch, co je připraví o úspory, ale na ty si nikdo netroufne.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štuc-Bartová. Já bych se chtěla teď věnovat, doufám, že něco pozdílíte, ale chtěla bych se věnovat nějakým konkrétním příkladům, co jste třeba od žen nebo i mužů slyšela, jaké příklady, případy z praxe a jak tu situaci třeba vyřešili, abychom mohli inspirovat.
1: Tak já děkuju, že zmiňujete i ty muže, protože u muži velmi často chodí na workshopy s tím, že ne vždycky oni jsou tím terčem, ale že vidí nějakou situaci a jak mají zasáhnout. Takže já bych ještě zmínila ráda 5 pravidel přihlížejícího, protože nám všem je tak jasné, že když já zasáhnu, je to to první D podle 5Ds or bystander interventions angličtiny, tak angličtina má na všechno skvělé zkratky, tak vlastně to první D direct, jakože já tam půjdu, tak tím vlastně můžu ublížit sebe, sobě. Takže to je zejména, nebo to bych řekla, že je velmi chválihodné, ale ne úplně strategické. To další D je delegate, delegovat, a to znamená, já vlastně můžu vzít další 2-3 lidi se mnou. Můžu říct, tamhle se něco děje, pojďme se tam podívat, pojďme pomoct, zorganizovat nějakou tu skupinu. Paralela je, když jsou nějaká hromadná neštěstí, tak je tam potom také vždycky někdo, kdo to řídí. Takže já si ohlídám svoje bezpečí, ale zároveň zareaguju. Co je strašně důležité, abychom posilovali vlastně povědomí, co se děje kolem. Vidíte kolem sebe lidi, kteří mají sluchátka a koukají do mobilu a vlastně já s nadsázkou říkám, že ti už ani často predátora nepotřebují, že jim stačí tramvaj anebo elektroauto. Jo? Podívejme se, kolik kolizí najednou takhle velmi zbytečných začíná být. Takže vnímat kolem sebe a zorganizovat další lidi, nebýt na to sám. To další je vlastně distract, že agresora nechávám stranou a zeptám se toho člověka, co je terčem, můžu klidně sehrát scénku, znám vás ze střední, jak se máš, pojďme chvilku spolu. Už znova to změní dynamiku té reakce.
0: Pardon, co když se stane, že ta oběť řekne, prosím vás, nevměšujte se do nás tady s partnerem, já vás vůbec neznám.
1: Je to velmi
0: to
1: časté.
0: To se také může stát.
1: Může se to stát, tak proto vlastně já vím, že jsem něco udělala. Já zároveň doporučuju, když je to člověk, kterého neznáme, vykat. To znamená, já vás neznám, nechte mě být, odstupte si, protože z těchto jasných pokynů to okolí pozná, že nejde o konflikt mezi blízkými, protože opravdu do konfliktu mezi blízkými nechceme zasahovat. Na druhou stranu pojďme se podívat, jestli občas bychom neměli, protože ty statistiky domácího násilí opravdu nejsou povzbudivé. Takže máme direct, delegate, distract, document. Já to můžu nahrát, ale prosím, nahrávej to tak, aby to agresor neviděl a ne, že to dám na sociální sítě, ale dám to tomu člověku, který byl terčem toho útoku. Nech ten si sám zhodnotí, co s tím udělá. No a vždycky říkám, že někdy se to semele rychle, někdy si na 5D nevzpomeneme, někdy zamrzneme, což je přirozená stresová reakce, takzvaně krve by se v nás nedořezal. Je zcela legitimní říct poté, co to proběhlo, toto nebylo OK. Začít to pojmenovávat a jít zpátky ke sdílení. Co pro vás můžu udělat? Můžu vám nějak pomoct? To je třeba docela i bezpečná taktika v tom firmním prostředí. Dejme tomu po nějaké vyhrocené poradě nebo když zaslechnu nějakou nevhodnou konverzaci, že vlastně tam pořád můžu být jako ten pomocný člověk.
0: Se mnou byla Linda Štuc-Bartová. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Já taky děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

start to crack, would you rescue me?

0: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu.
1: Hit týdne.
0: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na páté místo z devítky poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává bez změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo se z desítky vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Imael Angel a Ultra na T, Move into the Sun.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude Kateřina Chládková, jazykovědkyně a psycholingvistka. Jak se nejlépe naučit jazyk? Jaký má názor na polygloty? A proč zkoumá v rámci jazykovědy miminka? Tak o tom všem budeme mluvit už za pár minut.

0: Michalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Kateřina Chládková. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Jazykovědkyně a psycholingvistka. Tak jestli byste nám na úvod vysvětlila, čemu se vlastně věnujete?
1: Tak já se věnuju tomu, jak si osvojujeme, jak se učíme jazyk, jak ho vnímáme a jak vlastně jazyk se prolíná s celým naším životem, myšlením a jak ovlivňuje to, jak fungujeme ve společnosti.
0: A jak vás tenhle obor napadl?
1: Jak mě tenhle obor napadl? No, mě vlastně napadl v prváku na vysoké, když jsem chodila...
0: V Olomouci,
1: přesně tak. Když jsem chodila do kurzu Šárky Šimáčkové o osvojování řeči, tak jsem se úplně do toho oboru zamilovala a už nebylo cesty ven.
0: A vy jste studovala i v Amsterdamu. Jaký je třeba přístup, kdybyste porovnala tu Českou republiku a Nizozemí v přístupu k jazykovědě?
1: Tak v Nizozemsku to je, nebo aspoň byl, když já jsem tam šla studovat, vyloženě ráj lingvistiky a jazykovědy, psycholingvistiky, neurolingvistiky taky. A tam prostě pracovala spousta prostě špičkových světových lingvistů, kognitivních psychologů, takže tam to bylo to místo, kde jsem prostě chtěla studovat a dál se nějak realizovat. Co vlastně mě jako zasáhlo úplně, co jsem nečekala, jsem věděla, že jdu jako mezi superlingvisty a do skvělé země, ale co jsem nečekala, byl ten přístup toho k tomu vzdělávání. A tady jsem vlastně studovala toho bakaláře a jak jsem řekla, tak kurz v prváku, který jsem absolvovala a namotivoval mě, tak ten byl úžasný. Ale když jsem pak přišla do toho Nizozemska, tak všechny kurzy byly ve stylu prostě diskutujme tady. Průběžně se člověk musel vzdělávat z týdne na týden, opravdu jakoby číst hodně vědeckých článků.
0: Aby bylo o čem
1: přesně,
0: debatovat.
1: A potom jako se vyjadřovat, debatovat. A já jsem opravdu v těch prvních týdnech jako vyloženě z toho, myslela jsem, že uteču, jako že jsem na to nebyla vůbec zvyklá, nebyla jsem na to připravená, co samozřejmě taky mění postupně tady. Ale tohle byl vlastně ten šok, ještě větší vlastně než to, že jdu mezi skvělé lingvisty. Tak to, že ten přístup tam k tomu byl úplně jiný. Jako otřepala jsem se, zvládla jsem to a pak to bylo skvělý, ale ten začátek byl trošku krušný. A byl to jako úplně jiná realita než tady.
0: A studovala jste v angličtině?
1: V angličtině. Většina kurzů v angličtině, něco jsem měla v holandštině, ale to spíš byly jenom ty volitelné. Já jsem totiž studovala nizozemštinu v Olomouci, tak proto jsem mohla, ale většina byla v angličtině.
0: A proč je to ráj, to Nizozemí? Je tam nějaký historický kontext pro tu jazykovědu?
1: Nevím, jestli pro jazykovědu obecně, ale možná je to dáno tím, že Nizozemsko je prostě multikulturní, mnohojazyková, plurilingvní země, protože jsou to historicky prostě obchodníci, takže potřebovali, že jo, se domluvit se všema, s kým obchodovali, takže prostě tam opravdu ty jazyky, různé jazyky, slyšíte na každém rohu, tam podle mě, že v Amsterdamu, kde jsem studovala, až přes 200 různých národností, s tím se samozřejmě pojí všechny ty různé jazyky. Taky je tam spousta bilingvních rodin, protože přistěhovalci mají svoje zděděné jazyky, mluví nizozemsky, anglicky, takže se tam vlastně, je tam velký materiál, na jakém se dá jazykovědně zkoumat. Ten je samozřejmě ve všech zemích, ale tam prostě nějak asi, protože to prostředí bylo tak jako bujné, tak to tam dávalo vzniknout i té vědě.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Kateřina Chládková a naše dnešní téma jednoduše jazyky. Vy mluvíte kolika jazyky?
2: Taková otázka pro lingvisty. Já mluvím jakože nějak uspokojivě nebo tak, abych se komfortně se cítím ve třech jazycích, v češtině, v nizozemštině a v angličtině.
1: A máte touhu, když jste takzvaně od fochu, se učit další a další jazyky, anebo na to není prostor, když je vlastně zkoumáte, anebo zkoumáte to učení?
2: Strašně bych chtěla znát všechny jazyky světa. A vždycky, když zkoumám nějaký jazyk, samozřejmě lingvista, když zkoumá nějaký jazyk, tak ho vůbec nemusí znát nebo nemusí ním umět mluvit. Což samozřejmě je trošku nevýhoda, je dobrý vždycky spolupracovat s někým, kdo s tím jazykem má vlastně vlastní zkušenost z první ruky. Ale jo, zkoumám. Teďka jsme měli experiment, kde jsme Čechy učili maorsky, nebo maorštinu jsme jim pouštili a učili jsme je. A úplně jsem se do toho jazyku zamilovala. Já se vždycky zamiluju do každého jazyku, který zkoumám. Ale vlastně jako za ty meze toho, že to použiju pro experiment a ráda si to poslechnu, nebo se ráda koukám na seriály prostě v severských jazycích, kterým taky jako úplně moc nerozumím. Tak to nejde, no, protože prostě ten čas věnuju tomu zkoumání místo toho, abych se ty jazyky nějak učila.
1: A pomáhá třeba to, když člověk má hudební sluch, má potom lepší dispozice k tomu, aby se učil jazyky?
2: To je dobrá otázka a na té vlastně pořád tak ještě není shoda mezi
1: Zkoumáte
2: lingvisty.
1: To stále?
2: Zkoumáme, já to takhle úplně moc neskoumám, ale z toho, co takhle jako znám za výzkumy a nějak pozoruju ve svých vlastních výzkumech, které nejsou přímo na toto zaměřeny, je, že strašně záleží na té metodě. Pokud použijete jakoby tu horší metodu, kde vám není, k tomu učení se jazyka, kde vám jako není ten zvuk toho jazyka dopřáván dostatečně, tak potřebujete mít dobrý hudební sluch, abyste si to z toho vytáhli, z toho mála. Ale pokud byste ten jazyk dostatečně dostávali v té jeho zvukové podobě, vlastně multimodální podobě plně, tak si myslím, je takový odhad, že nezáleží na tom, jestli máte hudební sluch. A možná pro dobrý hudební sluch nebo horší hudební sluch. A možná proto vlastně je i ten jako rozpor mezi různými studiemi, kdy jedna studie nachází, že má hudební sluch vliv, jiná studie nachází, že nemá. Může to být tím, že ty lidi v těch různých studiích se prostě cizí jazyk učili různými metodami.
1: Dobře, tak může být nějaký jiný předpoklad pro to, abychom byli dobří v tom učit se další a další jazyk? Napadá mě třeba, jestli máme vysoké nebo nižší IQ, jestli mi rozumíte.
2: No, ono záleží na tom zase, jakou metodou k tomu jdete, protože vlastně většina nebo drtivá většina lidí, kteří jsou nějak zdraví, typicky se vyvíjí jako děti, tak si úplně bez problému osvojí svůj mateřský jazyk. Takže vlastně tu kapacitu, nebo mateřské jazyky, víc jazyků, takže tu kapacitu jako a ty mechanismy k tomu, abychom si jazyk osvojili, máme všichni, nezávisle na tom, jaké máme IQ. A potom záleží na té metodě, kterou se ty další jazyky učíte. Pokud třeba používáte metodu, kde jakoby hodně dbáte na to, že si chcete zapamatovat hodně slovíček, nebo pokud vaším cílem je znát co nejvíc slovíček v tom jazyce nebo znát gramatická pravidla, tak potom samozřejmě lidi, kteří mají lepší paměť, tak budou na tom lépe tady při použití téhle metody než lidi, kteří mají horší paměť. Taky asi záleží, jestli jste jakoby primárně člověk, který jako rád má vizuální paměť, hodně vizuálně založenou paměť, že rád věci vidí napsané oproti tomu, když je třeba raději posloucháte. Takže zase záleží na metodě a potom v té konkrétní metodě může člověk s určitými charakteristikami být lepší než člověk s jinými charakteristikami. Ale v té metodě, která by kopírovala to osvojování mateřského jazyka, to znamená opravdu si ten jazyk zažívat a prožívat a vnořit se do něj, tak tam by vlastně neměly nějaké jako rozdíly mezi individuálními lidmi hrát roli.
0: Radio Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Radio Praha, se mnou je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A zajímá mě, jestli jste někdy zkoumali, jakým způsobem funguje takzvaný polyglot, člověk, který zkrátka je schopný se naučit neomezené množství jazyků.
1: Ty jsme neskoumali a asi bychom měli, protože vlastně tyhle podobné otázky vlastně vyvstávají strašně často, nejenom jako zvenčí vůči nám, ale vůči naší laboratoři, ale i jakoby v nás samotných. Co jsem takhle jakoby odpozorovala nebo četla z rozhovoru s polygloty, tak, které jsem ani sama nikdy nedělala, fakt to musím napravit, tak oni opravdu si dávají na začátku hodně času prostě si ten jazyk pouštět do uší a co nejvíc se na něho prostě naladit, opravdu na něho vplout, nasát co nejvíc prostě tu zvukovou podobu toho jazyka, případně i se dívat na to, jak lidi vlastně ten jazyk artikulují. Takže vlastně velmi zrychleně a velmi zhuštěně to, co zase děláme v našem mateřském jazyce všichni, v tom cizím jazyce někteří z nás, asi ne většina. A potom vlastně asi oni, aby si zrychlili zase to učení, tak nechodí po světě a nenechávají na sebe působit ten jazyk a tam se objeví jedno slovíčko, vidí ho tam, že jo, vidí tam prostě auto, tak zjistí, jak se řeklo auto, ale pak už opravdu jdou zase na tu paměť a na ten drill potom, co teda se naladí na ten jazyk a drillují se prostě ta slova a opakují si různé ty prostě gramatické konstrukce. Takže bych řekla, že jakoby velmi zhuštěně dělají možná něco trošku podobného jako v přirozeném učení malé děti, ale už tam jsou i ty aspekty nějakého prostě drillu, aby stihli vlastně za ten svůj relativně krátký lidský život prostě se naučit desítky různých jazyků. Ale je to můj takový odhad, možná to každý z nich dělá jinak a opravdu jako by stálo za to nějak prozkoumat.
0: Ale jsou polygloti, kteří jsou schopní se naučit cizí jazyk třeba během několika týdnů i měsíců, což už zavání nějakou výjimečností, genialitou a z toho vyvozuji, že není možné je úplně zkoumat nějakým běžným výzkumem, kdyby se zařadilo více podobných lidí.
1: To určitě ne, to je určitě speciální skupina a určitě mají nějaké speciální nadání nebo nějaké speciální schopnosti. Možná mají opravdu jako velmi dobře vyvinutou sluchovou percepci, taky určitě tu paměť. Další věc je, že se určitě nestydí mluvit, když už se ten jazyk aspoň trošku naučí, tak si to i potom říkají a nestydí se prostě na ten jazyk říkat, což spoustu lidí blokuje, když se zkouší učit cizí jazyk. A určitě by to byla speciální skupina a bylo by velmi zajímavé zjistit, jak funguje jejich mozek, když vlastně se s tím novým jazykem setkají a postupně se jej učí.
0: Protože kdybychom je do určité míry pochopili a poznali, jak fungují, tak bychom to mohli potom aplikovat na další a další lidi, kteří by se pak jednodušeji mohli učit jazyky,
1: určitě,
0: když to zjednoduším.
1: Je to jedna z cest, ale zase si musíme uvědomit, že pokud chceme v životě dělat i něco jiného, než se učíme jazyky, tak je asi jako nedoženeme, protože opravdu, když se chcete jazyk naučit a i třeba jako ten polyglot, musíte tomu věnovat prostě strašně moc času. Tím pádem si ten čas musíte na něčem jiném ubrat. Takže tam potom jde i o tu motivaci. Pokud je člověk jako motivován, opravdu zná desítky jazyků, tak by stálo za to je nějak zkusit skopírovat.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a jak si tak povídáme, tak mám pocit, že nejjednodušší forma, jak se naučit jazyk, je poslouchat. Prostě poslouchat ten jazyk, aby se nám dostal pod kůži.
3: Tak, poslouchat a nejenom poslouchat, ale vlastně se i dívat prostě na život v tom jazyce, na nějaké interakce. Takže prostě filmy, seriály, to se úplně nabízí. Na začátku poslouchat, teda nějak to navnímávat, koukat na ten jazyk nebo na komunikaci v tom jazyce, ale určitě nezůstat jenom u toho poslouchání a až cítím, že už něco mám naposloucháno, tak nečekat a začít prostě nějak se i sám projevovat. Aby tam nebylo to, že budu jenom rozumět, někdo může mít za cíl dobře rozumět a stačí mu to, ale pokud chci i sám mluvit, tak musí přijít ta fáze, že opravdu překonám ten svůj ostych i za cenu, že budu mluvit s chybami. Je to úplně normální mluvit s chybami na začátku. A konec mluvíme s chybami u konce, jako, nebo když známe jazyk dobře, tak děláme chyby. A nebát se a prostě začít tím jazykem mluvit, protože i to, že slyším to, co já říkám, tu vlastní zpětnou vazbu do uší, srovnávám to s tím, co říkají ostatní, tak vlastně už ten můj mozek vlastně i podvědomě to tam prostě trošku poupraví ta kolečka a příště to řeknu trošku líp, aniž bych si to vlastně vědomě nějak opravoval.
2: A můžete zmínit základní pilíře toho přirozeného učení jazyka? První věc teda poslouchat.
3: Na začátku určitě poslouchat, navnímávat, zapojit všechny modality, takže i koukat na ty interakce v jazyce. Při tom poslechu klidně i nějak jakoby si tancovat nebo prostě pohupovat rukou si
2: do rytmu toho
3: jazyka. Přesně tak, tak abych se na něho opravdu naladil. Potom nesnažit se na začátku číst a nějak si zvědomovat nějaká pravidla nebo poučky. Další by bylo tam motivace, že mít motivaci, ne, já se potřebuji prostě do 3 měsíců naučit tady tenhle jazyk, protože prostě mi to řekl můj šéf, že potom dostanu třeba přidáno, ale nějak se zkusit seznámit s tou kulturou, která se k tomu jazyku váže, zkusit se do ní aspoň trošku zamilovat, do té kultury, protože to strašně moc pomůže. Tam bude potom ta motivace, že chci poznat tu novou společnost, zařadit se do té nové společnosti a kultury.
2: Je pravda, že třeba Italové vyjadřují svoje emoce úplně jiným způsobem než třeba Dánové. A to je často propojené s tím jazykem. Přesně. A s pochopením toho principu.
3: Je tam vlastně, ten jazyk není jenom o té verbální komunikaci, ale o těch gestech, o tom všem, co k té komunikaci patří. Takže vlastně tím, že si budu osvojovat nový jazyk, tak se o mě opravdu stane trošku zase, získám i novou nějakou osobnost k té svojí, co už mám.
2: Na druhou stranu, když si představím české školství a jsem český malý žáček, tak když se začnu učit anglicky, tak zřejmě bych tam nejprve měl poslouchat. Ale takhle to vůbec nefunguje v tom školství.
3: Strašně se to liší. Nejenom mezi školami, ale i v rámci školy, jakou zrovna dítě dostane paní učitelku, nebo pana učitele. A opravdu jsou učitelé, kteří prostě se informují, prostě sledují ten vývoj v oboru a dopřávají těm dětem hodně poslech, pouští jim prostě seriály, nějaká videa, pak s nimi o tom mluví v tom cílovém jazyce. A hlavně nehodnotí je. Nebo je teda hodnotí jenom jedničkama, tak jako, že to je prostě jazyková výchova. Pak jsou učitelé, kteří prostě si tu práci, nechci říct úplně zlehčí, ale prostě dají dětem ty seznamy těch slovíček a naučí se slovíčka.
2: A tam drill.
3: Přesně, a napíšeme si písemku. Tím jednak vlastně jako vůbec nevyužívají to, že ten dětský mozek opravdu má velkou kapacitu prostě do toho nového jazyka vplout úplně bezděčně. A vlastně i trošku potom zabíjí tu chuť toho dítěte se učit ten jazyk, když třeba dostane špatnou známku z toho testu na slovíčka, který vlastně s osvojováním jazyka nemá toho moc společného. Takže jsou obrovské rozdíly a bylo by skvělé, kdyby učitelé zkusili aspoň v té první, druhé třídě, že jo, teď už budeme od první třídy mít angličtinu povinně, ten jazyk zprostředkovat dětem opravdu nějakou hravou, nenásilnou formou, taky je seznamovat s tou kulturou. A v tom cílovém jazyce ideálně.
2: A vlastně nenutit mluvit zpočátku.
3: Na začátku vůbec, to vlastně zmiňujete dobře, to je taky jedna vlastně z chyb, která tomu v té velmi rané fázi škodí, že jsou děti nuceni od začátku vlastně mluvit, přitom ještě ten jazyk skoro ani neslyšeli. Ale zase není to všude a líší se to mezi učiteli a mezi školami.
0: Viny.
1: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2. Coldplay nebo U2. Těžká volba. Odpověď?

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a ve studiu je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A když zůstaneme u těch dětí, tak jak fungují vlastně bilingvní děti? Protože tam často rodič jeden mluví česky, druhý dejme tomu anglicky a to dítě postupem času umí perfektně oba ty jazyky.
2: Je to tak, když se bavíme teda o simultánně bilingvních dětech, to znamená těch, co mají dva nebo víc jazyků hned od narození nebo od velmi brzkého kojeneckého věku, tak si prostě paralelně osvojují ty dva jazyky, pokud maminka mluví jedním, tatínek druhým. Pokud vlastně je slyší i takhle jakoby vyváženě, zhruba 50-50%, což jako je velmi raritní, vždycky jeden jazyk trošku, nebo často jeden jazyk trošku převládá, tak si vlastně paralelně podobně rychle oba ty jazyky osvojují. Jsou i nové studie, které ukazují, že tady ten vývoj jazyka u bilingvního dítěte je zcela srovnatelný s vývojem jazyka monolingvního dítěte. To znamená, zhruba v roce života začne dítě říkat svoje první slova, ať už je bilingvní nebo monolingvní. Za 6 až 12 měsíců začne spojovat vždycky dvě slova do věty, zase ať už je bilingvní nebo monolingvní. Takže není tam jakoby nějaké zpomalení jazykového vývoje, ale samozřejmě pokud dítě třeba má většinu v češtině a trošku v němčině nebo ve francouzštině, v jakémkoliv jiném jazyce, tak bude víc slov říkat v češtině, protože je tam prostě víc inputu v češtině.
1: A když je to 50-50, maminka češka a tatínek, dejme tomu Brit, tak vybere to dítě, kterým jazykem začne mluvit dřív, anebo je to opravdu půl na půl, že i kombinuje tu češtinu s angličtinou?
2: Ono to nevybírá záměrně, ale třeba v té kombinaci, co jste zmínila, angličtina čeština, tak angličtina má kratší slova než čeština, zejména ta dětská slova, má jednoslabičná slova často. Některá se třeba jednodušeji vyslovují než ty české ekvivalenty, takže děti třeba začnou říkat první slova v angličtině, protože se jim to prostě líp artikuluje, protože v jednom roce ještě neumí tak dobře artikulovat. Ale vyvíjí se jim slovník v obou jazycích. A třeba ten ekvivalent v češtině znají pasivně, ale zatím ho neříkají. Taky můžou mít ta různá slova spojená s tou určitou, s tím rodičem nebo s tou kulturou jazykovou. Takže třeba pokud je francouzsko-české miminko, tak croissant bude říkat ve francouzštině, protože to je prostě kulturně spojené nebo něco podobného. Děti budou ty jazyky mixovat, takže půlka prostě věty bude v jednom jazyce, půlka v druhém jazyce, nebo celá věta v jednom jazyce vloží do toho slovo, nebo jenom koncovku v tom druhém jazyce. To není vůbec žádný znak nějaké jako nekompetence nebo chybného vývoje. To dítě vlastně úplně krásně využívá všechny ty zdroje, co má, a protože prostě zrovna je mu vhodnější tam plácnout to české slovo do té věty, tak ho tam dá. Ostatně my jako dospělí, když mluvíme víc jazyky, tak to děláme taky. Třeba v pracovním kontextu často používáme slova z angličtiny, protože se zrovna hodí líp.
3: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
4: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
3: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
5: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Rádio Praha. 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je Kateřina Chládková. A v rámci vašich výzkumů jste zkoumala i miminka. Proč a co jste zjistila?
2: My zkoumáme miminka vlastně od narození zhruba do 2 let věku, potom už jsou to, pak už jim neříkáme miminka, ale ty novorozenci, úplně hned miminka po narození, tak nás zajímalo vlastně, co už se učí prenatálně, předtím, než se narodí. Protože děti už je dlouho známo, že poznají po narození hned hlas matky, od hlasu jiné ženy poznají taky svůj mateřský jazyk. Tak my jsme s těma miminky zkoumali, jestli poznají, i když někdo mluví jejich mateřským jazykem, trošku znerodili přízvukem nebo s netypickým přízvukem. Takže jsme jim pouštili češtinu, jako běžnou češtinu, a potom češtinu, kterou ta mluvčí vyslovovala jenom trošičku jinak. Jako moc to ani vlastně byste to nepoznali. No a zjistili jsme, to je teda výzkum doktorantky Martiny Dvořákové, že hned po narození opravdu novorozenci čeští, kteří jsou vystaveni jenom češtině prenatálně, poznají to tady poznají. Tyhle malinké odchylky, takže moc dobře poznají, co je jejich mateřský jazyk.
1: Na druhou stranu, když se zeptám úplně jednoduše a vlastně banálně, tak by se dalo očekávat, že to takhle dopadne, nebo?
2: No, to je otázka. To se vlastně my stále přesně nevíme, co všechno se miminka v té děloze nebo v tom prenatálním vývoji učí. Tady tohle je vlastně takový, bych řekla, docela jako pro lingvistiku přelomový objev, samozřejmě, je to náš výzkum. Ale ono se dřív mělo za to, že miminka při narození poznají opravdu jenom rozdíl mezi jazyky, které jsou od sebe hodně jiné. Takže třeba ruština, italština. A vlastně se to neskoumalo na úrovni jazyku, nebo ukázalo se jenom jednou, že v jednom výzkumu miminka nedokázala, myslím, rozlišit mezi francouzštinou a italštinou, což ale zase nic neznamená. Pokud nenajdu výsledek, neznamená to, že tam není. Tak jsme vlastně chtěli jít ještě dál a mimo to, že testujeme čeština versus jiné jazyky, kde taky vidíme při narození, že mozek opravdu reaguje úplně jinak na ty různé jazyky, tak nás zajímalo, jestli opravdu úplně tenhle detail, jako malinká, tam byla jenom malinká změna rytmu, že ta mluvčí vyslovovala přízvučné slabiky trošku dlouhou, než by je vyslovovala normálně. Tak jenom tady tuhle malinkatou změnu vlastně v délce slabiky ve slově, to miminko poznalo, že ta čeština je prostě trošku jiná, než bylo zvyklé z té dělohy.
1: A ty poznatky z těchto výzkumů potom použijete jakým způsobem v praxi? Co vám to říká o té vědě?
2: Je tam vlastně víc cest, kde se to dá použít. My děláme hlavně základní výzkum tady s těmi miminky, takže ještě úplně takhle jakoby do aplikované praxe nejdem, ale tím, že zjišťujeme, co všechno malá miminka umí při narození, mimo to jsme třeba testovali, jestli mezi jakými slovy jejich mozek slyší rozdíl hned po narození, tak by se to dalo použít v diagnostice, vlastně kde ke screeningu sluchu by mohl přijít ještě test přímo takhle na to, jak mozek zpracoval ne teda jenom jestli funguje to ucho a ta sluchová dráha, ale jak vlastně mozek zpracovává řečové podněty, protože prostě řeč je prostě zásadní komunikační nástroj. A potom další aplikační linka je, že se snažíme pochopit, jestli vlastně ty podobné mechanismy, které vidíme hned na počátku osvojování mateřského jazyka, by se daly implementovat právě pro ty dospělé anebo starší děti, aby jsme jim zjednodušili to učení se jazyku cizích.
1: Se mnou byla Kateřina Chládková, moc děkuju za rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
1: Na Rádiu Praha.

0: To byla Miley Cyrusa Flowers, je 6 hodin, ve studiu se mnou je Vašek Miller. Máme pro vás dnešní první zprávy, je pondělí 17. srpna, hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Praha zavádí kartu pěstouna, náhradním rodinám v hlavním městě nabídne zvýhodněné vstupné nebo slevu v obchodech. Vládě skončily prázdniny, kabinet bude jednat o opatřeních proti suchu. Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří do Německa. V Praze bude oblačno, zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy s bouřkami. Teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pěstounské rodiny v Praze budou moci využívat digitální kartu pěstouna. Schválili to pražští radní. Rodina má přinést různé slevy. Projekt se magistrát spustit v příštím roce. Konkrétní výhody a funkce karty nastaví magistrát podle průzkumu potřeb rodin, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
2: Chceme k tomu také postupně přizvat všechny organizace, ať už městské nebo divadla, sportovní kluby a další firmy a poskytovatelé služeb, kteří by mohli pěstounům například nabídnout slevu při té neskutečné práci, který oni odvádějí.
0: Mladí lidé v Praze 3 chtěli podle průzkumu městské části dostupnější psychologickou péči na školách. Vyplývá to z dotazníku, který vyplnilo 1400 žáků základních a středních škol. Odpověď radnice využije pro přípravu nových projektů, říká mluvčí Prahy 3 Petr Habaň.
3: Výsledky ukazují, že klíčovými tématy jsou bezpečí ve veřejném prostoru i ve školách, dostupnost atraktivních míst pro trávení volného času, také potřeba psychologické a poradenské podpory, zlepšení klimatu na školách a možnosti, jak komunikovat s mladými lidmi.
0: Vládu dnes čeká první zasedání po dvou týdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
4: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
0: Znovu taky začne pracovat Národní koalice proti suchu, která v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků nebo zástupců samospráv. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa, informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Haut-Fagne a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa. Pomůže i vrtulník z Česka. Česká atletická výprava skončila na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Jako poslední to mohla v Birminghamu změnit Kristýna Sasínek-Meky. Česká reprezentantka ale byla ve finále běhu na 1500 metrů sedmá. Britská sprinterka Amy Huntová získala jako první na jedno mistrovství Evropy 4 zlaté medaile. S domácí smíšenou štafetou na 4x100 metrů triumfovala i Dina Ešerová-Smithová, která vybojovala rekordní 8. kontinentální titul v kariéře. Švédský tyčkař Armand Duplantis získal 4. evropský titul v řadě. V Praze bude oblačno, zataženo, odpoledne s deštěm i přeháňkami, místy i bouřkami, a to silnými. Ráno, dopoledne a večer srážky jen ojediněle. K večeru bude částečně ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. V silných bouřkách se mohou vyskytnout menší krupy, přívalové srážky kolem 30 mm a nárazy větru okolo 65 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice. Co se na nich děje, bude dnes ráno a dopoledne z dopravního infocentra sledovat kolega Lukáš Miller. Zdravím tě.
6: Taky zdravím, hezké ráno, tak zatím se toho neděje moc. V metropoli je teď po 6. hodině klidný provoz, pouze menší kolona na asi 5 minut je v Českobrodské ulici na příjezdu do Běchovic směrem do centra a na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova Slaného u letiště na 2. kilometru před zúžením. Tam je průjezdný pouze jeden pruh a menší fronta, také asi na 5 minut.
5: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: minut po šesté startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 17. srpna. Mimochodem svátek mají Petra a Petruše, tak všechno nejlepší holky. A co nás čeká? Třeba Tame Impala, Jenny, Drákula. Taky Sia a Together. No a hezké ráno a příjemné vstávání s námi přeje Honza Chlaň.
7: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: byla Sia Together ve 6:45 na Rádiu Praha. Koukal jsem na Facebook a v hlasování, ve kterém vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát dneska večer ve vinilu, kde proti sobě stojí Coldplay s deskou We Wanna Vida or Death and All His Friends, naproti tomu U2 a jejich Zooropa, se to překlopilo, vítězili U2 s 33 hlasy, ale teď mají 630 Coldplay, takže to vypadá úplně jinak než včera. Každopádně hlasuje se až do dnešního poledne a ještě se to pořád může změnit. Praha je nej.
1: Za zdmi Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním z nejkrásnějších míst staré Prahy. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, hlavně odpoledne déšť, přehánky a místy i silné bouřky. Večer by ale srážky měly se uklidnit a ubyde i oblačnosti. Maxima dnes jen 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. Lukáši, zdravím tě, jak to vypadá?
2: Také zdravím, tak zatím docela dobře, teď po 6:45 je v Praze stále zatím spíše klidnější provoz, menší kolona zůstává v Českobrodské na příjezdu do Běchovic, zdržení asi 5 minut, začíná se plnit postupně ulice v Holešovičkách, směr centrum a tunely u Bulovky zatím naberete asi 5 minut, neprůjezdná je dnes ráno Prosecká ulice a to obou směrně u Bobové dráhy, je to kvůli poškozeným trolejím, dá se to objet přes Vysočanskou a Sokolovskou ulici. A na dálnici D7 se plní příjezd do Prahy z Chomutova kvůli omezení u letiště, kolona ze 4. kilometru, zdržení do Prahy asi 10 minut.
0: Díky moc, měj se.
2: Naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit
0: týdne. Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 9. místě startují Vesna a Ben Cristoval. Já si tě brát nebudu.
4: Hit týdne.
0: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na 5. místo z 9 poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává beze změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na 3. místo se z 10 vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. A 1. místo, stejně jako minule, Ižel, Imael Angel a Ultrana T, Move Into The Sun.
4: Hit týdne.
0: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
4: Praha.rozhlas.cz.
3: Hit týdne.

0: Tak to byly Imagine Dragons a Next to Me. Je půl sedmé, posloucháte Rádio Praha v pondělí 17. srpna. Dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, po dvou týdenních prázdninách dnes zasedá vláda. Řešit bude hlavně sucho a jeho dopady. Premiér Andrej Babiš ANO řekl, že vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda reaguje pozdě a nedostatečně. Stát chce založit nový fond na podporu startupů a inovativních firem. Z rozpočtu má získat asi miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční. Pokud fond vláda schválí, mohl by fungovat od příštího roku. V Česku je nedostatek asistentek, které chodí na poporodní návštěvy. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové si některé ženy kvůli dlouhému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v šesti nedělí nárok až na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. Kvůli epidemii eboli v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Současnou epidemii eboli způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. V Praze bude oblačno zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy s bouřkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže koukneme na silnice s Lukášem Millerem.
3: Hezké ráno, tak v Praze už sílí provoz směrem do centra. Komplikace jsou navíc v Cínovecké, směr centrum před sjezdem do Kbelské. Hlášená nehoda, kolona je od sjezdu na Čakovice, zdržení okolo 10 minut. Začíná se plnit pak i dál Liberecká, také v Holešovičkách. Směr centrum pomalu se jede od sjezdu na Prosek až do Holešoviček Bulovce, tam je to asi na 10 minut. 10 minut se popojíždí také po Štěrboholské spojice, a to od Běchovic k Průmyslové k Europarku. Pomalejší provozy pak také na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, zpomaluje se u sjezdu na Barrandov okolí 16. kilometru. Plní se pak Karlovarská ulice směr centrum před Slánskou na Bílou horu, zdržení asi 10 minut. 10 minut se popojíždí i v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich. A na dálnici D7 ucpaný příjezd do Prahy ze Slaného před omezením u letiště, kolona ze 4. zdržení 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: V ranní Praze po půl sedmé Calvin Harris a Jay-Z Satisfy a nebo Eva Farná Neříkej, co má se stát.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 6:45. Kulturní centrum Stalin pod letenským metronomem funguje od roku 2015. Letos mu kvůli narušené statice hrozil konec. Po tlaku veřejnosti ale Praha rozhodnutí změnila a provoz pokračuje.
1: Pod letenským metronomem se za posledních 11 let vystřídali stovky koncertů, DJů i dalších akcí. Stalin ale není jen kulturní centrum. Pro mnoho Pražanů je především místem, kde se potkávají lidé. Někdy kvůli hudbě, jindy jen kvůli výhledu na město. Letos mu ale hrozilo, že po sezóně definitivně skončí. Pražští radní totiž v květnu rozhodli o jeho vyřazení z takzvaného tržního řádu. Ten určuje místa, kde je možné provozovat obchodní činnost, tedy mimo jiné prodávat občerstvení. Popisuje pořadatel kulturního místa Jan Faltis, kandidát do komunálních voleb za Praha 2 sobě.
2: Ale existuje tam výjimka, což je pořádání kulturních akcí, takže my jsme vlastně mohli být otevřeni pouze během těch kulturních akcí. Nicméně, ale na začátku sezóny jsme takhle přišli o jenom to, že jsme mohli být otevřeni bez jakýhokoliv programu, což se samozřejmě negativně projevilo na ekonomické situaci celé sezóny.
1: Organizátoři tvrdí, že to dopadlo nejen na ekonomiku, ale i na samotný stav prostoru.
2: My jsme na místě suplovali úklid a toalety. Pokud jsme zavření, tak ani se neuklízí, ani nejsou toalety. A to se potom negativně projevilo na stavu celého místa.
1: Proti rozhodnutí radních protestovalo také mnoho návštěvníků. Provozovatelé tak spustili petici, kterou podepsalo přes 3,5 tisíce lidí.
2: A lidi nám psali, že tam potkali svoji životní lásku, že tam zažili nejkrásnější večery v Praze, což takhle vlastně zpětně viděno bylo jako hezký si přečíst.
1: A město nakonec svůj původní krok začalo měnit. Rada Prahy schválila návrat Stalinu do tržního řádu. Podle provozovatelů musí ještě uplynout 15 dní od zveřejnění změny na úřední desce. Reálně by tak mohl plnohodnotný návrat přijít až začátkem září, tedy v době, kdy letošní sezóna pomalu končí.
2: Ty přesný čísla ještě neznáme, takže to se stejně bude dít až v průběhu podzima, kdy si to všechno jako spočítáme, ale rozhodně to nebude patřit k našim nejsilnějším sezónám. Když už jsme tu sezónu rozjeli, tak jsme ji chtěli zachovat. Doufáme i, že díky teda tady petici i toho, co říkali teda političtí zástupci, tak pevně věříme, že příští rok sezóna pojede jako předtím.
1: Letos tedy Stalin pod metronomem ještě zůstává. Pořadatelé mají naplánované další akce podle aktuálního programu až do poloviny září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Dnes tedy v pondělí 17. srpna bude v Praze oblačno až zataženo, hlavně odpoledne déšť, přehánky a místy i silné bouřky, večer ale srážek i oblačnosti ubyde. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
3: Hezké ráno, tak v Praze už je silný provoz směrem do centra, řada komplikací, třeba v Cínovecké směr centrum před sjezdem do Kbelské, tam řeší nehodu dodávky s osobním autem, blokují prostřední pruh, kolona je z dálnice D8 od Zdiba asi na 15 minut. A silný provoz pak pokračuje i dál, v Liberecké se popojíždí od sjezdu na prosek do Holešoviček, zdržení dalších 10 minut. Komplikace jsou v ulici 5. května směr centrum, kousek za jižní spojkou před sjezdem na Kačerov, v pravém pruhu stojí osobní auto a zpomaluje se. Na Štěrboholské spojce silný provoz, v koloně se jede od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, zdržení 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i v Bělohorské z centra, před Vypichem je fronta od Kláštera. 15 minut se popojíždí také na Pražském okruhu z D1 směr letiště, od Lochkovského tunelu až ke sjezdu na Barrandov. A na dálnici D7 se plní příjezd do Prahy z Chomutova, u letiště na 2. kilometru je zúžení, průjezdný jeden pruh, kolona z 5. kilometru na 15 minut, navíc na konci kolony tam řeší i nehodu dvou aut v levém pruhu.
0: Děkuji ti, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno, tak...
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Ministři čeká první zasedání po dvou týdenních prázdninách. Řešit budou aktuální sucho. 14 základních a středních škol v Česku začne školní rok později. Šéfka unijní diplomacie Kalasová plánuje na podzim rozšířit protiruské sankce. Bude oblačno, zataženo odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy i s bouřkami. Teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda dnes bude na první schůzi po dvou týdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
2: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
0: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlosti asi metr za týden. Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Získat by měl z rozpočtu zhruba miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond by měla spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční, potvrdila pro Český rozhlas její předsedkyně představenstva Barbora Pošívalová.
3: Fond by mohl začít fungovat někdy z kraje příštího roku. Vše bude záležet na tom, kdy bude tento materiál projednán vládou.
0: Fond by měl miliardu korun dostat z peněz vrácených Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci operačního programu pro konkurenceschopnost. Peníze nepůjdou do konkrétních firem, ale mají směřovat do vybraných 5 až 7 fondů rizikového kapitálu, které podporují inovátory v oblastech, jako je kyberbezpečnost, biotechnologie nebo AI. Začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 10 základních a 4 střední školy v republice. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
4: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později, v pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských objektů se podle ní zvýší o třetinu. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o více než 1 bilion eur, přepočtu asi 24 bilionů korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila v červenci. Fotbalisté Liberce remizovali ve čtvrtém kole šance ligy se Slavií 1-1. Slovan tak jako první tým v sezóně obral obhájce titulu o body. Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0. A americký cyklista Andrew August ovládl domácí závod Czech Tour. Triumfoval před Italem Alessandrem Fanchelem, který vyhrál závěrečnou čtvrtou etapu z Kroměříče na Pustevny. Nejlepší z Čechů Václav Ježek dojel čtvrtý a obsadil 7. místo. Jan Hirt byl celkově 9. V Praze bude oblačné, zataženo odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami, a to silnými. Ráno, dopoledne a večer srážky jen ojediněle, k večeru bude částečně ubývat oblačnost. Teploty 23 až 25 stupňů, v silných bouřkách se mohou vyskytnout menší kroupy, příbalové srážky kolem 30 mm a nárazy větru okolo 65 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra? Hezké ráno, tak vidím ranní špičku, navíc komplikace stále v Cínovecké do centra, před sjezdem do Kbelské, tam překáží nehoda dodávky s osobním autem v prostředním pruhu a kolona je z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby na 15 až 20 minut. Silný provoz pak pokračuje i dál, to už je Liberecká ulice, 10 minut naberete od sjezdu na prosek do Holešoviček. Na Štěrboholské spojice se tvoří kolony směrem na Lanový most a to od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, zdržení 10 minut, ucpává se pak i Barandovský most směrem na Smíchov. Kolona pokračuje i za mostem do Dobřížské, do tunelu Mrázovka, zdržení celkově 15 minut. 10 minut se stojí v koloně Bělohorské z centra před Vypichem, kolona asi na 15 minut je pak i na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště a to od Lohkovského tunelu ke sjezdu na Barandov. A na dálnici D7 stále ucpaný příjezd do Prahy z Chomutova, u letiště je zúžení, navíc tam řeší i nehodu a kolona z 5. kilometru na 4 hodiny.
6: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: S Radiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí 17. srpna. Máme 6,5 minuty po 7. Hezké ráno. Za chvilku Tera, Do You See? A taky třeba Purple Disco Machine a Retrosonics Ghost Town.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Dobré ráno a do you see? Je 7:45, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Po zhruba 6 hodinách vyšetřování nehody porota vrátila verdikt náhodné smrti. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Traktory této značky se staly pýchou našeho průmyslu. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
5: Rekordman v české i československé historii.
4: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Nějaký podobný šutér by se určitě zase moc hodil. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude oblačné až zatažené, hlavně odpoledne s deštěm, přeháňkami, možná i silnými bouřkami, večer ale srážek i oblačnosti ubude. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 18 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. Lukáš Miller je v dopravním infocentru, zdravím tě.
6: Jsem tady, hezké ráno, tak v Praze je silný provoz, navíc komplikace přetrvávají v Cínovecké ulici směrem do centra, kousek před sjezdem do Kbelské ulice, stále řeší nehodu dodávky s osobním autem v prostředním pruhu, v koloně se jede od sjezdu od dálnice D8 od sjezdu na Zdiby, celkově to zdržení asi 15 minut. A silný provoz pokračuje i o kus dál v Liberecké ulici, na příjezdu do Holešoviček 10 minut postojíte od sjezdu na Prosek. Ucpává se vak, poměrně dost jižní spojka směr Smíchov, okolí Barrandov mostu, zdržení do Dobřížské ulice k tunelům asi 20 minut. Na Štěrboholské spojice se jede v koloně od sjezdu na Bychovice k Průmyslové, tam je to na 10 minut. 10 minut se stojí také ve Velzenově ulici a to před omezením u hlavního nádraží obou směrně. A kolonu asi na 15 minut čekejte na Pražském okruhu vždy před sjezdem na Ořech, stojí se od Plzeňské D5 a také v opačném směru od Vlochkovského tunelu.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Robbie Williams a Pretty Face, je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, Praha nechá v Běchovicích opravit ulici Kijalovce. Práce začnou do konce letošního roku a magistrát za ně zaplatí bezmála 28,5 milionu korun. Schválili to pražští radní. Silnice bude mít asfaltový povrch místo současné uježděné drti. Vznikne tam také chodník a parkovací stání. Součástí projektu je i 7-metrová ocelová lávka pro pěší přes Rokytku. Dnes skončí lhůta pro odstranění případných chyb v kandidátních listinách do komunálních voleb. Strany a hnutí na možné nedostatky museli upozornit registrační úřady nejpozději do poloviny minulého týdne. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Komunální volby budou 9. a 10. října. V Česku i včera padaly teplotní rekordy. Pro neděli je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo třeba i v Kroměříši nebo ve Štemberku na Olomoucku. Ve 36 letech zemřela americká herečka Hayden Panettierová. Televizní stanice ABC to řekla její rodina. Příčina smrti je zatím neznámá. Panettierová hrála v televizních seriálech Nashville nebo Hrdinové. Svou kariéru začala už jako dítě. Panettierová otevřeně mluvila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresemi. Bude oblačno, zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy s bouřkami. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, připravený je s nimi Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze stále je silný provoz, navíc komplikace přetrvávají v Cínovecké do centra, před Kbelskou dořešují nehodu dodávky s osobním autem, blokován je prostřední pruh a kolona je nesouvislá už od sjezdu na Zdiby z dálnice D8, zdržení 15 minut. Kolona pak ale pokračuje i dál za nehodou, teď už od Kbelské až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka čekejte 10 minut navíc. Ucpává se jižní spojka směrem na Smíchov, kolona začíná už před Barandovským mostem a pokračuje až za most do Dobřížské ulice, čekejte 15 minut navíc. 10 minut naberete na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové, 10 minut se stojí také ve Vilzenově ulici a to kvůli omezení u hlavního nádraží směrem do Holešovic, to zdržení je delší, kolona tam v podstatě začíná už na náměstí IP Pavlova. A 15-minutové kolony pak čekejte i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, stojí se od plzeňské dálnice D5 a také v opačném směru od Lochkovského tunelu.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: a Catch ve 7:45 na Rádiu Praha. Řidiči od dneška neprojedou přes most v Kamenném přívozu. Čeká ho demolice a bude se stavět nový. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. A situaci na místě sleduje reportér Josef Beneda. Zdravím tě, hezké ráno.
1: Hezký den, tak v tuto chvíli je tady zatím provoz zcela beze změny. Auto můžou projíždět jak přes most, tak i po křižovatkách u něj. Na krajnicích už jsou ale připravené značky se zákazem vjezdu a v průběhu dne začnou silničáři omezovat průjezd, aby mohli začít s demolicí. Ten železný most už je ve špatném stavu. Na obou koncích má úzké žluto-černé rámy, které brání tomu, aby na ní mohly najet těžká auta. Vedle mostu je připravená lávka pro chodce, kterou budou moct využívat po celou dobu oprav. Řidiči budou muset úsek objíždět přes obce Jílové u Prahy, Kamenice, Týnec nad Sázavou a Krhanice. Lidé ze druhého břehu řeky, tedy z Hostěradic, můžou využít například most Plešany.
0: Jak práce ovlivňují provoz autobusů?
1: Do Kamenného přívozu museli kvůli pracím začít jezdit mikrobusy. Větší vozy by se totiž nedokázaly v úzkých uličkách v obci otočit. Mikrobusy budou obyvatele vozit do Jílového u Prahy, kde budou moct přestoupit na další spoje. Autobusy z Týnce nad Sázavou budou provizorně končit u vlakové zastávky v Kamenném přívoze.

0: Uraní železného mostu z roku 1901 a následná stavba nové konstrukce potrvají do konce příštího roku. Silničaři plánují, že nový most bude mít životnost na 100 let a nosnost minimálně 200 tun. Navíc bude širší a bude na něm chodník. Celkové náklady jsou zhruba 132 milionů korun.
1: Rekonstrukce mostu v kamenném přívozu není jediná, která ovlivňuje provoz v téhle oblasti. Jaké jsou další uzavírky v obcích na jihu od Prahy?
0: Tak silničaři například od května opravují silnici druhé třídy číslo 603 z Hlubočinky do Kamenice u Prahy. Takzvaná stará Benešovská byla ve špatném stavu, dělnice tam navíc vybudují nový kruhový objezd. Toto omezení má skončit příští rok v létě. Práce pokračují také na hrázi na nedaleké Slabské přehradě, kde je silnice zcela uzavřená od března. Tato rekonstrukce by měla skončit zhruba ve stejné době jako stavba mostu tady v kamenném přívoze, tedy na konci roku 2027. No a přímo na jižním okraji Prahy je zase neprůjezdné Břežanské údolí, které spojuje Dolní Břežany se Zbraslaví. Tam kromě opravy vozovky dělníci budují 21 opěrných stěn a sanují skály. Práce měly původně skončit v listopadu, ale nakonec se protáhnou do dubna.
1: Redaktor Josef Beneda, díky, měj se.
0: Také děkuji, naslyšenou.
1: Dneska bude v Praze oblačno až zataženo, hlavně odpoledne s deštěm, přeháňkami, možná i silnými bouřkami. Večer by se to ale všechno mělo uklidnit. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 18 stupních. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller?
2: Hezké ráno, tak v Praze stále je silná ranní špička, nicméně lepší situace je v Cínovecké do centra. Před sjezdem do Kbelské už nehodu odklidili, kolona od dálnice D8 se rozjíždí. Kolona pak ale pokračuje dál v Liberecké, stojí se od sjezdu na prosek do Holešoviček a k tunelu Blanka, zdržení 10 až 15 minut. Výraznější kolona je pak na jižní spojice směr Smíchov, před Barandovským mostem začíná kolona u sjezdu na Podolí a pokračuje až za most do Dobřížské, je to celkově na 20 minut. Na Holské spojice plný příjezd od Běchovic k Průmyslové, zdržení 10 minut. 10 minut se stojí také na magistrále ve Vilzonově kvůli omezení u hlavního nádraží obousměrně. Směrem do Holešovic je ta kolona o něco delší, stojí se od IP Pavlova. A čtvrt hodiny se zdržíte i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, stojí se od plzeňské D5 a také v opačném směru od Lohkovského tunelu k Ořechu.
1: Díky moc, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
3: Hit týdne.
4: Číslo 1.
5: Číslo

0: Mladí Pražané chtějí především dostupnou psychologickou pomoc na školách, vyplývá to z ankety třetí městské části. Ženy můžou od začátku letošního roku využít tři poporodní návštěvy. Porodních asistentek je ale málo. A čeští vědci přišli na způsob, jak účinně vyčistit vodu od chemikálií. V Praze bude oblačno a zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami místy s bouřkami. Teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Mladí lidé v Praze 3 chtějí podle průzkumu městské části dostupnější psychologickou péči na školách. Vyplývá to z dotazníku, který vyplnilo 1400 žáků základních a středních škol. Odpovědi radnice využije pro přípravu nových projektů, říká mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
2: Výsledky ukazují, že klíčovými tématy jsou bezpečí ve veřejném prostoru i ve školách, dostupnost atraktivních míst pro trávení volného času, také potřeba psychologické a poradenské podpory, zlepšení klimatu na školách a možnosti, jak komunikovat s mladými lidmi.
0: V Česku je málo porodních asistentek, které chodí za maminkami domů na poporodní návštěvy. Na tři takové návštěvy hrazené zdravotními pojišťovnami přitom mají od ledna nárok všechny ženy 6 nedělí. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se letos v prvním čtvrtletí uskutečnili skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být více než 50 tisíc. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bude porodních asistentek zajišťujících takovou péči postupně přibývat.
3: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
0: Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu v Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
4: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
5: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
6: Zpětná vazba je velice pozitivní, to činidlo je účinnější než ty běžně používané.
5: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: 6 lidí zemřelo při ukrajinském raketovém útoku v ruské Bělgorodské oblasti, oznámil to úřadující gubernátor regionu Alexandr Šuvajev. Další 4 lidé jsou zranění. Útoky zasáhly město Koloskovo, které leží nedaleko ukrajinských hranic. Podle Šuvajeva je mezi zraněnými i 14-leté dítě. Rusko zase v noci zaútočilo na přístav Oděské oblasti, oznámili to ukrajinské úřady. Tenisky Sára Bejlek, Marie Bousková a Kateřina Siňaková jsou ve třetím kole turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bejlek přehrála ve dvou setech krajanku Barboru Krejčíkovou. Bousková také ve dvou sedách porazila Stefanionovou z Itálie a Siňaková vyhrála na Španělkou Buzasovou Manérovou 2-1. Klíčovou třetí část zápasu ovládla česká reprezentantka 6-1. Na generálce na poslední Grand Slam sezóny US Open naopak skončila Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinovou 0-2 na sety. V Praze dnes bude oblačné, zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami místy i bouřkami, a to silnými. Ráno, dopoledne a večer srážky jen ojediněle, k večeru bude částečně ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů, v silných bouřkách se mohou vyskytnout menší kroupy, příbalové srážky kolem 30 mm a nárazy větru okolo 65 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách ještě dopravní informace, ty připravil Lukáš Miller. Hezké ráno, tak začneme opět na jižní spojce. Na příjezdu k Barandovskému mostu směr Smíchov kolona se táhne od sjezdu na Podolí a pokračuje přes most až do Dobřížské ulice k vjezdu do tunelu Brázovka. Celkově to zdržení provozem asi 20 minut. Na Štěrboholské spojce stále čekejte zdržení asi 10 minut, se tam popojíždí od sjezdu na Běchovice k Průmyslové k Europarku. Na severu metropole zaplněná Liberecká ulice, a to od sjezdu na Prosek až do Holešoviček a pak také k vjezdu do tunelu Blanka, je to celkově zdržení asi na 15 minut. 10 až 15 minut se stojí na magistrále ve Vlzenově před omezením u hlavního nádraží, je to obousměrně, ale směrem do Holešovic ta kolona je o něco delší, stojí se od náměstí IP Pavlova. A pomalu se jede v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich, tam naberete asi 10 minut v kolonách a zdržení je pak na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech před 19. kilometrem. Kolony jsou jak od sjezdu na Vestec na 20 minut, tak také od plzeňské dálnice D5, tam to zdržení je 15 minut.
8: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím ahoj.
7: Naslyšenou.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: 8 minut po 8. posloucháte Rádio Praha v pondělí 17. srpna. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Sigala, jak som je, Island Kidron a Riptide. A bude taky Ray a její Where's My Husband.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Cardigans, Erase, Rewind, je 8:15, posloucháte Rádio Praha. Desítky cestujících v Praze dnes ráno poprvé vyrazili do práce takzvaným tunelbusem. Ten nově propojuje Čimice a Dejvice. Linka číslo 145 projíždí tunelovým komplexem Blanka a trasu mezi Prahou 6 a Prahou 8 ujede za pouhých 20 minut. Na Vítězném náměstí sleduje příjezdy tohle autobusu reportér Dominik Kučera. Zdravím tě, Dominiku!
1: Halo, halo?
2: V pražských Dejvicích ráno z tunelbusu vystoupily už desítky cestujících. Linka je poprvé v provozu ve všední den a teď v ranní špičce jezdí v intervalu zhruba 6 minut. Autobusy přijíždějí povětšinou s mírným zpožděním zhruba 1 až 2 minut. Z každého autobusu tady na Vítězném náměstí vystoupí 5 až 10 lidí. Část z nich spěchá na další spoj, jiní pokračují pěšky. Většina z oslovených cestujících má z Linky radost. Některým totiž zkrátí cestu do práce třeba o 15 minut.
0: No tak to vůbec není málo. Nemůže Linka někde nabírat zpoždění? Jaká opatření na její trase vznikla?
2: Pro rychlejší průjezd při hustém provozu využije tunelbus například v ulici Nad Šutkou nový buspruh. V navazující Zenklově pak jezdí po tramvajových kolejích. Při vjezdu do Bubenečského tunelu z Nové Povltavské může využít odbočovací pruh na Troju. Případnou kolonu tak autobus objede zprava. Na trase v opačném směru využije třeba buspruh v ulici Milady Horákové. Při kolonách může z Dejvic navíc najet do tunelu přímo z tramvajových kolejí.
0: Dominiku, ono je to jako sice docela jasné, ale přesto proč Praha zavedla právě tunelbus?
2: Tunelbus má usnadnit cestu mezi Prahou 6 a Prahou 8 a o lince se mluví už asi 10 let. Podle Filipa Drápala, mluvčího společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí, má tunelbus snížit dopravní zátěž metra v centru města. Cestující mohou namísto metra a tramvají využít linku 145, která je má mezi městskými částmi přepravit rychleji a bez přestupu.
0: Dnes poprvé vyjela na svou trasu nová linka pražského tunelbusu, spojuje nově Dejvice a Čimice a sleduje tu situaci přímo na místě kolega reportér Dominik Kučera. Dík za informace, měj se hezky.
2: Naslyšenou.
0: Tak, podíváme se na oblohu, ta bude dneska oblačná až zatažená, to jste si asi všimli, když jste se podívali z okna, teď začalo pršet, pršet bude stejně tak i odpoledne, možná budou i silné bouřky a večer by se to mělo všechno uklidnit, protrhá se oblačnost, ubude srážek. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. Lukáš Miller je v dopravním infocentru.
3: Zdravím, hezké ráno, tak v Praze silný provoz, navíc to teď může komplikovat i deštivé počasí, stále se ucpává jižní spojka na příjezdu k Barrandovskému mostu, tamto zdržení je v Praze asi největší, pomalu se jede od sjezdu na Podolí až za most do Břížské, je to na 20 minut. A pomalu se jede pak i na Štěrboholské spojice, na příjezdu k Průmyslové, k Europarku od Běchovic, je to na 10 minut. A plní se Liberecká ulice, kolona začíná už u Kbelské v Letňanech a pokračuje do Holešoviček a k tunelu Blanka, čekejte čtvrt hodiny navíc. Plní se příjezd do centra po magistrále, jak po Nuselském mostě, tam je to na 10 minut, tak i samotná magistrála ve Vlzenově u hlavního nádraží je omezení obousměrně a ty kolony jsou asi na 15 minut. A 10 minut naberete v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich a ucpává se pak i Pražský okruh vždy před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od sjezdu na Vestec přes oba tunely a také od plzeňské dálnice D5, tam je to na 15 minut.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Týdne. Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 9. místě startují Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu.
5: Hit týdne.
0: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na 5. místo z 9 poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává bez změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na 3. místo se z 10 vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Email Angel a Ultrana T, Moving to the Sun.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
4: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Praha.rozhlas.cz.
4: Hit týdne.

0: Snap. Rozalina Snap v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Vašek Miller.
1: Dobré ráno, v Moskevské ulici ve Vršovicích se srazila tramvaj s popelářským autem, nikomu se nic nestalo. Na místě zasahují hasiči, kteří zasypávají uniklé provozní kapaliny. Tramvajové linky jezdí odklonem. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu X24, která jezdí mezi stanicemi IP Pavlova a Kohinor. Po 2 týdenních prázdninách nezasedá vláda, řešit bude hlavně sucho a jeho dopady. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda reaguje pozdě a nedostatečně. Od září by podle ministerstva školství mělo do základních škol chodit 1 150 000 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 14 dětí. Pro část předškoláků už začala platit nová přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách bude letos studovat více než 493 000 žáků, o zhruba 1800 více než v předchozím školním roce. Kvůli epidemii eboli v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Současnou epidemii eboli způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Bude oblačno, zataženo odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy s bouřkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na to, co se děje na silnicích společně s Lukášem Millerem.
3: Dneska ráno prší, a takže ten provoz opět zesílil. Hodně ucpaná je třeba jižní spojka v Praze na příjezdu k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Kolony jsou od sjezdu na Podolí a pokračují do Dobřížské ulice. K tunelům zdržení celkově 25 minut. Na Štěrboholské spojice se jede v koloně od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Tamto zdržení je 15 minut. 15 minut se stojí také v Liberecké ulici z Letňan až do Holešoviče a k vjezdu do tunelu Blanka. Hodně plná je aktuálně magistrála, to zejména směrem z jižního města do Holešovic. Kolony jsou už z Nuselského mostu a pokračují přes Legerovou a Vilzenovou až jen do omezení na Hlávkově mostě. Zdržení na průtahu centrem Prahy 20 až 25 minut. Kolony jsou v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypěch asi na 10 minut. Zdržení je pak obousměrně i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to od sjezdu na Vestec a také od plzeňské dálnice D5. A ještě dálnice D7, ta se ucpává na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení, kolony jsou od Středokluk a také od sjezdu na Horoměřice asi na 15 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Michal Šulte,
1: Broken Sunshine ve 8:45 na Rádiu Praha.
0: Přichází Jirka Štefl.
2: Jak funguje město podél řeky a co všechno musí držet pohromadě, aby mohla Vltava plnit nejen rekreační a dopravní, ale i technologickou funkci? I tohle se dozvíte na další letní plavbě lodí se zaměřením na projekty kolem řeky. Představí vám revitalizaci pražských břehů, mosty i nová propojení. No a podíváte se i na to, jak se rozvíjí centrum města v porovnání s Karlínem a Holešovicemi. Tuhle akci pořádá Centrum architektury a městského plánování a vstupenky si nezapomeňte zakoupit na webu kempu. A nebo se pořádně zasmějte u komedie Patrika Hartla s názvem Dotka. Ve vztahových turbulencích nemá nikdo nic jisté a lásky by chtěl každý víc, než může dostat. Přesvědčí vás o tom postavy, které stvární herci Marika Šopovská, Saša Rašilov nebo Sabina Remudová. Na komedii o vášni mezi sousedy se vydejte v pondělí do divadla Studio 2. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
3: Praha je kulturou.
0: Dneska budeme v Praze mít oblačno až zataženo, hlavně odpoledne s deštěm, přeháňkami, možná i silnými bouřkami. Večer by se to naopak zase mělo všechno uklidnit a oblačnost protrhat. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller?
4: Dneska ráno tak vidím řadu kolon v Praze, třeba na jižní spojce, na příjezdu k Barrandovskému mostu směr Smíchov. Tamto zdržení je asi nejvýraznější. 20 minut se jede od sjezdu teď už na Pankrác až za Barrandovský most do tunelu Mrázovka. Je to právě na těch 20 minut. Na Štěrboholské spojce se asi 15 minut jede v koloně od sjezdu na Běchovice k Průmyslové k Europarku směr Lanový most. Na severu metropole tradičně plná Liberecká ulice do centra z Letňan až do Holešoviček a do tunelu Blanka. Zdržení 15 minut. Naopak volně průjezdná už je Belská ulice, ta je od minulého týdne po velké rekonstrukci opět plně průjezdná v původním režimu. Hodně plná je magistrála, a to zejména směrem do Holešovic. Kolony jsou z Nuselského mostu, pokračují až do omezení na Hlávkově mostě. Zdržení na průtahu centrem Prahy asi 20 minut. Zdržení je pak také na Pražském okruhu, a to obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony začínají u Vesce, pokračují přes oba tunely až k Ořechu a také od plzeňské D5-ky, tam se asi 20 minut stojí od plzeňské dálnice D5.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
5: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo YouTube a Zulopa? Coldplay nebo YouTube? Coldplay nebo YouTube? Těžká volba. Odpověď?

byla Rachel Platten a její Fight Song v 9 hodin na Rádiu Praha. Před námi další zprávy a ve studiu s nimi už je připravený Vašek Miller. Přejeme vám hezké pondělní ráno.

0: Moskevské ulici ve Vršovicích se srazila tramvaj s popelářským vozem. Vláda chce kvůli suchu budovat nádrže, dá na ně miliardy korun. Americký prezident Trump nařídil armádě, aby výrazně zredukovala vojenské cvičení s Jižní Koreou. Bude oblačno zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy s bouřkami. Teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ranní nehoda tramvaje s popelářským vozem blokuje dopravu v Moskevské ulici ve Vršovicích. Místo je do odvolání obousledně uzavřené a cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu. Při nehodě se nikdo nezranil, příčinu budou zjišťovat policisté, říká jejich pražský mluvčí Jan Rybanský.
2: Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a jsou na místě také policisté z dopravní služby, kteří budou zjišťovat okolnosti a míru zavinění jednotlivých účastníků této dopravní nehody. Škoda předběžně byla vyhodnocena na několik stovek tisíc korun. Dopravní nehoda se obešla bez alkoholu.
0: Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, které podle Šebestiána připravila.
3: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun. Po tropickém víkendu se v Česku ochladí. Na většině území se budou teploty celý týden pohybovat mezi 22 a 28 stupni. Na severozápadě země ale třeba dnes padnou až ke 20 stupňům. Naopak na jižní Moravě bude tepleji. Teploměry tam budou hlavně ve druhé polovině týdne ukazovat až 30 stupňů. S ochlazením přišly do Česka i bouřky. Meteorologové varují, že dnes odpoledne mohou doprovázet i kroupy a silný vítr. Příbalové deště můžou zatopit sklepy nebo způsobit dopravní komplikace. Ve zbytku týdne už by bouřky neměly být tak silné. Přeháňky ale meteorologové očekávají až do víkendu. Společné vojenské cvičení americké a jihokorejské armády nebude v takovém rozsahu, jako oba spojenci plánovali. Rozhodl o tom americký prezident Donald Trump, odvolává se přitom na své přátelství se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem.
4: Donald Trump označil aktuální vojenské cvičení za příliš nákladné a vůči KLDR za nepatřičné a nepřátelské. Zmínil také své dlouholeté osobní přátelství se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Jihokorejská televize přesto odvysílala záběry z úvodních hodin vojenského cvičení. Jehož cílem je zlepšit součinnost americké a jihokorejské armády při vojenských operacích, kdy je stížena možnost používat GPS systémy nebo jsou mimořádně aktivní vojenští hekři nepřítele. Z Východní Asie, David Jakš, Český rozhlas.
0: Česká atletická výprava skončila na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Jako poslední to mohla v Birminghamu změnit Kristýna Sasínek-Meky. Česká reprezentantka ale byla ve finále v běhu na 1500 metrů sedmá. Britská sprinterka Amy Huntová získala jako první na jedno mistrovství Evropy 4 zlaté medaile. S domácí smíšenou štafetou na 4x100 metrů triumfovala i Dina Asherová-Smithová, která vybojovala rekordní 8. kontinentální titul v kariéře. A švédský tyčkař Almant Duplantis získal 4. evropský titul v řadě. V Praze bude oblačně zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami, a to silnými, také ráno, dopoledne a večer srážky jen ojediněle. K večeru bude částečně ubývat oblačnost. Teploty 23 až 25 stupňů. V silných bouřkách se mohou vyskytnout menší kroupy, příbalové srážky kolem 30 mm a nárazy větru okolo 65 km za hodinu.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, připravil je pro nás Lukáš Miller.
7: Je to tak, jsem tady, hezké ráno, tak v Praze se stále uspává příjezd k Barrandovskému mostu po jižní spojce směrem na Smíchov. Ta kolona začíná od sjezdu na Podolí a pokračuje až za most do Dobřížské, stále to zdržení celkově 15 až 20 minut. Na Štěrboholské spojce pomalý provoz na příjezdu k Průmyslové ulici, od Běchovice po pojíždí asi 10 minut. Stále zaplněná je i Liberecká ulice na příjezdu do Holešoviček a k tunelu Blanka, z Letňan naberete asi 15 minut. Hodně plná je magistrála, je to kvůli četným omezením, ty jsou jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě a směrem z jižního města do Holešovic. Ty kolony jsou už od Nuselského mostu, celkově na průtahu centrem naberete 20 minut. Pomalu se jede v Bělohorské obousměrně před Vypichem, tam je to vždy na 15 minut. Ucpává se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, plná je třeba Hartigová nebo také ulice Jana Želivského. A zdržení čekejte i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, ty kolony se ale lehce zkrátily. Teď jsou od Lochovského tunelu i od plzeňské D5-ky obou směrně na 15 minut.
8: Moc děkuju, Lukáši, zatím se měj, ahoj.
7: Taky naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Vstáváte do pondělí 17. srpna, máme 6:03 po 9. a vy jste ve společnosti Rádia Praha. Honzi Chlaně, hezké ráno. Za chvilku Alex Warren, Rescuer. A budou taky Kygo, Khalid, Griffin a Save My Love.
5: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+. Rádio

0: To byli Kygo, Khalid Griffin a Save My Love ve 9:15 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Po zhruba 6 hodinách vyšetřování nehody porota vrátila verdikt náhodné smrti. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Traktory této značky se staly píchou našeho průmyslu. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
5: Rekordman v české i československé historii.
4: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Nějaký podobný šutér by se určitě zase moc hodil. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
0: A to pondělí bude v Praze oblačné až zatažené, hlavně odpoledne s deštěm, přeháňkami, možná i silnými bouřkami. Večer by se to ale mělo protrhat a uklidnit, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 20. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. Lukáši, zdravím tě do dopravního infocentra, jak jsme na tom?
6: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze stále ještě je silnější provoz na hlavních tazích, navíc to ten provoz komplikuje i deštivé počasí a pomalu se stále jede na jižní spojce na příjezdu k Barandovskému mostu. Ty kolony začínají u sjezdu na Braníka Podolí a pokračují až do Dobřížské ulice, je to tam asi na 15 minut. Kolony asi na 10 minut jsou teď na jižní a Štěrboholské spojce a to vždy obousměrně před Průmyslovou. Pomaleji se jede od Běchovic a teď už také i od Spořilovské, je to právě na těch 10 minut. Na severu metropole stále ještě ucpaná Liberecká ulice, tam kolona začíná u sjezdu na Prosek a Stříškov a pokračuje až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Na magistrále brzdí provoz četná omezení. Silničáři pracují u hlavního nádraží a pak také na Hlávkově mostě směr Holešovice. A zdržení v obou směrech asi 15 minut ve Vilzenově. 10 minut pak naberete i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice. A ucpává se i Pražský okruh obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou jak od Strakonické ulice, tak také v opačném směru od Plzeňské D5 a je to vždy na 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
6: Taky naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Scrollujete? Jen si

0: Medúza, Dermot Kennedy Paradise, je 9:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem.
1: Hezké dopoledne. Praha nechá Běchovicích opravit ulici Kjalovce. Práce začnou do konce letošního roku a magistrát za ně zaplatí bezmála 28,5 milionu korun. Schválili to pražští radní. Silnice bude mít asfaltový povrch místo současné uježděné drti. Vznikne tam také chodník a parkovací stání. Součástí projektu je i 7-metrová ocelová lávka pro pěší přes Rokytku. Dnes skončí lhůta pro odstranění případných chyb v kandidátních listinách do komunálních voleb. Strany a hnutí na možné nedostatky musely upozornit registrační úřady nejpozději do poloviny minulého týdne. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Komunální volby budou 9. a 10. října. V Česku i včera padaly teplotní rekordy. Pro neděli je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Přes 35 stupňů bylo třeba i v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. A v 36 letech zemřela americká herečka Hayden Panettierová. Televizní stanici ABC to řekla její rodina. Příčina smrti je zatím neznámá. Panettierová hrála v televizních seriálech Nashville nebo Hrdinové. Svou kariéru začala už jako dítě. Panettierová otevřeně mluvila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresemi. Bude oblačno a zataženo, odpoledne s deštěm, přehánky místy bouřkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
3: Je to tak připraven, hezké ráno, tak v Praze jsou nově komplikace směrem na Smíchov na jižní spojce, u Spořilovské, u sjezdu na Vršovice, tam je nehoda, překáží v levém pruhu a kolona je z Lanového mostu asi na 10 minut. 10 minut se popojíždí na jižní spojce i dál před Barandovským mostem směr Smíchov a 10 minut naberete na Štěrboholské spojce na příjezdu od Běchovic k Průmyslové. Na severu metropole stále plná Liberecká směr centrum a to od sjezdu na Prosek do Holešoviček a do Blanky zdržení 15 minut. Hodně zaplněná je magistrála, hlavně směrem do Holešovic. Kolony jsou z Nuselského mostu a nesouvisle pokračují až do omezení na Hlávkově mostě. Zdržení stále na průtahu centrem Prahy asi 20 minut. Ucpává se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, plná je třeba Hartigova směr centrum nebo i ulice Jana Želivského směrem od metra. Zdržení je pak na Pražském okruhu obou směrně před Ořechem. Kolony jsou z Lhkovského tunelu i plzeňské D5 a ještě dálnice D7. Příjezd a výjezd z Prahy směr Chomutov. Před omezením u letiště jsou kolony od sjezdu na Horoměřice a také od Středokluk vždy na 16:15.
0: Díky moc, zatím ahoj.
3: Měj se, naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Miles Smith a jeho Hold Me in the Dark ve 9:45 na Rádiu Praha. Petřínská rozhledna, inspirovaná Eiffelovou věží, patří k symbolům Prahy. Tento týden slaví významné výročí a přímo na Petříně je teď naše létající redaktorka Monika Doležalová. Já tě zdravím!
1: Dobré ráno. Petřínská rozhledna je sice oproti té Eiffelově výrazně menší, ale její příběh je právě s Paříží úzce spojený. Na konci 19. století totiž čeští turisté navštívili světovou výstavu v Paříži a nadchla je tehdy nová Eiffelova věž. No a řekli si, že něco podobného by mohlo stát i v Praze. Rozhledna pak vznikla neuvěřitelně rychle, stavět se začalo v březnu roku 1891 a už 20. srpna téhož roku byla otevřena při příležitosti jubilejní zemské výstavy. Takže právě tento týden si připomínáme její výročí. Rozhledna měří nějakých 59 metrů a na vyhlídku vede 299 schodů. Takže je to místo s nejikoničtějším výhledem, míří sem nejen turisté, ale i Pražané.
0: Já už si nepamatuju, kdy jsem tam byl, no každopádně, jestli dobře počítám, tak rozhledna tento týden slaví 135. Chystají se k tomu přímo na Petříně nějaké oslavy?
1: Počítáš správně, ano, hlavní oslavy jsou připravené na čtvrtek 20. srpna, tedy přesně na ten den výročí otevření rozhledny. A návštěvníci se budou moct alespoň trochu vrátit do roku 1891. Zaměstnanci petřínské rozhledny budou oblečeni v dobových kostýmech a každý návštěvník dostane speciální pamětní vstupenku, inspirovanou tou historickou. Navíc 135. návštěvník dostane ten den vstup zdarma, také upomínkový předmět. Do oslav se zapojí i nedaleké zrcadlové bludiště, kde bude připraven

0: hlavně pro rodiny s dětmi. Takže jestli si chcete Petřínskou rozhlednu prohlédnout nejen jako jednu z těch nejhezčích pražských vyhlídek, ale zároveň zažít trochu v atmosféře doby, kdy vznikla, tak ve čtvrtek bude ideální příležitost.
1: Říká naše letající redaktorka Monika Doležalová. Já ti děkuju a přeju hezký den. Ahoj.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Praha je nej.
1: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, hlavně odpoledne s deštěm, přeháňkami, možná i silnými bouřkami. Večer by se to ale mělo všechno protrhat a uklidnit. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, tedy ne o moc víc než je teď, 21, a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích, doplní ještě Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze jsou teď komplikace na jižní spojce směrem z Černého mostu na Smíchovu, z Pořilovské u sjezdu na Vršovice, překáží v levém pruhu auto po nehodě, čeká na odtah a kolona je z Lanového mostu na 10 až 15 minut. Stále ještě zdržení čekejte v Liberecké ulici do centra, kolona je tam od sjezdu na Prosek a pokračuje až do Holešoviček a do tunelu Blanka, čekejte 10 minut navíc. Hodně zaplněná zůstává magistrála, a to hlavně směrem do Holešovic, je to kvůli omezením a ty kolony jsou z Nuselského mostu až na hlávku v most, kde se projíždí pouze jedním pruhem, celkově je to na průtahu centrem asi na 20 minut. Ucpané kvůli omezení je také okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, tam je hodně plná Hartigová, také ulice Jana Želivského. Zdržení je pak na Pražském okruhu, a to zejména směrem z D1 na letiště. Nejprve od Lochkovského tunelu k Ořechu je zdržení 15 minut a dalších asi 15 minut naberete od Evropské ulice do omezení přímo u letiště.
1: Lukáši, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, mě hezké pondělí a celý týden. Ahoj.
3: Taky přeji hezký den.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: pondělí 17. srpna Radio Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Je 10 hodin.
2: Praha zavádí kartu pěstouna. Náhradním rodinám v hlavním městě nabídne zvýhodněné vstupné nebo slevu v obchodech. Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly, zlevnily brambory, vejce i mléko. Vláda chce kvůli suchu budovat nádrže, dá na ně miliardy korun. A bude oblačno zataženo odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy s bouřkami. Teploty 23 až 25 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Pěstounské rodiny v Praze budou moct využívat digitální kartu pěstouna. Schválili to pražští radní. Rodina má přinést různé slevy. Projekt chce magistrát spustit v příštím roce. Konkrétní výhody a funkce karty nastaví magistrát podle průzkumu potřeb rodin, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: Chceme k tomu také postupně přizvat všechny organizace, ať už městské nebo divadla, sportovní kluby a další firmy a poskytovatelé služeb, kteří by mohli pěstounům například nabídnout slevu při té neskutečné práci, který oni odvádějí.
2: V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o víc než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu i měsíc zlevnily například brambory o 25%, vejce o víc než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež nebo olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců o 13%. Průmysloví výrobci naopak mírně zdražovali. Meziměsíčně o 0,3%, meziročně pak o více než 1,5%. Ceny se podle úřadu zvyšovaly i ve stavebnictví. Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, které podle Šebestiána připravila.
5: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun. Francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes navštíví region Gironde, poničený rozsáhlým lesním požárem. Hasiči zlikvidovali plameny na začátku srpna. Oheň kromě lesů částečně poničil i některé obce. Vláda slíbila regionu peníze na jeho obnovu.
6: Ještě před oficiálním zahájením návštěvy se premiér Sébastien Lecornu bez ohlášení vydal v neděli do obce Le Porche, kde plameny pohltily přes 180 domů z 250. Premiéra doprovází 6 ministrů, se kterými by měl odpoledne představit plán pomoci. Plameny v regionu Gironde sežehly přes 42 tisíc hektarů, nejvíc ve Francii od konce druhé světové války. Premiér se setká i s místními požárníky. Hasičské odbory minulý týden oznámily na konec září stav a protesty. Požadují personální posílení hasičských sborů nebo modernější techniku. Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Fotbalisté Václav Černý a Lukáš Sadílek zazářili v zápasech turecké respektive polské ligy. Křídelník Černý pomohl Bešiktaši Istanbul gólem k výhře nad Eyüpspor'em 1-0. Jedinou branku utkání dal v 25. minutě. Záložník Sadílek byl u vítězství zabřen nad Vislou Krakov 2-1. Po půl hodině hry dorazil míč do sítě a otevřel skóre. V Praze dnes oblačno, zataženo odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami, a to i silnými. Ráno, dopoledne a večer srážky jen ojedinělé. K večeru bude částečně ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. V silných bouřkách se mohou vyskytnout menší kroupy, příbalové srážky kolem 30 mm a nárazy větru okolo 65 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolega Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
7: Hezké dopoledne i ode mě, tak v Praze stále čekejte komplikace na jižní spojce směrem na Smíchov. U Spořilovské ulice, u sjezdu na Vršovice už nepojízdné auto po nehodě nepřekáží v levém pruhu. Na druhou stranu v nájezdu z ulice v Korytech ze Strašnice stojí nepojízdná dodávka opět. No a ty kolony jsou teď z Lanového mostu asi na 10 minut. Stále kolonu čekejte i v Liberecké do centra, od sjezdu na Prosek do Holešoviček a dál do tunelu Blanka, zdržení okolo 10 minut u Bulovky. Hodně plná je stále magistrála, to zejména směrem z jižního města do Holešovic. Kolony se táhnou přerušovaně z Nuselského mostu okolo hlavního nádraží až do omezení na Hlávkovém mostě a to zdržení na průtahu centrem Prahy je asi 20 minut. Ucpává se na Žižkově okolí křižovatky Ohrada, třeba ulice Hartigová nebo také ulice Jana Žilivského u Hřbitovů a zdržení je pak na Pražském okruhu, zejména směrem z D1 na letiště. První kolona je od Lohkovského tunelu k Ořechu na 15 minut a další asi 20 minut pak naberete i na příjezdu k letišti od Evropské ulice. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Hezké dopoledne, tropický víkend, v noci spláchnul déšť a předznamenal tak, jak bude v Česku vypadat počasí tento týden. Bude chladnější, nižší teploty budou dál doprovázet přehánky, někde i silné bouřky a přívalové deště. Detaily předáme už za chvíli, no a hrát vám v této hodině budeme třeba R.E.M., Cher, Emu Drobnou nebo zpěvačku Olivii Rodrigo. Tou dnes začínáme. Vojtěch Přívětivý vám od mikrofonu Rádia Praha přeje klidný poslech.
9: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you want.

0: Skupinu RDM jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Hodiny ukazují minutu a čtvrt po čtvrt na jedenáct. Jestli nás posloucháte za volantem, tak s komplikacemi počítejte na jižní spojce, taky v Liberecké, v hodně plná je magistrála. Aktuální pohled na silnice nabídneme za chvíli. Teď dobrá zpráva nejen pro zemědělce, ale i obecně pro všechny, kdo nejsou zrovna fanoušky tropů. Po horkých dnech čeká Česko chladnější týden. Teploty už by se většinou neměly výrazně dostávat přes 30 stupňů a největší ochlazení meteorologové čekají zítra. Už na začátku týdne se na řadě míst objevují přehánky a bousky, ojediněle i silnější s přívalovým deštěm, kroupami nebo nárazy větru. Od středy se teploty zase mírně zvednou, ve druhé polovině týdne má nicméně přibývat oblačnosti a hlavně v pátek by mělo pršet na většině území. Víkend pak zatím vypadá spíš oblačně až polojasně, s teplotami příjemnějšími než v uplynulých vedrech. Podrobnosti na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Jednu z největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbolizovat lidskou sounáležitost a sílu lidí, kteří se navzájem podporují.
0: Praze komplikace na jižní spojce směrem na Smíchov. U Spořilovském u sjezdu na Vršovice překáží v levém pruhu auto po nehodě a kolona je z Lanového mostu na 10 až 15 minut. Plní se Liberecká do centra od sjezdu na Prosek a to až do Holešoviček a do tunelu Blanka s držení kolem 10 minut. Hodně plná je i magistrála, hlavně směrem z jižního města do Holešovic. Kolony jsou z Nuselského mostu až do omezení na mostě Hlávkově s držení na průtahu centrem zhruba 20 minut. Ucpává se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, ucpává se taky Hartigova i ulice Jana Želivského a zdržení je na Pražském okruhu zejména směrem z D1 na letiště od Lohkovského tunelu k Ořechu. Zdržení asi čtvrt hodiny a kolona na 20 minut po pojíždí i na příjezdu k letišti od Evropské ulice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tady je dopolední vysílání Rádia Praha, za půl minuty bude 10:30 a před námi jsou krátké zprávy. Připravil je kolega Václav Miller.
1: Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat údajně neoprávněné vyplacení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství s tím, že úřad se zaměří na vyplácení jak evropských, tak i národních peněz. Kauzu ostartovalo únorové trestní oznámení Pirátů kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. 3 stravenkové firmy musí společně zaplatit pokutu 280 milionů korun. Dnes to potvrdil předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Endert a App totiž na základě vzájemné dohody omezily mezi lety 2004 a 2018 maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma zatím do konce roku. Informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moc volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Lidé ve Velké Británii se dnes naposledy rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Smuteční obřad ve velském městečku Swansea začne v poledne místního času. Přímo do kostela může jen rodina, přátelé a pozvaní hosté. Obřad bude ale živě vysílaný na internetu. Bonnie Tyler zemřela na začátku července v Portugalsku, bylo jí 75 let. V Praze dnes oblačno až zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy s bouřkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje Lukáš Miller. Jak to vypadá, Lukáše?
3: Hezké dopoledne, tak v Praze se aktuálně plní stále ještě Liberecká ulice směrem do centra, a to od sjezdu na Prosek až do Holešoviček a do tunelu Blanka. Čekejte zdržení asi 10 minut. Stále hodně plná je pak v Praze magistrála, a to zejména směrem do Holešovic. Na vině je omezení, to je u hlavního nádraží, a pak také na Hlávkově mostě. Čekejte 10 minut navíc. 10 minut pak naberete i ve Vlzonově od Florence k muzeu a nebo také na konci Nuselského mostu před Legerovou. Komplikace jsou v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu. Před vjezdem do Zlíchovského tunelu je hlášená nehoda. Kolona od Mrázovky je asi na 10 minut. Stále ucpané je okolí křižovatky Ohrada na Žižkově. Kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem se plní Hartigova anebo také ulice Jana Želivského. A zdržení čekejte na Pražském okruhu, zejména z D1 směrem na letiště. Kolony jsou jak od Lochkovského tunelu ke sjezdu na Barandov na 15 minut, tak 20 minut pak naberete také v úseku Evropské ulice k letišti. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.

hezký den, 3:15 po půl 11. pokračuje dopolední Praha. Jsme rádi, že posloucháte. Slevy na kroužky a nebo třeba na návštěvu divadel a muzeí by měla přinést nová digitální karta Pěstouna. Ta by měla pomoct rodinám v hlavním městě, které se starají o dítě v náhradní rodinné péči. Za chvíli se k tomu řekneme víc, do té doby třeba Temper City, Madonna nebo Charlotte Gott.

0: znění vašeho pondělního dopoledne se stará Rádio Praha. Dobrý den. Pěstounské rodiny v Praze budou moct využívat novou digitální kartu Pěstouna. Schválili to pražští radní. Rodinám má přinést různé výhody a slevy na zájmové kroužky. Levnější by měli pěstouni mít také vstupenky do muzeí a kin. Projekt chce magistrát spustit v příštím roce.
1: Já jsem ráda, že se to konečně dalo do pohybu. My už na to jako pěstouni apelujeme dlouho.
2: Říká paní Hana z Prahy 2, která se stará o tři děti v pěstounské péči. Ocenila by slevy na kulturní zážitky a vzdělávací akce.
1: My tu kartu určitě využijeme naplno. Uvidíme, co v ní teda bude. Ono obecně ty vstupy už do těch institucí, zvlášť tady v Praze, jsou poměrně drahý. Chápu, že to je trošku nadstandard jít do kina dneska, ale cílem nejen jako klasických rodičů, ale i tím pěstounů je těm dětem trošku ten nadstandard jako poskytnout.
2: Pěstounům dlouhodobě pomáhá poradna náhradní rodinné péče. Podle vedoucí pražské pobočky Kláry Ješkové by nová karta měla domácnostem ulehčit výdaje podle jejich individuálních potřeb.
3: Karta nabídne pěstounům především nadstandardní služby, tedy něco, co nelze považovat za základní potřeby. Potřeby pěstounů jsou rozmanité, každopádně pokud bude možné kartu využívat pro volnočasové aktivity, může to posílit rodinné vazby prostřednictvím společných zážitků. Přechodní pěstouni by zase asi ocenili slevy do lékáren a drogérií.
2: Jaké výhody digitální karta pěstouna nabídne, zatím není jasné. Magistrát má v plánu další průzkum, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: Chceme k tomu také postupně přizvat všechny organizace, ať už městské nebo divadla, sportovní kluby a další firmy a poskytovatelé služeb, který by mohli pěstounům například nabídnout slevu při té neskutečné práci, který oni odvádějí.
2: Kartu by mohly pěstounské rodiny začít využívat v průběhu příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice. V Praze komplikace v Dobřížské směrem k Barandovskému mostu před vjezdem do Zlíchovského tunelu. Nakládají auto po nehodě na odtah, blokují pravý pruh, kolona je do Mrázovky na asi 10 minut. Plní se Liberecká do centra, od sjezdu na Prosek až do Holešoviček a do tunelu Blanka, zdržení 10 minut. Na magistrále brzdí provoz omezení u hlavního nádraží i na Hlávkově mostě. Kolona je teď zejména od Florence k muzeu. Ucpává se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, taky Hartigová ulice Jana Želivského. Zdržení je na Pražském okruhu, zejména směrem z D1 na letiště od Lochkovského tunelu k Ořechu. Zdržení asi 15 minut a kolona na asi 20 minut popojíždí od po okruhu i na příjezdu k letišti od Evropské ulice.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 11 hodin, posloucháte Rádio Praha, pondělí 17. srpna, teď vysíláme další aktuální zprávy, ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Pavel Blažek a jeho advokátka Rim Tic neuspěli u ústavního soudu se stížností bitcoinové kauze. Zemědělské výrobky zlevňují, meziměsíčně klesly ceny brambor, vajec i mléka. Omezení počtu stravenek na jeden nákup bylo protizákonné, rozhodl antimonopolní úřad. V Praze bude oblačno zataženo odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy i s bouřkami. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokátka Rim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu, vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Čihalíková-Sedláčková.
3: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
1: Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Zemědělci v červenci zlevňovali. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o víc než procento. Oproti červenci předchozího roku jde o 13% pokles. Podle statistiků zlevnili od června například brambory, vejce, mléko nebo čerstvá zelenina. Například u drůbeže nebo olejnin ceny naopak rostly. Podle Vladimíra Klimeše ze statistického úřadu se zvedly i ceny průmyslových výrobků.
4: Ceny v průmyslu se v červenci zvýšily jak v meziměsíčním, tak v meziročním srovnání. Meziměsíčně byly vyšší o 0,3% a meziročně o 1,6%.
1: Meziročně rostly i ceny ve stavebnictví nebo ceny tržních služeb pro podniky. Tři strávenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun. Potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Edenred a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 až 2018 omezili maximální počet strávenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně je odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit. 6 lidí zemřelo při ukrajinském raketovém útoku v ruské Bělgorodské oblasti, oznámil to úřadující gubernátor regionu Aleksandr Šubajev. Další 4 lidé jsou zranění. Útoky zasáhly město Koloskovo, které leží nedaleko ukrajinských hranic. Podle Šubajeva je mezi zraněnými i 14-leté dítě. Rusko zase v noci zaútočilo na přístav Oděské oblasti, oznámili to ukrajinské úřady. Fotbalisté Slavie po prvé sezóně šance ligy nezvítězili. Obhajci titulu ve čtvrtém kole remizovali v Liberci 1-1. V neděli taky Baník Ostrava vyhrál nad Artisem Brno 1-0. A královařka Barbora Sémanová doplavala 6. na evropském šampionátu na 400. Ve druhé polovině finále už neměla síly a zaostala výrazně za bronzovou medailí. Přesto ale Sémanová odjíždí z Paříže, co by evropská šampionka s dobrým pocitem.
5: Ohlížím se zpátky, já jsem strašně šťastná. Jsem ráda, že jsem se dostala zpátky na stovku na ty časy. Jako ve štafeti ty moje splity byly neuvěřitelné, za což jsem extrémně ráda a je vidět, že to vlastně jde. Dvoustovka, byl to můj cíl, byl to můj sen, jet pod 55 a takhle hluboko to se mi ani nezdálo. A k tomu samozřejmě titul, tak to je sen zakončit tak celou sezónu.
1: Jan Čejka zakončil šampionát 7. místem na 200 metrů polohově. A v Praze dnes bude oblačno a zataženo odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami, a to i silnými. Ráno, dopoledne a večer srážky jen ojediněle. K večeru bude částečně ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. V silných bouřkách se mohou vyskytnout menší kroupy, přívalové srážky kolem 30 mm a nárazy větru okolo 65 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, ptáme se Lukáše Millera.
6: Hezké dopoledne, tak v Praze ten provoz už se víceméně sklidnil, stále ale čekejte kolonu v Liberecké ulici směrem do centra, a to od sjezdu na Prosek do Holešoviček, to zdržení je tam asi 10 minut. Na magistrále brzdí provoz, omezení u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě. Kolona je teď zejména od Florence k muzeu, je to asi na 10 až 15 minut. Plní se pak i třeba Nuselský most do centra nebo také Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova. Ucpává se stále okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, ucpaná je třeba Hartigová nebo také ulice Jana Žlivského, a zdržení čekejte i na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, zejména od Evropské ulice ke sjezdu na letiště do omezení čekejte zdržení v koloně asi 20 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, necelých 6 minut po 11. hodině trávíte pondělní dopoledne ve společnosti Rádia Praha. Děkujeme, že posloucháte. Po 11. nabídneme další muziku, zazní se je na Spyrou. Taky Harry Styles. Mluvit budeme třeba o zákazu mobilů na školách. Odborné argumenty se teprve chystají. Článek Národního ústavu duševního zdraví vyjde na podzim. Podrobnosti kolem 11:45. Teď duo Offenbach. Vojtěch Přívětivý přeje hezký poslech.

0: To byli Pet Shop Boys v dopolední Praze. Hezké pondělí vám přejeme. Pakliže byste někdy potřebovali znát název nějaké skladby, kterou hrajeme v našem playlistu, stačí jít na náš web praha.rozhlas.cz. Teď další téma. Zákaz mobilů ve školách se posouvá dál legislativním procesem. Odborná debata k němu se ale teprve rozbíhá. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO a premiéra Andreje Babiše už v červenci podpořila vláda. Počítá s tím, že by se používání mobilů na základních školách zakázalo během vyučování i o přestávkách jako celostátní pravidlo. Ministerstvo se přitom odvolává na doporučení Národního ústavu duševního zdraví. Ten argumentuje prevencí problematického užívání mobilů, lepší koncentrací žáků, přímější komunikací mezi dětmi a možným omezením kyberšikany. Podrobné odborné argumenty mají vyjít až na podzim v odborném článku a návrh zatím kritizují i další experti. Metastudie Masarykovy univerzity například upozorňuje, že přínosy striktních zákazů nejsou jednoznačné a že plošný zákaz nemusí automaticky zlepšit duševní pohodu dětí. Tématu se věnujeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Budeme rádi, když tam zavítáte. Teď zavítáme hlavně na pražské silnice. V Praze stále popojíždí kolona v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček, zdržení asi 10 minut. Plní se i příjezd do Prahy po D8 v Cínovecké, před sjezdem do Kbelské je kolona od sjezdu na Ďáblice na asi 10 minut. Na magistrále brzdí provoz, omezení u hlavního nádraží i na Hlávkově mostě. Kolona je teď zejména od Florence k muzeu na asi 10 minut. Menší kolony jsou i na konci Nuselského mostu do centra. Ucpává se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, taky Hartigo i ulice Jana Želivského a zdržení na pražském okruhu, zejména směrem zde jedna na letiště, kolona na 20 minut po pojíždí na příjezdu k letišti od Evropské ulice. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit týdne.
2: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu.
3: Hit týdne.
2: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na páté místo z devítky poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává beze změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo se z desítky vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Imael Angel a Ultra na T, Moving to the Sun.
3: Hit týdne.
2: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Rádio Praha, bude 11:30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Blažek a Tic poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. Dnes skončí lhůta pro odstranění případných chyb v kandidátních listinách do komunálních voleb. Strany a hnutí na možné nedostatky musely upozornit registrační úřady nejpozději do poloviny minulého týdne. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Komunální volby budou 9. a 10. října. V Česku i včera padaly teplotní rekordy. Pro neděli je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo třeba i v Kroměříži nebo ve Štemberku na Olomoucku. Dva drony zasáhly v Iráku kancelář premiéra kurdistánské regionální vlády Masrura Barzaniho. Zasažený je i dům šéfa kurdské bezpečnosti a zpravodajské agentury. Podle kurdské vlády pochází útok z iránského území. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti a k útoku se nikdo nepřihlásil. V Praze dnes oblačno je zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místě s bouřkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Sledujeme také situaci na pražských silnicích, jak to na něk vypadá, to vidí Lukáš Miller.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze na magistrále brzdí provoz omezení jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě směr Holešovice. Kolona je teď ale zejména od Florence k muzeu, je to asi na 10 minut. Menší kolony pak na magistrále potkáte také na konci Nuselského mostu směr centrum. A ucpává se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, kvůli omezení je tam plná Hartigová, také ulici Jana Žilivského, je to vždy asi na 10 až 15 minut. Kolony na 10 minut jsou také v Bělohorské obou směrně před křižovatkou Vypich. 10 minut naberete v nesouvislých kolonách i na Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové. A zdržení je na Pražském okruhu, zejména směrem z D1 na letiště. Kolona na příjezdu k letišti je od Evropské ulice asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 2,5 minuty po 11:30, posloucháte dopolední pondělní vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM, v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Už za chvíli další reportáž, má barvu jako pivo, ale pomáhá čistit vodu. Nové české činidlo pro úpravu surové i odpadní vody odstraňuje nežádoucí látky, včetně fosforu, a to při jakékoliv teplotě vody. Odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd teď hledají možnosti průmyslové výroby. Detaily nabídneme kolem 11:45. Hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1 FM a

0: ikonická skladba amerických Arctic Monkeys. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselejší. Vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd činidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Funguje i při čištění odpadních vod, především od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody.
1: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji pivo Konský, tak byla snaha, aby i to činidlo, které jsme vymysleli, mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně ono obsahuje železo a to barví do té žluto-hnědé barvy.
2: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu, a to bez ohledu na jejich teplotu.
1: To naše činidlo je specifické, že ty základní účinné složky jsou tady obě, to znamená železo i hliník, a jsou na nějakém anorganickém nosiči.
2: V podstatě jako řetízek z přívěsky, který odstraní nežádoucí látky, včetně fosforu.
1: Zároveň potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
2: A to si tady můžeme hned ukázat, protože tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců, které jsou průhledné a jsou zaplněné.
1: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úpravna vody v Plzni. Je to sujová voda z řeky Úhlavy.
2: V každém z válců jsou tady zhruba 2 litry vody.
1: Teďka zrovna z těch sklenic vyjíždí míchadla.
2: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
1: A nadávku ho do té sklenice.
2: Takže průhledná voda změnila logicky barvu. A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
3: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
2: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
3: Chvílečku počkám a spustí se míchací kolony. Ta zkouška bude probíhat teď 30 minut.
2: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.

0: tady třeba ty vločky, které tam vznikají takové jako cucky.
1: To jsou ty nečistoty vlastně.
0: To jsou ty nečistoty s tím činidlem, které ono pospojovalo dohromady, tak vidíte, že tady jsou takové krásně vyvinuté, začnou sedimentovat a ta voda nad tím už je krásně čirá a i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda taková asi jako nejčirejší a tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
1: Podobně činidlo odstraní nežádoucí fosfor z odpadních vod. Teď odborníci z hydrologického ústavu hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Praze na magistrále brzdí provoz omezení u hlavního nádraží i na Hlávkově mostě. Kolona je teď zejména od Florence k muzeu na asi 10 minut. Menší kolony jsou i na konci Nuselského mostu do centra. Ucpává se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, Hartegova i Jana Želivského. Kolony na 10 minut jsou i v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich. 10 minut naberete i v nesouvislých kolonách na Štěrboholské spojce od Hradecké D11 k Průmyslové a zdržení na pražském okruhu, zejména směrem z D1 na letiště. Kolona na 20 minut po pojíždí na příjezdu k letišti od Evropské ulice. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
5: No, je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
4: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
6: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
8: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo YouTube a Europa? Coldplay nebo YouTube? Coldplay nebo YouTube? Těžká volba.

0: Je přesně 12 hodin, Radio Praha teď vysílá polední zprávy, je pondělí 17. srpna. Zprávy připravil kolega Václav Miller. Hezké poledne.
1: Dobré poledne. Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane v rukou evropských žalobců. Státní galerie otevřou jednou měsíčně zadarmo, zatím do konce roku. Jihovýchod Česka dnes zasáhnou velmi silné bouřky. Na Praze bude oblačno zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy i s bouřkami. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl potom, co evropský žalobce část případu týkající se českých peněz postoupil vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo. Kauza vychází z trestního oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplacené peníze po holdingu nevymáhá zpět. Agrofert tvrdí, že na dotace má nárok a čerpá je v souladu s českými i evropskými pravidly. Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce roku. Informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moct volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Podle Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt, kdy se zdarma otevřely stále expozice státních galerií v Praze, Brně a Olomouci. Během posledních nedělí v srpnu a v září se lidem navíc zadarmo otevřou i všechny státní hrady a zámky. Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky. Vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V jihovýchodní části republiky naopak meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a bude foukat i silný vítr.
3: Ojediněle kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
1: Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu i výstraha před rizikem vzniku požárů. Hasiči Belgii se dál snaží zastavit nejničivější požár ve své historii. Oheň už spálili ve víc než 3000 hektarů půdy a úřady evakuovali stovky lidí. Nad ránem plameny pomohl zastavit déšť jen stovky metrů od hranic s Německem. Ve směru na severovýchod se ale v Belgii požár šíří dál.
4: Část lidí z příhraničních vesnic musela opustit své domovy anebo se připravit na evakuaci. Hašení podle ministra vnitra Bernarda Quintana komplikuje složitý terén regionu Hutvaně, složený z těžkodostupných rašelinišť a vřesovišť. Ze své strany hranic se k hašení připojili taky dva vrtulníky německé armády. Hasiči z většiny unijních zemí dál pomáhají i v dalších evropských státech. V Chorvatsku u letoviska Omiš mají lesní požáry jednu potvrzenou oběť. Po víkendu se přestali šířit dál. Na řeckém ostrově Salamina, nedaleko Atén, zemřeli dva lidé. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Jindřich Tycha je prvním odvolaným trenérem nové sezóny Šance národní ligy. Po prohře 1-4 s B týmem ostravského Baníku ve čtvrtém kole to oznámila Viktoria Žižkov. Pražskému celku nevyšel úvod ročníku druhé nejvyšší soutěže. Žižkov získal jen 3 body z 12 možných. Tycha je na lavičce, dočasně nahradí Petr Papoušek. Praze dnes oblačno, zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami, a to i silnými. K večeru bude částečně ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. V silných bouřkách se mohou vyskytnout menší kroupy, přívalové srážky kolem 30 mm a nárazy větru okolo 65 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Přehled o pražském provozu má Lukáš Miller. Hezké odpoledne.
5: Hezké poledne, tak v Praze na magistrále stále brzdí provoz, omezení jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě, no a ty kolony jsou zejména v úseku od Florence k muzeu, zdržení 10 minut. Menší kolony pak čekejte i na konci Nuselského mostu na příjezdu do centra, do Legerovy, tam je to také asi na 10 minut. Ucpává se stále okolí křižovatky ohrada na Žižkově, kvůli uzavření ulice pod Krejcárkem se ucpává Hartigova obousměrně a popojíždí také ulice Jana Želivského od nákladového nádraží Žižkov. Silný provoz pak čekejte na Štěrboholské spojice, ty kolony jsou nesouvislé, od sjezdu na Pěchovice k Průmyslové zdržení asi 10 minut. 10 minut naberete také v Bělohorské směrem z centra, to před křižovatkou Vypich. A zdržení je i na Pražském okruhu, zejména směrem z D1 na letiště, kolona asi na 20 minut začíná u Evropské a pokračuje právě až do omezení u letiště a na příjezdu po dálnici D7 z Chomutová zdržení před letištěm od Středokluk asi 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, ať už v pondělí 6 minut popoledně děláte cokoliv, jsme rádi, že u toho posloucháte Rádio Praha. Dvorecký most zaujme výraznou geometrií, bílá betonová konstrukce odkazuje ke kubismu a brutalismu. Reportáž o něm udělala kolegyně Monika Doležalová, detaily nabídneme za chvíli. Teď nabízíme muziku, tady jsou Činasky. Hezký poslech.

0: To byl Seal, posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den, už jste se byli projít nebo projet po Dvoreckém mostě. Jedna z nejvýraznějších nových staveb v Praze stojí mezi Podolím a Smíchovem. Dvorecký most měří víc než 337 metrů a zaujme hlavně svou bílou betonovou konstrukcí s výraznou geometrií. Autoři návrhu se inspirovali tradicí pražských mostů a chtěli vytvořit stavbu, která okolí doplní, ale nebude mu zbytečně dominovat. Podle magistrátu most odkazuje i ke kubismu a brutalismu. Nejde tak jen o dopravní spojení, ale i o nový architektonický prvek na Vltavě. Slouží tramvajím, autobusům, chodcům i cyklistům. Osobní auta na něj od začátku nesmějí. Čím je konstrukce Dvoreckého mostu technicky náročná a které spoje po něm jezdí, to uslyšíte v reportáži kolegyně Moniky Doležalové na webu praha.rozhlas.cz. Případně se můžete podívat i na videoreportáž na YouTube Českého rozhlasu v rubrice Praha je nej. No a jak to vypadá na pražských silnicích? Na magistrále brzdí provozu omezení u hlavního nádraží i na Hlávkově mostě. Kolona je teď zejména od Florence k muzeu na 10 minut. Menší kolony jsou i na konci Nuselského mostu do centra. Plné je okolí křižovatky Ohradá na Žižkově, ucpává se Hartigova i ulice Jana Želivského. Kolony na 10 minut jsou i v Bělohorské, obousměrně před křižovatkou Vypich. 10 minut naberete i v nesouvislých kolonách na Štěrboholské spojce, a to od Hradecké D11 k průmyslu. A zdržení je na pražském okruhu zejména směrem z D1 na letiště. Kolona na 20 minut popojíždí na příjezdu k letišti od Evropské. Na příjezdu po dálnici D7 z Chomutova zdržení před letištěm asi na 15 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Koukal jsem s odpoledním vysílání Rádia Praha, za pár vteřin bude půl jedné, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat údajné neoprávněné vyplacení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství s tím, že úřad se zaměří na vyplácení jak evropských, tak i národních peněz. Kauzu odstartovalo únorové trestní oznámení Pirátů kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Tři stravenkové firmy musí společně zaplatit pokutu 280 milionů korun. Dnes to potvrdil předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Endred a App totiž na základě vzájemné dohody omezily mezi lety 2004 a 2018 maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma. Zatím do konce roku, informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moct volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Bude oblačno, zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy s bouřkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat ještě na pražské silnice, situaci sleduje Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 7. kilometru pojedete v koloně do omezení u letiště s držením kolem 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, kolona od sjezdu na Bychovice k Průmyslové je také na 10 minut a podobně v ulici Jana Žilivského stojí před ohradou fronta na necelých 10 minut a provoz brzdí výkop uprostřed křižovatky. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezký den, 2:15 po půl jedné pokračuje odpolední vysílání Rádia Praha. Unuděná a despotická královna, kterou musí neustále bavit její šašek. Taková byla královna nejslavnější role herečky Chantal Poulain z inscenace Šašek a královna. Francouzsko-česká herečka dnes slaví 70. narozeniny. Už za chvíli proto připomeneme její nejen hereckou, ale i pěveckou dráhu. Teď Regen Bowman, hezký poslech.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha, je pondělí 17. srpna. Pochází z Francie, srdcem i profesí je už od 80. let, ale spjata s Českem. Česko-francouzská herečka a šanzonierka Chantal Poulain dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou i díky svým šanzónům.
1: C'est une chanson.
2: Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
3: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Bolkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
4: Je m'ennuie.
5: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
5: Říká, potřebuji šaška.
3: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenaci Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
6: Teď se zastavila, dívá se na mě.
4: Ty.
6: Vybrala si mě.
3: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, Řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
2: Já jsem to zůstala úplně jako stuhla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, která tady dělá svoje profese.
3: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
2: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluci. Ty nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
3: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Přejeme vše nejlepší a vydáváme se taky na pražské silnice. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru pojedete v koloně do omezení u letiště, zdržení kolem 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslovém je taky na cirka 10 minut a v ulici Jana Želevského stojí před ohradou fronta na necelých 10 minut, provoz brzdí výkop uprostřed křižovatky. Přeju vám šťastnou cestu a naslyšenou zítra.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
9: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+, a protože je 13 hodin, máme tady i Vaška Millera se zprávami. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Praha zavádí kartu pěstouna. Náhradním rodinám v hlavním městě nabídne zvýhodněné vstupné nebo slevu v obchodech. Celníci společně s policií zajistili na Teplicku 10 kg drog, při zásahu zadrželi dva muže. Na ebolu zemřelo v Demokratické republice Kongo už více než 2300 lidí. Je to nejhorší epidemie v dějinách země. Bude oblačné, zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy s bouřkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pěstounské rodiny v Praze budou moct využívat digitální kartu pěstouna. Schválili to pražští radní. Rodina má přinést různé slevy. Projekt se magistrát spustit v příštím roce. Konkrétní výhody a funkce karty nastaví magistrát podle průzkumu potřeb rodin, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: Chceme k tomu také postupně přizvat všechny organizace, ať už městské nebo divadla, sportovní kluby a další firmy a poskytovatelé služeb, kteří by mohli pěstounům například nabídnout slevu při té neskutečné práci, který oni odvádějí.
1: Mladí lidé v Praze 3 chtějí podle průzkumu městské části dostupnější psychologickou péči na školách. Vyplývá to z dotazníku, který vyplnilo 14 žáků základních a středních škol. Odpovědi radnice využije pro přípravu nových projektů, říká mluvčí Prahy 3 Petr Habaň.
4: Výsledky ukazují, že klíčovými tématy jsou bezpečí ve veřejném prostoru i ve školách, dostupnost atraktivních míst pro trávení volného času, také potřeba psychologické a poradenské podpory, zlepšení klimatu na školách a možnosti, jak komunikovat s mladými lidmi.
1: Kriminalisté našli na Teplicku ve spolupráci s celníky 10 kg kokainu, pervitinu a heroinu. Podle mluvčí celní zprávy Martiny Kaňkové při zásahu zadrželi dva muže, kterým teď hrozí až 12 let vězení. Oba muži jsou cizinci, drogy dováželi ze zahraničí a pak je prodávali. Kaňková dodala, že muži drogy záměrně ředili.
5: Tento případ je specifický v tom, že zjistili, že ty drogy byly naředěné. Zajištěné osoby to vlastně udělali z toho důvodu, aby zvýšili prodejní množství a potom následně samozřejmě zisk. Ten heroin ředili paracetamolem a kofeinem.
1: Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří výrazně rychleji než ve všech předchozích případech.
6: Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že jedinou horší epidemií eboly bylo šíření nemoci v západní Africe v letech 2014 až 2016. Tehdy tam na nemoc zemřelo přes 11 000 lidí a současná epidemie je podle něj na nejlepší cestě tento rekord překonat. Ebola v Demokratické republice Kongo se totiž šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Jen za včerejšek tam zdravotníci odhalili přes 100 nových případů. K rychlému šíření nemoci přispívá špatně dostupná péče, doutnající konflikt na východě Demokratické republiky Kongo, velká mobilita obyvatel a také jejich nedůvěra ve zdravotnické a státní instituce. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Tenisky Marie Bousková a Kateřina Siňaková postoupily v nočním programu do třetího kola turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bousková ve dvou setech porazila Stefaniovou z Itálie, Siňaková vyhrála nad Španělkou Buzasovou Manérovou 2-1. Klíčovou třetí část zápasu ovládla česká reprezentantka 6-1. V Cincinnati naopak skončila Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinové 1-2 na sety. V Praze dnes oblačno, je zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami, a to i silnými. K večeru bude částečně ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. V silných bouřkách se mohou vyskytnout menší kroupy, příbalové srážky kolem 30 mm a nárazy větru okolo 65 km za hodinu.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: Jarda Koller už je připravený říct vám, jak to vypadá na pražském okruhu v Bělohorské nebo Štěrbohorské, kde se zaručeně zdržíte. Jardo, vítej.
8: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na D1 za Cholupickým tunelem vyšetřují nehodu na 6. kilometru. Uzavřený je pouze odstavný pruh, i tak se jede pomaleji, zdržíte se krátce. V Bělohorské z centra je fronta před vypichem na 10 minut a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz. Pomaleji se jede za sjezdem na Běchovice, před Lanovým mostem se vše rozjede. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině, je tady pondělí, které patří Petrám, Petruším a Petruškám. Všechno nejlepší k jejich svátku, protože je tu 17. srpen. A kdo nejen jim bude hrát, například Ellie Goulding. Z naší frekvence 107.1 FM a také v DAP plus i Somber.

0: Oldies Time, Sting se svým hlasem tady u nás na rádiu Praha je 13 hodin a 17 minut. No a protože je pondělí, tak už je v tomto čase dohlasováno o vinyl na dnešní večer. Takže kdo bude dnes po 21. hodině? A budou to Coldplay, Viva La Vida or Death and All His Friends. Neuvěřitelně těsně porazili U2 s albem Zuropa. No a v příštím hlasování tedy pro vás budeme mít ten nejfajnovější pop 80. let. ABBA Super Trooper z roku 1980 a hity Divine Takes It All, All Last Summer, Lay All Your Love On Me a nebo Happy New Year, která se každý rok se Silvestrem znovu a znovu navrací. No a proti ABBA se postaví Fleetwood Mac Tango in the Night z roku 1987. A tady jsou například hity Little Eyes, Family Man, Big Love nebo Everywhere. Volba bude na vás od zítřka u nás na Facebooku. Za všechny hlasy předem děkujeme. A jak vypadají silnice, na to se podíváme také. Na okruhu směrem na D1 za Chlupickým tunelem vyšetřují nehodu na 6. kilometru. Uzavřený je pouze odstavný pruh, i tak se jede pomaleji, zdržíte se krátce. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, pomaleji pojedete za sjezdem na Věchovice, před Lanovým mostem se všechno rozjede. No a jižní spojka směrem Černý most se krátce popojíždí na Lanovém mostě. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Martin Garrix a YouTube nás přivedli ke 13. hodině a 30. minutě. Jsou tady zprávy Rádia Praha a Václav Miller.
1: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho advokátka Rimtic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Blažek a Tic poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním žaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o více než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily například brambory o 25%, vejce o více než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež nebo olejniny. Ve vodorenské věži na Pražské Letné začal festival O ničem. Týdenní akci pořádá organizace Mila, která se věnuje tématu péče o seniory a jejich pečující. Program nabídne například taneční workshop s hercem Janem Cinou, setkání s herečkou Pavlou Beretovou, cirkusové workshopy nebo koncerty. Některé z nich si návštěvníci můžou poslouchat v leže. Počet obětí po zemětřesení v Indonésii vzrostl na 68, informoval o tom indonéský úřad pro zvládání katastrof. Dalších více než 200 lidí je zraněných. Pobřeží indonéského ostrova Flores zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně v noci na sobotu. Od té doby v oblasti zaznamenali dalších více než 1500 menších otřesů. V Praze dnes oblačno až zataženo, odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy s bouřkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme také na silnice, abychom vyzvěděli, kde to vázne, a vyzvíme to od Jardy Kolera.
3: Dneska odpoledne na Pražském okruhu směrem na D1 za Cholupickým tunelem vyšetřují nehodu na 6. kilometru. Uzavřený je pouze odstavný pruh, kolem se už jede plynule. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, pomaleji se jede za sjezdem na Běchovice, před Lanovým mostem se vše rozjede. Na jižní spojce směrem na Černý most se krátce popojíždí na Lanovém mostě a v Praze je teď relativně klidno. I ve Vilzonově jsou v obou směrech kolony teď pouze krátké. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, dobrý den. 13.33, to je aktuální čas. S námi za chviličku Wiz Khalifa, také Linkin Park. No a budeme si povídat o samoobslužných pokladnách. Ty v podstatě najdeme ve všech větších obchodech. No a podobnou cestou, to znamená rychlejším odbavením zákazníků bez front, jdou taky knihovny. Jak řekneme si za 10 minut.

0: Pane Vojto, novinku, a máme tady selfcheck, na kterém si můžete půjčit svoje výpůjčky, že když je třeba u pultu zrovna moc lidí a nechce se vám čekat a zrovna spěcháte, tak si to můžete tady sám načíst.
1: Ředitelka knihovny Alena Budková.
0: Stačí k tomu mít kartičku, kterou přiložíte tady ke skeneru. Ona se vám načte.
1: A teď už tady vidíme, vlastně, co má pan Vojtěch všechno vypůjčené.
0: Tak, teď už jenom stačí vzít si knihu a přesně tím kódem ji načíst. Líbí se vám to?
2: Ano, je to super. Už nemusím čekat fronty. Když tady je spousta lidí, tak se můžu obsloužit sám.
0: Tak, ale když budete samozřejmě chtít cokoliv najít a poradit, a nebo si jenom pohovořit s knihovnicemi, tak k tomu samozřejmě tady pořád ale knihovníci a knihovnice jsou k dispozici.
1: Dá se říci, že je to takový trend v současné době v knihovnách?
0: Začíná to být samozřejmost a docela se na to právě hlavně mladí zvykají a velmi rádi, protože ti tolik nepotřebují tu interakci s knihovníky a jsou rádi, že si můžou obsloužit sami.
1: A já bych se možná pana Vojty zeptala, jak vy to tady vnímáte, tady tu novinku? Jste ten typ, který třeba nerad čeká ve frontě a víte, že to budete využívat?
2: Ano, já vždycky, když jdu třeba nakupovat, tak jdu na ty samoobslužné pokladny, takže tohle to se mi určitě líbí.
1: Knihovně máme poměrně živo, tady přišla další čtenářka.
0: Že bych vám vysvětlila tady naší novinku Selfcheck, to je samoobslužné půjčování knih. On je to tady takové nenápadné zařízení.
3: Jo, tak to je docela jednoduchý.
0: Je to jednoduchý.
3: A rychlý.
0: Není tam nic složitýho v tom.
3: Ano. Tak já si projdu knížky a pak to když tak vyzkoušíme.
0: Výborně, výborně.
1: To, že jsou samoobslužná zařízení v knihovnách čím dál populárnější, potvrzuje Svaz knihovníků a taky Sdružení knihoven. Jejich pořízení navíc podporuje Ministerstvo kultury a tak jich přibývají desítky ročně. Ze Sedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
4: No a my se podíváme na Pražský okruh směrem na D1 za Cholupickým tunelem. Vyšetřují nehodu na 6. kilometru, uzavřený je pouze odstavný pruh, kolem se už jede plynule. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz. Pomaleji se jede za sjezdem na Běchovice k Průmyslové, čekejte jen 5 minut navíc. V Dobřížské je před vjezdem do Mnázovky kratší kolona kvůli omezení v Radlické. V Praze je teď relativně klidno, i ve Vilzonově jsou v obou směrech kolony teď pouze krátké. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Ed Sheeran s námi na rádiu Praha a je to právě on, kdo nás přivedl ke 14. hodině a ke zprávám, které už má Mirek Kasan. Vítej, Míro.
1: Díky, Oldo, dobré odpoledne. Stát chce založit fond, který bude podporovat české startupy, dá do něj miliardu korun. Začíná uzavírka mostu v kamenném přívozu u Prahy, řidiči obcí neprojedou. Správa Národního parku Šumava dnes zakázala splouvání teplé Vltavy. A bude oblačno až zataženo s přeháňkami i bouřkami, ojediněle i silnými a teplotami do 25 stupňů. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Z rozpočtu do něj dá zhruba miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond by měla spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční, potvrdila pro Český rozhlas předsedkyně představenstva Barbara Pošívalová.
3: Fond by mohl začít fungovat někdy z kraje příštího roku. Vše bude záležet na tom, kdy bude tento materiál projednán vládou.
1: Peníze nepůjdou do konkrétních firem, ale mají směřovat do vybraných 5 až 7 fondů rizikového kapitálu, které podporují inovátory v oblastech, jako je kyberbezpečnost, biotechnologie nebo AI. Silničáři dnes začali bourat most přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Kromě konstrukce uzavřeli také přilehlé křižovatky a obec tak bude neprůjezdná. Odhadované náklady na demolici a stavbu nového mostu jsou zhruba 132 milionů korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku, uvedla mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
4: Ten most je zcela viditelně v havarijním stavu, takže ho čeká kompletní demolice a nahradí ho most nový. Připravena je provizorní lávka pro pěší.
1: Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krahanice. Jinak jezdí i autobusové linky. Od dneška platí zákaz splouvání teplé Vltavy. Vydala ho správa Národního parku Šumava a zároveň do odvolání pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky. Pokračuje mluvčí Šumavského národního parku Jan Dvořák.
5: Hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
1: Letiště v sicilské Katánii dnes znovu omezilo provoz kvůli popelu z nedaleké sopky Etna. Její erupce narušuje dopravu na tomto mezinárodním letišti už více než týden. Až do zítřejšího poledne smí v Katánii přistávat nejvýš 10 letadel za hodinu. Odlety omezeny nejsou, informovala o tom místní média. Mezinárodní letiště v Katánii fungovalo v omezeném režimu od předminulé soboty a pak se na několik dnů zcela uzavřelo. Dopady to mělo i na letecké spojení s Prahou. Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům americkým. Na tiskové konferenci to dnes řekl nehrající kapitán týmu Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Vítěz postoupí do finálové části Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo s přeháňkami i bouřkami, ojediněle i silnými. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 22 stupňů a bude většinou oblačno až polojasno. Srážky se vyskytnou jen ojediněle.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se teď jdeme podívat s Jardou Kolerem na silnice, abychom vyzvěděli, kde se nejdéle zdržíte.
6: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem na D1 za Cholupickým tunelem opatrně na 6. kilometru řeší nehodu v odstavném pruhu, některá auto tam vybočují. Na jižní spojce směrem na Černý most je kratší kolona na Lanovém mostě. V Kolbenově směrem z centra u stanice metra řeší nehodu, je tam slabý provoz, téměř se nezdržíte. A na Nuselském mostě směrem do centra je fronta z poloviny mostu na necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne po 14. hodině, ano, s vámi je Rádio Praha i dnes 17. srpna. Už se mi skoro chtělo říct listopadu, když jsem se tak jako juknul z okna, jak je záhnědlé to listí, ale stále máme srpen a to počasí tomu přeci jen odpovídá a ještě si tepla určitě užijeme. No a užijeme si i skvělé muziky. Alvaro Soler a Marta Santos budou. Nebo Luis Capaldi. Taky Purple Disco Machine a Chromel.

0: Luis Capaldi s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Stále jsou tedy prázdniny, které si můžeme ještě naplno užívat ve své závěrečné čtvrtině. A proč nevyrazit třeba na nějakou příjemnou výstavu? Pokud byste šli s dětmi, určitě je zaujme výstava o Harry Potterovi, kde se stanete bradavickými studenty. No a pokud půjdete nebo chcete zkusit i něco jiného, tak se můžete podívat na výstavu Od neznámé dívky po ikonu Hollywoodu. Ano, řeči je o té největší asi ikoně Hollywoodu, nebo minimálně jedné z největších, o Marilyn Monroe, která by 1. června slavila té narozeniny. Pokud byste chtěli podrobnosti o těchto výstavách, najdete je na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam. Praha je nej.
1: Kdysi tu stála největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se pod ním schází

0: Na pražském okruhu směrem na D1 za Chlupickým tunelem opatrně na 6. kilometru řeší nehodu v odstavném pruhu. Některá auta tam vybočují. Na jižní spojce směrem na Černý most je kratší kolona na Lanovém mostě. V Kolbenově směrem z centra u stanice metra řeší nehodu dvou aut. Je tam slabý provoz. Téměř se nezdržíte. No a Nuselský most směrem do centra, tam je fronta z polovinu mostu na necelých 10 minut. Bělohorská z centra, tady je kolona před Vypichem od Břevnovského kláštera. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit
2: týdne. Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 9. místě startují Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu.
3: Hit týdne.
2: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na 5. místo z 9. poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává beze změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na 3. místo se z 10. vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Imael Angel a Ultrana T, Move into the Sun.
3: Hit týdne.
2: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Katy Perry nás na rádiu Praha přivedla ke zprávám ve 14:30. Má je pro nás Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 10 základních a 4 střední školy v republice. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Počet rodičů, kteří chtějí konzultovat problémy svých dětí, stoupá. Na rodičovskou linku se loni obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku 2024 nárůst o zhruba čtvrtinu. Stejně jako o rok dříve byly nejčastějším tématem rodinné vztahy. Dnes o tom informovala mediální zástupkyně linky bezpečí Michaela Klovcová. Meteorologové zpřísnili pro jihovýchod Česka výstrahu před velmi silnými bouřemi. Odpoledne je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině. Hrozí komplikace například v dopravě nebo energetice. Pro zbytek republiky s výjimkou západu Čech platí varování s nižším stupněm nebezpečí. Současná epidemie eboli v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc už zemřelo 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000. Ebola se šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Na kmen krvácivé horečky, která se v Kongu šíří, navíc neexistuje cílená léčba ani vakcína. Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zamířil na roční hostování bez obce do belgického Varchemu. Úřadující český mistr o tom informoval na síti X. V Praze bude oblačno až zataženo s přeháňkami i bouřkami, ojediněle i silnými. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 23 až 25 stupňů Celsia. Zítra se má o 3 stupně ochladit a většinou bude oblačno až polojasno, jen ojediněle se srážkami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to také čas pro Jardu Kollera. Venku pěkně bouří, dá se předpokládat, že někde už pořádně prší, takže to bude klouzat. A kde je opatrně, to už nám řekne Jarda.
3: Hezké odpoledne, potvrzují se výstrahy meteorologů. Na západě Prahy je teď bouřka, vydatně prší, opatrně na D5 i D6. Na příjezdu do Prahy i na okruhu kolem Ořechu a Lochkova nezapomínejte na správné svícení. Na jižní spojce je kratší kolona před Barandovským mostem. V Kolbenově směrem z centra u stanice metra řeší nehodu dvou aut. Tam je slabý provoz, nezdržíte se. Na Nuselském mostě směrem do centra je fronta z poloviny mostu na necelých 10 minut a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od sjezdu na Dolní Počernice. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné, i když poměrně dost zatažené a také bouřlivé odpoledne. 14:33, 17. je srpen. No a kdo s námi? Například Switch Disco a Ella Henderson už za chviličku. A také Petr Jungmann, který za 10 minut přinese přehled o dnešku, tedy v událostech.

0: Řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Traktory této značky se staly pýchou našeho průmyslu. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
1: Rekordman v české i československé historii.
0: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Nějaký podobný šutér by se určitě zase moc hodil. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
2: A také se podíváme na namoklé silnice. Na západě Prahy tedy je teď bouřka, vydatně prší. Nezapomínejte na správné svícení. Na okruhu je obousměrně pomalejší provoz před Ořechem. Pojedete pomalu od D5 i od Lohkova, zpoždění 10 až 15 minut. Na jižní spojce je kolona před Barandovským mostem od sjezdu na Pankrác. Na Nuselském mostě do centra je fronta z poloviny mostu na necelých 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji za sjezdem na Běchovice k průmyslu. Je to na víc než 10 minut. Radlická na Smíchov se zaplnila od stanice Radlická, k Dobřížské se popojíždí 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: James Arthur s námi na rádiu Praha. Teď máme 15 hodin. Do studia Rádia Praha dorazil i Mirek Kasan s aktuálními zprávami.
1: Dobré odpoledne. Nová digitální karta pěstouna by mohla náhradním rodinám v Praze nabídnout zvýhodněné vstupné nebo slevy v některých obchodech. Přírodní divadlo v pražské Divoké Šárce letos v září znovu rozezní opera. Maďarsko stíhá řidiče havarovaného polského autobusu. Podezřelý je z ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. A bude oblačno až zataženo s přeháňkami i bouřkami ojediněle silnými a teplotami do 25 stupňů. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Pěstounské rodiny v Praze budou moci využívat digitální kartu pěstouna. Schválili to pražští radní. Projekt chce magistrát spustit v příštím roce. Karta má pěstounským rodinám přinést různé slevy. Konkrétní výhody a funkce nastaví magistrát podle průzkumu potřeb rodin. Uvedla to náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: Chceme k tomu také postupně přizvat všechny organizace, ať už městské nebo divadla, sportovní kluby a další firmy a poskytovatelé služeb, který by mohli pěstounům například nabídnout slevu při té neskutečné práci, který oni odvádějí.
1: V přírodním divadle v Divoké Šárce letos znovu vystoupí soubor opery Národního divadla. 5. září tam uvede představení opery Antonína Dvořáka Čert a Káča. Vstup bude zdarma a rezervace není nutná. Pokračuje mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.
4: Novodobá tradice operních představení v Divoké Šárce se píše již od roku 2005. Každoročně přiláká tisíce diváků z celé republiky. Čert a Káča patří k často uváděným titulům českého operního repertoáru.
1: Navštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně Spider-Man z Brusu Nový den. Pokračování série o pavoučím muži navštívilo už bezmála 600 tisíc diváků. Na druhém místě je pak Odyssea režiséra Christophera Nolana. Třetí příčku v návštěvnosti podle Unie filmových distributorů obsadil rodinný animovaný snímek Tlapková patrola dinosauří film. Maďarská policie zahájila trestní stíhání proti řidiči polského autobusu, který včera havaroval na dálnici M3. Podezírá ho z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. Při nehodě zemřelo 12 lidí a další utrpěli vážná zranění. Soud teď bude rozhodovat o uvalení vazby.
5: Řidiče autobusu policisté zadrželi už krátce po nehodě. Pracují také s verzí, že za volantem usnul. Vyšetřování je ale teprve na začátku. Varšava s Budapeští mezitím začaly připravovat přesun zraněných do Polska. První skupinu by mělo armádní letadlo připravit ještě dnes večer. Zbytek zůstává v nemocnicích v Egeru a Myškovci, dokud jim zdravotní stav přesun neumožní. Nehoda se stala v noci na neděli na dálnici M3 na severovýchodě Maďarska. V autobuse tou dobou bylo 57 cestujících a dva řidiči, kteří se vraceli z poutní cesty na Balkáně. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Tenistky Marie Bousková a Kateřina Siniaková postoupily v nočním programu do 3. kola turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bousková ve dvousetech porazila Stefaniniovou z Itálie. Siniaková vyhrála nad Španělkou Buzasovou Manejrovou 2-1. Z turnaje naopak vypadla Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinové 1-2 na sety. Večer budou ve dvouhře v akci další tři Češi. Postoupit mezi nejlepší 16 se pokusí Jakub Menčík, Jiří Lehečka i Linda Nosková. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo s přeháňkami i bouřkami, ojediněle i silnými. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 22 stupně a bude většinou oblačno až polojasno. Srážky se vyskytnou už jen ojediněle.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme se teď aktuálně podívat také na to, co se děje na silnicích. Provozem nás provede Jarda Koller. Jardo?
6: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je obousměrně pomalejší provoz před Ořechem, pomaleji se jede od dálnice D5 i od Lochkova, zpoždění 10 minut. V Náchodské do centra na příjezdu do Prahy po silnici 611 opatrně, před Horními Počernicemi spadl strom, zasahuje do poloviny vozovky, zdržíte se teď už jen krátce. Na jižní Štěrboholské spojce jsou kolony před Průmyslovou na zhruba 10 minut, v ulici u Vršovického hřbitova se jede krokem z Edenu na Bohdelec a ve Kbelské směrem z Hloubětína se popojíždí v Klíčovském kopci u sjezdu na Novopatskou. Se srazila dvě auta, objíždějí se přes šrafování, kolona se protahuje nakonec Průmyslové, zpoždění 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 15. hodině, vítr se uklidnil, bouření a také, tedy alespoň tady v Karlíně, někde to možná ještě probíhá, ale každopádně silnice jsou navlhlé. No a u nás skvělá nálada. Kdo k ní přispěje? Ale Farben a Kido.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha a máme pondělí 17. srpna. A protože je pondělí a je 15.14, je rozhodnuto o dnešním vinilu. Takže po 21. hodině podle vašeho hlasování budou Coldplay, Viva La Vida or Death and All His Friends. Neuvěřitelně těsně porazili U2 s albem Zuropa. No a teď o příštím hlasování. Už od zítřka pro vás budeme mít ten nejfajnovější pop 80. let. Proti sobě nastoupí ABBA a jejich album Super Trooper z roku 1980. No a na něm hity jako The Winner Takes It All, Our Last Summer, Lay All Your Love On Me nebo Happy New Year. No a proti ABBA pak Fleetwood Mac, Tango in the Night z roku 1987. No a hity Little Lies, Family Man, Big Love nebo Everywhere. Volba je samozřejmě na vás. Od zítřka u nás na Facebooku. Za všechny hlasy děkujeme. Teď je tady také pohled na silnice a s ním přichází Jarda Koller. Jardo?
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu je obousměrně pomalejší provoz před Ořechem. Pomaleji se jde od dálnice D5 od Lohkova, zpoždění 10 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta na téměř 10 minut, a to od akvaparku. Na jižní a štěrboholské spojce jsou kolony před Průmyslovou na zhruba 10 minut. V ulici od Vršovického hřbitova se jede krokem z Edenu na Bohdelec a ve Kbelské směrem z Hloubětína se popojíždí v celé délce od konce Průmyslové až k nájezdu na Cínoveckou. Navíc hned za sjezdem na Novopatskou řeší nehodu a je to celé až na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
4: No, je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
3: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
5: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, je 15.30, ve studiu Mirek Kasan a jsou tu zprávy.
1: Vláda rozhodla o zrušení tzv. Eurocenter, kde mohli lidé získávat informace o Evropské unii. Skončit mají k začátku ledna příštího roku. Oznámil to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka. Stát tím prý ušetří 10 milionů korun ročně. Praha nechá v Běchovicích za bezmála 28,5 milionu korun opravit ulici k Jalovce. Práce začnou do konce letošního roku, schválili to pražští radní. Vozovka bude mít asfaltový povrch místo současné uježděné drti. Vznikne tam také chodník a parkovací stání. Součástí projektu je i 7-metrová ocelová lávka pro pěší přes Rokytku. Přes Česko postupují silné bouřky, velmi intenzivní jsou teď východně od Prahy, blíží se třeba ke Kutné Hoře, ale taky ke Kolínu. Další silné bouřky jsou na Vysočině a jižní Moravě. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je doprovází kroupy i silné nárazy větru. Evropská unie na podzim předloží dosud největší balík protiruských sankcí. V rozhovoru pro německý deník Die Welt to řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Uvedla, že podle návrhu by se měl počet lidí a firem na sankčním seznamu zvýšit ze současných asi 3 000 o třetinu. Připravovaný balík po předložení budou muset schválit členské státy unie. Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti Jablonce o odložení utkání 5. kola proti Baníku Ostrava. To se mělo původně hrát v neděli 23. srpna. Severočechy ale o 3 dny dříve čeká úvodní zápas posledního předkola konferenční ligy na hřišti skotských Rangers a požádali proto o přesun. Náhradní termín ligového utkání zatím není znám. V Praze bude po zbytek odpoledne oblačno až zataženo s přeháňkami i bouřkami, ojediněle i silnými. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 23 až 25 stupňům Celsia. Zítra se o 3 stupně ochladí a většinou bude oblačno až polojasno se srážkami už jen ojedinělými.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jardou Kollerem se teď vydáme na silnice, a to jmenovitě na Pražský okruh.
3: Dneska odpoledne na okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem, popojíždí se za Lochkovským tunelem a také od dálnice D5. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta téměř od Aqua Parku na více než 10 minut. Na jižní i Štěrboholské spojce jsou kolony před Průmyslovou na zhruba 10 minut. V ulici u Vršoveckého hřbitova se jede krokem z Edenu na Bohdalec. Ve Kbelské směrem z Hloubětína se popojíždí v celé délce od konce Průmyslové. Navíc hned za sjezdem na Novopatskou řeší nehodu. Je to celé až na 15 minut. A v Brněnské na výjezd z Prahy ještě před sjezdem na Šeberov stojí kamion v odstavném pruhu. Jsou tam 2 vozy policie, projíždí se tam pomalu. Zdržíte se krátce. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.

Pěkné odpoledne, dobrý den, 15 hodin 33 minut, že za chvilku si budeme povídat o novopečených maminkách. Ty mají totiž upojišťoven nárok na návštěvy porodních asistentek. Jak to probíhá a jakým způsobem to pojišťovny platí, budeme my probírat na rádiu Praha už za 10 minut. Teď Lukas Graham.

0: Don't Stop Me Now a připomněli jsme si Queeny na rádiu Praha v 15 hodin a 44 minut. Teď pojďme do současnosti, protože od začátku letošního roku mají maminky v 6 nedělí nárok na 3 návštěvy porodní asistentky u sebe doma. Ne všechny se ale k téhle službě dostanou. A to zkrátka kvůli tomu, že je porodních asistentek, které docházejí až tomu málo. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly letos v prvním čtvrtletí je skoro 3000 těchto návštěv. No a počet porodů by jich ale mohlo být ještě 50 000.
1: Ve chvíli, kdy vy odejdete s malým miminkem, moc nevíte, co s ním máte dělat doma a nabídnou vám potom, že k vám dorazí za nějaký zhruba měsíc, tak mně přijde, že to vlastně ztrácí ten význam.
2: Říká Barbora z Prahy. O návštěvu porodní asistentky požádala u své pojišťovny krátce po návštěvě.

0: péče, kdy ta žena jde domů a vlastně do 3-4 dnů by tam ideálně měla přijít porodní asistentka. A na to kapacity zatím nejsou.
1: Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby měly vlastně tu její péči dřív z vlastních peněz.
2: Popisuje prezidentka Unie porodních asistentek Martina Suchardová. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale má porodních asistentek postupně přibývat.
3: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
2: Porodní asistentka na návštěvě zkontroluje, jestli se matka po porodu správně hojí, ptá se na její psychický stav nebo poradí s kojením. Pokud ale ženy mají problém porodní asistentku sehnat, můžou se obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Jsme také na silnicích, na okruhu, v ulici k Barandovu, dál u Vršovického hřbitova a na dalších problematických místech s Jardou Kollerem.
5: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem, popojíždí se za Lochkovským tunelem a také od dálnice D5. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta téměř od akvaparku na více než 10 minut. Na východní části okruhu a Štěrboholské spojce je to od D11 k Průmyslové na čtvrt hodiny. V ulici u Vršovického hřbitova se jede krokem z Edenu na Bohdelec. Ve Kbelské směrem z Hloubětína se popojíždí v celé délce od konce Průmyslové, navíc hned za sjezdem na Novopatskou řeší nehodu. Je to celé až na 15 minut. Dobříšská plná před Mrázovkou kvůli regulaci provozu. V Brněnské na výjezdu z Prahy ještě před sjezdem na Šeberov stojí kamion v odstavném pruhu, jsou tam dva vozy policie, projíždí se tam pomalu, zdržíte se krátce. A ve Strakonické na výjezdu po D4 za Cukrákem pojedete v koloně, tvoří se před Jílovištěm, tam je dopravní omezení, je to na necelou čtvrt hodinu. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Vanilkové nebe jsme si užili Marcel a Fiddlersky s námi, no tak teď je spíš ocelové. Jak to vidíš ty z předpovědí, Mirku?
2: Vidím to krásně z okna a předpověď neříká nic moc lepšího.
1: Jasně, víme skvěle, jak bylo včera, uvidíme, jak bude dnes. Jsou tu zprávy v 16.
2: Hezké odpoledne.
3: Se stížnostmi na postup policie a státního zastupitelství aktéři bitcoinové kauzy u ústavního soudu neuspěli. Ministryně financí Schillerová bude v následujících dnech jednat se šéfy rezortů o státním rozpočtu na příští rok. Omezení počtu stravenek na jeden nákup bylo protizákonné, rozhodl antimonopolní úřad a uložil pokuty. A bude oblačno, až zataženo s přeháňkami i bouřkami ojedněly i silnými a teplotami do 25 stupňů. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Zítra naměříme nejvýš 22 stupňů.
4: Rádio Praha. Zprávy.
3: Trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blaška, se svými stížnostmi u ústavního soudu neuspěla. Vadily jim mimo jiné úniky informací ze spisu, medializace případu a kritizovali i údajný spěch s obžalobou. Ústavní soud ale nenašel důvody k zásahu. Kauza se týká miliardového daru státu v bitcoinech.
5: Kromě Blažka si stížnost podali také advokát Karim Tyc a programátor Tomáš Jiříkovský. Podle mluvčí ústavního soudu Miroslavy Číhalíkové-Sedláčkové ale byly neopodstatněné.
6: Rychlý sled úkonu orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Zvýšená medializace k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit v následující fázi řízení před soudem. Právo na obhajobu je tak účastníkům zachováno.
5: Blažek na síť X napsal, že jde o procesní rozhodnutí, že není hodnotící a nezbývá mu, než je vzít na vědomí. Obžalobě čelí 4 lidé, všichni vinu už dřív popřeli. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách v jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají příštím roce být investice do dopravy a do zdravotnictví. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš už dřív řekl, že schodek bude výrazně pod 400 miliardami korun. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard. Tři stravenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun. Potvrdil to předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Společnosti UP, Plaxi a Edenred totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 a 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl antimonopolní úřad už v roce 2020. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně je odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit. Ruská policie zatkla nejméně 35 lidí před budovou nejvyššího soudu v Moskvě. Ten dnes projednává odvolání proti vyloučení ruské liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Podle serveru Meduza to uvedl předseda moskevské pobočky Jabloka Kiril Gončarov. Strana uvedla, že mezi zatčenými je i jeden její člen. Nejvyšší soud vyloučil Jabloko z parlamentních voleb před několika dny. Vyhověl tak žádosti pro kremelské nacionalistické strany Rodina. Kapitán českého Davis Cupového týmu Tomáš Berdych zveřejnil první nominaci na zářijový kvalifikační souboj s výběrem Spojených států. V nominaci jsou 4 žebříčkově nejlépe postavení tuzemští tenisté: Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Kvartet doplňuje deblový specialista Patrik Rikl. Češi proti Američanům nastoupí v polovině září v Praze a pokud zvítězí, postoupí na finálový turnaj. Po zbytek odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo s přeháňkami i bouřkami, ojediněle i silnými. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 23 až 25 stupňům Celsia. Zítra se ochladí, naměříme nejvýš 22 stupňů a většinou bude oblačno až polojasno. Srážky se vyskytnou už jen ojediněle.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Je to taky Jarda Koller, který nás vezme na Pražský okruh, Českobrodskou nebo Dokbelské. Všude bude pěkně namuknuto a bude to klouzat.
8: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem na letiště. Silný provoz ten chvílemi musí regulovat, zejména v Lochkovském tunelu k Ořechu. Čekejte 15 až 20 minut navíc. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od akvaparku na téměř 15 minut. Na východní části okruhu a Štěrboholské spojce je to od D11 k Průmyslové na čtvrt hodiny. V Českobrodské z centra je výraznější kolona mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi, je to na více než 20 minut. Na Opatově na křižovatce Opatovská Čilská stála dvě auta uprostřed křižovatky. Po nehodě už tam nejsou, ovšem zůstaly tam střepy a trosky. Ve Kbelské směrem z Hloubětína se popojíždí v celé délce od konce Průmyslové, navíc hned za sjezdem na Novopatskou řeší nehodu, je to celé až na 15 minut. Do Břízka je plná před mrázovkou kvůli regulaci provozu a ve Strakonické na výjezdu po D4 za sjezdem na Baně pojedete v koloně. Ta se prodlužuje a tvoří se před Jíloviště. Tam je dopravní omezení, je to na necelou čtvrt hodinu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Příjemné deštivé odpoledne po 16. hodině. S vámi je Rádio Praha a s námi budou Tomas Robin. Doprovázet na cestách nás budou i BB Rex a Fadle. Připraveni jsou i Coldplay, Hymn for the Weekend. No a to znamená, že je to vlastně i pozvánka na dnešní 21. hodinu, protože Coldplay vyhráli vaše vinilové hlasování a budou z vinilu.
7: Radio Praha a

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16 hodin a 17 minut. A my se vydáme do ulic Prahy, konkrétně nad vodu. Začnu tím, že měří víc než 337 metrů a otevřen byl v dubnu tohoto roku. Ano, je to ten nejnovější pražský most a zajistil spojení mezi Prahou 4 a Prahou 5. Vyniká dokonce neobvyklou architekturou z bílého betonu, no a slouží veřejné dopravě, pěším a cyklistům. Jaké veřejné dopravě slouží, můžete se podívat na naše stránky, pokud jste ještě přes Dvorecký most tedy nejeli. Jsou tam fotky a další zajímavosti, které se právě na adresu tohoto mostu můžete dozvědět. Takže praha.rozhlas.cz. A my se podíváme také na aktuální dopravu. Jarda Koller je tady s ním.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště silný provoz, ten regulují na průjezdu tunely. Brzdí se teď už u Vestce. Osobními auty je to k Ořechu na více než 20 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od Okova parku na 15 minut. Na východní části okruhu a Štěrboholské spojce je to od D11 k Průmyslové na čtvrt hodiny. V Českobrodské z centra je výraznější kolona mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi na více než 20 minut. V Ekbelské směrem z Hloubětína se popojíždí v celé délce od konce Průmyslové. Navíc hned za sjezdem na Novopatskou stále řeší nehodu, je to až na 15 minut. Dobřížská je plná před Mrázovkou kvůli regulaci provozu, ovšem teď se ve Zlíchovském tunelu srazila dvě auta, začíná se tedy plnit i Strakonická za Barandovským mostem. A ve Strakonické na výjezdu po D4 za sjezdem na Baně pojedete v koloně, tvoří se před Jílovištěm, tam je omezení a je to na necelou čtvrt hodinu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Hity, doprava, informace, je 16.30, s vámi je Rádio Praha, také Mirek Kasan, který přinesl zprávy.
1: Dobré odpoledne. Začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 10 základních a 4 střední školy v republice. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Celníci společně s kriminalisty zajistili na Teplicku skoro 10 kg heroinu, kokainu a pervitinu. Zadrželi přitom dva cizince, kteří podle nich drogy dováželi a prodávali. Oba cizinci už jsou ve vazbě a hrozí jim až 12 let vězení. Meteorologové zpřísnili pro jihovýchod Česka výstrahu před velmi silnými bouřemi. Odpoledne je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině. Hrozí komplikace například v dopravě nebo energetice. Pro zbytek republiky s výjimkou západu Čech platí varování s nižším stupněm nebezpečí. Letiště v sicilské Katánii znovu omezilo provoz kvůli popelu z nedaleké sopky Etna. Přistávat na něm může maximálně 10 letadel za hodinu. Odlety omezené nejsou. Erupce Etny narušuje situaci na asi 30 km vzdáleném mezinárodním letišti už přes týden. Omezila i spojení s Prahou. Fotbalisty pražské Slávy opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zamířil na roční hostování bez obce do belgického Varechemu. Úřadující český mistr o tom informoval na síti X. V Praze bude po zbytek odpoledne oblačno až zataženo s přeháníkami i bouřkami, ojediněle i silnými a teplotami do 25 stupňů Celsia. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Zítra oblačnosti bude méně a srážky budou jen ojedinělé. Naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne všem řidičům. Jak to teď vypadá na silnicích, sleduje Jarda Kolera, řekne nám to.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz, ten regulují na průjezdu tunely. Brzdí se už u Vestce osobními auty, je to k Ořechu na více než 20 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od akvaparku na 15 minut. Na východní části okruhu a Štěrboholské spojce je to od D11 k Průmyslové na čtvrt hodiny. V Českobrodské z centra postojíte z Dolních Počernic do Nové Dubče. Zdržení je půl hodiny. V Kbelské směrem z Hloubětína je silný provoz, zdržení k Cínovecké kolem 10 minut. Dobříšská je plná před Mrázovkou kvůli regulaci provozu. Vozu brzdí se už na konci jižní spojky před Barandovským mostem. A ve Strakonické na výjezdu po D4 za sjezdem na Baně pojedete v koloně, tvoří se před Jílovištěm. Tam je dopravní omezení a je to na necelou čtvrt hodinu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné pondělní odpoledne po 16. hodině a 30. minutě. S vámi je Rádio Praha a Jirka Štefl chystá pražské tipy. Bude je pro vás mít už za 10 minut.

0: Show Images of Love začíná v úterý ve 20.30. A nebo poznejte příběhy rodu Hablových, a to na speciální venkovní výstavě. Najdete ji na náměstí Míru, a to při příležitosti 90 let od narození bývalého prezidenta Václava Havla. Výstava ukazuje nejen vzestupy, ale i pády Havlových v průběhu dějin. Nahlédnete až do 17. století, uvidíte unikátní fotografie a dozvíte se třeba i to, kde a v jakých konkrétních domech a bytech Havlovi bydleli. Panelovou výstavu můžete vidět na náměstí Míru. Jirka Štefl, Rádio Praha.
1: A Jarda Koller pro nás má události z pražského okruhu jižní spojky k Belské nebo Dobříšské.
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz, ten regulují na průjezdu tunely, brzdí se nejprve u Jesenice a také za sjezdem na Písnici. Osobními auty je to k Ořechu na více než 20 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od akvaparku na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jde pomalu od sjezdu na Zahradní město, k Průmyslové pojedete 15:15. V Českobrodské z centra postojíte v koloně z Dolních Počernic do Nové Dubče a zdržíte se přes půl hodiny, kolona se moc nehýbe. Ve Kbelské směrem z Hloubětína je silný provoz, zdržení k Cínovecké kolem 10 minut. Dobříšská je plná před Mrázovkou kvůli regulaci provozu, brzdí se už na konci jižní spojky před Barandovským mostem. A ve Strakonické směrem do Strakonic na výjezdu po D4 je neměná situace, jede se v koloně za sjezdem na Baně. Před jíloviště je omezení a je to na necelou 15:15. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
5: Give me a beat.
4: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Jsou tady zprávy na 17. hodinu, které připravil do vysílání kolega Mirek Kasan. Mirku, příjemné pondělní odpoledne.
1: Hezké odpoledne, už je tu se mnou i Petr Zajíček. Stát chce založit fond, který bude podporovat české startupy, dá do něj miliardu korun. Správa Národního parku Šumava dnes zakázala splouvání teplé Vltavy. Americký prezident Trump pohrozil, že Spojené státy rozbombardují Omán. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo slabým deštěm a teplotami do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Z rozpočtu do něj dá zhruba miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond by měla spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční, potvrdila pro Český rozhlas předsedkyně představenstva Barbara Pošívalová.
3: Fond by mohl začít fungovat někdy z kraje příštího roku. Vše bude záležet na tom, kdy bude tento materiál projednán vládou.
1: Peníze nepůjdou do konkrétních firem, ale mají směřovat do vybraných 5 až 7 fondů rizikového kapitálu, které podporují inovátory v oblastech, jako je kyberbezpečnost, biotechnologie nebo umělá inteligence. Vyvrácené a polámané stromy a popadené větve teď odstraňují hasiči ve středních Čechách. Jde o následky prudkých bouřek, které se odpoledne prohnaly krajem. Od pravého poledne do 16:30 odpoledne středočeští hasiči vyjížděli ke zhruba 50 případům, například v Jílovém u Prahy a Stříbrné Skalici. Na několika místech také čerpali vodu ze zatopených nižších míst. Od dneška platí zákaz splouvání teplé Vltavy. Vydala ho správa Národního parku Šumava a zároveň do odvolání pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky, pokračuje mluvčí Šumavského národního parku Jan Dvořák.
4: Hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
1: Hygienici řeší 111 případů zažívacích potíží u návštěvníků pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. V posledních dnech se u nich začaly objevovat problémy jako zvracení, průjem a bolest břicha. Zdroj nákazy se zatím nepodařilo hygienikům zjistit, pokračuje epidemiologické a laboratorní šetření. Lázně přijaly hygienická opatření a na svých stránkách vyzývají klienty k prevenci. Americký prezident Donald Trump pohrozil Ománu bombardováním. Televizi Fox News řekl, že ho Spojené státy úplně rozbombardují na prach, pokud se jim postaví do cesty při jednání s Iránem o plavbě Hormuzským průlivem. Trump Ománu pohrozil útokem a sankcemi už v květnu. Země má přitom s Washingtonem uzavřenou dohodu o vojenské spolupráci, podle které mají američtí vojáci přístup například do některých ománských přístavů. Fotbalisté druholigového Žižkova budou mít nového trenéra. Po nepovedeném vstupu do sezóny vedení Viktorie odvolalo z funkce Jindřicha Tichaje.
5: Ještě v neděli Tichaj vedl Žižkov v zápase s rezervou ostravského Baníku, který skončil porážkou domácích 1-4. Viktoria z úvodních 4 kol nové druholigové sezony prohrála hned 3x a v tabulce je 12. Nového trenéra klub oznámí v nejbližších dnech. Do té doby povede Žižkov dosavadní asistent Petr Papoušek. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně se ochladí na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo slabým deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A teď už doprava a Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz, ten regulují na průjezdu tunely, brzdí se nejprve u Jesenice kvůli omezení a také na Radotínském mostě. Osobními auty je to k Ořechu na více než 20 minut. Ve Strakonické na výjezdu po D4 za sjezdem na Baně popojíždí kolona kvůli omezení u Jíloviště, zdržení 15 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem dlouhá fronta od akvaparku na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu od Spořilova k Průmyslové, pojedete čtvrt hodinu. V Českobrodské z centra postojíte z Dolních Počernic do Nové Dubče, zdržíte se přes půl hodiny, kolona tam stojí mimo jiné kvůli uzavírce ulice Národních hrdinů. Ve Vilsonově je tradičně silný provoz v obou směrech a Dobřížská je plná před Mrázovkou kvůli regulaci provozu. Brzdí se už na konci jižní spojky před Barandovským mostem. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební jméno po 17. hodině. Bude tady Lenny, Nico Santos a taky skupina Činasky. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné 17. srpnové odpoledne.

0: Tak tolik kapela, která si s námi tak trošku hraje v poslední době. Faith No More na rádiu Praha. No Faith No More, před půl, tři čtvrtě rokem nějak to bylo, odhlásili definitivní rozpad, konec. Hotovo, už spolu nebudeme, nikdy více prostě. No a vyhlásili to do světa, vypadlo to, že opravdu jedna ze zásadních partiček prostě skončila. A jehle, je to pár dnů nebo možná týdnů, kdy se zase objevily zprávy, že se dávají dohromady a teď už dokonce opravdu na jejich oficiálních stránkách jsou koncerty vyplánované na začátek příštího roku. Zatím Austrálie a Nový Zéland budou tam společně s kapelou System of the Down. Takže Faith No More zase zpátky, nevím, co tedy bylo důvodem jejich vyhlášení absolutního rozpadu a rozchodu s tím, že se zase vlastně za pár měsíců dali dohromady. Třeba se to někdy dozvíme. Teď už ovšem se dalším zahráváním si, a to zase s námi tady na Rádiu Praha, vy naši posluchači, vy děláte věci tady na Facebooku v hlasování do vinilu. Teď to skončilo vlastně ve 12 hodin dneska a potom necelém týdnu, tedy nakonec si dneska večer budeme hrát Coldplay, ale změnil to víkend, přátelé, to, co se většinou neděje, jak ale už nasadíte to hlasování nějaké tempo pro toho favorita, tak už se málo kdy o víkendu stane, že se to všechno otočí. A stalo se tentokrát. Opravdu vypadalo to, že ještě v pátek, že budeme hrát prostě z Europu od U2 z roku 1993, pořád chyběly skupině Coldplay 4 hlasy a přesně o ty 4 hlasy nakonec prohráli k dnešní 12. hodině U2. Takže je to tak, velký zvrat, který se stal v tomto hlasování zrovna konkrétně, takže nebudeme si dávat z Europu a budeme si dávat Coldplay dneska po 9. večerní v pořadu Vinyl a jejich 4. album z roku 2008 Bibala, Vida or Dead and All His Friends. A jak to momentálně vypadá v dopravě, tak to už nám řekne Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz, ten regulují na průjezdu tunely. Brzdí se nejprve u Jeselnice kvůli omezení a také je za sjezdem na Vestec. Osobními auty je to k Ořechu stále na více než 20 minut. Ve Strakonické na výjezdu po D4 za sjezdem na Baně popojíždí kolona kvůli omezení u Jíloviště zdržení do 15 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od akvaparku na čtvrt hodiny. V Českobrodské z centra postojíte z Dolních Počernic do Nové Dubče zdržení přes půl hodiny. Kolona tam stojí kvůli nové uzavírce ulice Národních hrdinů a je tam tak silnější provoz. Na jižní spojce směrem na Černý most se jde pomalu od Spořilova k Průmyslové, pojedete 15 minut. Ve Vilzonově je tradičně silný provoz v obou směrech a Dobříšská je plná před Mrázovkou kvůli regulaci provozu. Brzdí se už na Barandovském mostě, ještě Nová Povltavská, ta je plná v obou směrech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha.
2: Hit týdne.
4: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 9. místě startují Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu.
5: Hit týdne.
4: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na 5. místo z 9 poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává beze změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na 3. místo se z 10 vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Email Angel a Ultrana T, Moving to the Sun.
5: Hit týdne.
4: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše

0: Jsou tady krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. V Česku stoupá počet rodičů, kteří chtějí konzultovat problémy svých dětí. Na rodičovskou linku se loni obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku 2024 nárůst o zhruba čtvrtinu. Stejně jako o rok dříve byly nejčastějším tématem rodinné vztahy. Dnes o tom informovala mediální zástupkyně linky bezpečí Michaela Klovcová. Vláda rozhodla o zrušení tzv. Eurocenter, kde mohli lidé získávat informace o Evropské unii. Skončit mají k začátku ledna příštího roku. Oznámil to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka. Stát tím navíc prý ušetří 10 milionů korun ročně. Silná bouřka dnes odpoledne v Pardubickém kraji způsobila výpadky elektrické energie. Přibližně 4 000 domácností je bez proudu. Energetici pracují na odstranění závad. Sdělila to mluvčí skupiny ČES pro východní Čechy Šárka Lapáčková-Beránková. Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo je nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Na tento kmen krvácivé horečky navíc zatím neexistuje cílená léčba ani vakcína. Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti Jablonce o odložení utkání pátého kola proti Baníku Ostrava. To se mělo původně hrát v neděli 23. srpna. Severočechy ale o tři dny dřív čeká úvodní zápas posledního předkola konferenční ligy na hřišti skotských Rangers a požádali proto o přesun. Náhradní termín ligového utkání zatím není znám. V Praze bude zítra oblačno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo slabým deštěm a nejvyššími teplotami mezi 20 a 22 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už dopravní informace a Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Od Vestce ze 3. kilometru čekejte k Ořechu 20 minut navíc. Ulice k Barandovu je plná od akvaparku zpoždění 15 minut. V Českobrodské směrem z centra se popojíždí za Dolními Počernicemi přes 20 minut. V Dobříšské zůstává kolona před Mrázovkou už od Barandovského mostu. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete pomaleji od sjezdu na Zahradní město k Průmyslové a tradiční kolony zůstávají ve Vilzonově v obou směrech. Cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příměstské vlaky City Elephant získají kamerové systémy za desítky milionů. Proč, uslyšíte v reportáži už za chvíli.

0: Příměstské vlaky City Elephant v Praze a středních Čechách dostanou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř z pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
1: Stojí před námi jedna ze souprav City Elephant, do kterých České dráhy teď instalují bezpečnostní kamery. A je tady se mnou mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: V každé té soupravy City Elephant, která má 3 vagóny, se instaluje celkem 42 kamer. Část těch kamer je instalováno vně soupravy, takže sledují tu soupravu třeba na nástupišti nebo v případě odstavení.
1: Takže když se podíváme tady zvenku, tak vidíme u jednu, druhou, u každého vstupu, u každých dveří je jedna kamera. Teď když vejdeme dovnitř.
2: Tady vevnitř vlaku jsou kamery v nástupních prostorech, ale také v oddílech pro cestující, a to jak v horní, tak v dolní části elefantů v těch dvoupatrových vlacích.
1: Čili jsou pokryté úplně všechny části vlaku, výjima samozřejmě toalet. Ta instalace do jednotlivých vlaků nejde úplně rychle.
2: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, takže nelze odstavit větší počet

0: A příměstskou dopravu, které provozujeme v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, jsou standardně vybaveny kamerovými systémy. U dálkových vlaků je situace odlišná, protože jsou sestaveny z jednotlivých vozů různého typu a stáří. Na palubě každého dálkového spoje je však přibližně 7 členů posádky, kteří na dění ve vlaku dohlížejí.
1: Popisuje mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Dopravce má taky dálkové vlaky povinně místenkové, což podle Kubáta pomáhá s identifikací případného vandala. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: A teď pražská doprava pohledem Jardy Kollera.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz, popojíždí se kolem Lochkova mezi 14. a 17. kilometrem, zdržení přes 10 minut. Ulice k Barandovu je plná od akvaparku, zpoždění 15 minut. V Českobrodské směrem z centra se popojíždí za Dolními Počernicemi přes 20 minut. V Dobřížské zůstává kolona před Mrázovkou už z Barandovského mostu. Tradiční kolony zůstávají ve Vlzunově v obou směrech a v Povltavské směrem k Blance se popojíždí z Libně k odbočce na Bulovku. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Jsou tady zprávy na 18. hodinu, které připravil opět kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezký podvečer.
1: Díky Petře, hezký podvečer. Prezident Pavel podepsal růst rodičovské, od příštího roku vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Za týden se v Česku sejde ústřední komise pro sucho. Začíná demolice mostu v kamenném přívozu u Prahy a výstavba nového, širšího. Řidiči obcí neprojedou. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s teplotami do 22 stupňů. Ojediněle slabě zaprší.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku ze 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek, tedy 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO pomůže navýšení rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich finanční situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace rodičovského příspěvku. Příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi kromě politiků budou taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy státních hmotných rezerv. Odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to řekl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Silničáři dnes začali bourat most přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Kromě konstrukce uzavřeli také přilehlé křižovatky a obec tak bude neprůjezdná. Odhadované náklady na demolici a stavbu nového mostu jsou zhruba 132 milionů korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku, uvedla mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerova.
6: Ten most je zcela viditelně v havarijním stavu, takže ho čeká kompletní demolice a nahradí ho most nový. Připravena je provizorní lávka pro pěší.
1: Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krahanice. Jinak jezdí i autobusové linky. Maďarská policie zahájila trestní stíhání proti řidiči polského autobusu, který včera havaroval na dálnici M3. Podezírá ho z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. Při nehodě zahynulo 12 lidí a další utrpěli vážná zranění. Soud teď bude rozhodovat o uvalení vazby.
7: Řidiče autobusu policisté zadrželi už krátce po nehodě. Pracují také s verzí, že za volantem usnul. Vyšetřování je ale teprve na začátku. Varšava s Budapeští mezitím začaly připravovat přesun zraněných do Polska. První skupinu by mělo armádní letadlo připravit ještě dnes večer. Zbytek zůstává v nemocnicích v Egeru a Myškovci, dokud jim zdravotní stav přesun neumožní. Nehoda se stala v noci na neděli na dálnici M3 na severovýchodě Maďarska. V autobuse tou dobou bylo 57 cestujících a dva řidiči, kteří se vraceli z poutní cesty na Balkáně. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa v badmintonu v Indii začalo pro českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do druhého kola po výhře 2-1 na sety nad Italkou Hamzaovou. Uspěli i Jiří a Ondřej Králové, kteří porazili Kanaďany Laje a Jakuru 2-0. Nedařilo se naopak Vojtěchu Havlíčkovi s Tomášem Švejdou. Ve dvou setech podlehli hongkongské dvojici Hung Lui. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňky nebo slabým deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Jarda Koller.
9: Hezký podvečer. Na Pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz, popojíždí se kolem Lochkova mezi 14. a 17. kilometrem, zdržení přes 15 minut. Na Pražském okruhu teď opatrně i ve směru na D1 je teď zastavený provoz v Cholupickém tunelu, stojí tam nákladní auto, náhradní trasa po Strakonické a jižní spojce, pozor, Břežanské údolí je stále uzavřené. Ulice k Barandovu je plná od akvaparku, zpoždění 15 minut, v Českobrodské z centra se popojíždí za Dolními Počernicemi přes 20 minut. V Dobřížské zůstává kolona před Mrázovkou už z Barandovského mostu. Tradiční kolony zůstávají ve Vilozonově v obou směrech a v Povltavské směrem k Blance se popojíždí z Libně k odbočce na Bulovku. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: Pražský update.
11: Pražští hasiči.
12: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
13: V Praze nepojede o víkendu metro.
14: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
15: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu si vyšlápneme s naší létající redaktorkou na místo, odkud je unikátní výhled na hlavní město. Také se dozvíte, co bude dál s takzvaným Stalinem pod letenským metronomem a už za chvíli se dozvíte podrobnosti k takzvané nové digitální kartě pěstouna. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.
15: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Pěstounské rodiny v Praze budou moci využívat novou digitální kartu Pěstouna. Schválili to pražští radní. Rodinám má přinést různé výhody a slevy na zájmové kroužky. Levnější by měli pěstouni mít také vstupenky do muzeí a kin. Projekt chce magistrát spustit v příštím roce.
1: Já jsem ráda, že se to konečně dalo do pohybu. My už na to jako pěstouni apelujeme dlouho.
2: Říká paní Hana z Prahy 2, která se stará o 3 děti v pěstounské péči. Ocenila by slevy na kulturní zážitky a vzdělávací akce.
1: Ty vstupy už do těch institucí, zvlášť tady v Praze, jsou poměrně drahý. To je trošku nadstandard jít do kina dneska. Ale cílem nejen jako klasických rodičů, ale i tím pěstounů je těm dětem trošku ten nadstandard jako poskytnout.
2: Pěstounům dlouhodobě pomáhá poradna náhradní rodinné péče. Podle vedoucí pražské pobočky Kláry Ješkové by nová karta měla domácnostem ulehčit výdaje podle jejich individuálních potřeb.
3: Potřeby pěstounů jsou rozmanité, každopádně pokud bude možné kartu využívat pro volnočasové aktivity, může to posílit rodinné vazby prostřednictvím společných zážitků. Přechodní pěstouni by zase asi ocenili slevy do lékáren a drogérií.
2: Jaké výhody digitální karta pěstouna nabídne, zatím není jasné. Magistrát má v plánu další průzkum, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: Chceme k tomu také postupně přizvat všechny organizace, ať už městské nebo divadla, sportovní kluby a další firmy a poskytovatelé služeb, který by mohli pěstounům například nabídnout slevu při té neskutečné práci, který oni odvádějí.
2: Kartu by mohly pěstounské rodiny začít využívat v průběhu příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
6: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 byl uzavřený Cholupický tunel. V něm stojí nákladní auto kvůli defektu pneumatiky. Už se znovu projíždí. Uzavřený je pravý pruh. Kolona před tunelem se začíná rozjíždět. Na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz. Popojíždí se kolem Lochkova mezi 14. a 17. kilometrem zdržení přes 15 minut. Ulice k Barandovu je plná teď od Kauflandu. Zpoždění kleslo na 10 minut. V Českobrodské z centra se popojíždí za Dolními Počernicemi 15 minut. A tradiční kolony zůstává ve Vilzonově v obou směrech, zpoždění kolem 10 minut. A ještě plný také Jiráskův most směrem z centra. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
9: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
11: Na Rádio Praha.
10: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
11: Ve vašem mobilu.

0: pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Od koncertů až po letní kino. Stalin pod letenským metronomem je už od roku 2015 jedním z pražských míst, kde se potkávají lidé napříč generacemi. Letos mu ale hrozil konec. Pražští radní ho v květnu vyřadili z tržního řádu kvůli narušené statice místa. Po tlaku veřejnosti ale město rozhodnutí změnilo a kulturní centrum u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné dále pokračuje.
2: Pod letenským metronomem se za posledních 11 let vystřídali stovky koncertů, DJů i dalších akcí. Stalin ale není jen kulturní centrum. Pro mnoho Pražanů je především místem, kde se potkávají lidé. Někdy kvůli hudbě, jindy jen kvůli výhledu na město. Letos mu ale hrozilo, že po sezóně definitivně skončí. Pražští radní totiž v květnu rozhodli o jeho vyřazení z takzvaného tržního řádu. Ten určuje místa, kde je možné provozovat obchodní činnost, tedy mimo jiné prodávat občerstvení, popisuje pořadatel kulturního místa Jan Faltis, kandidát do komunálních voleb za Praha 2 sobě.
3: Ale existuje tam výjimka, což je pořádání kulturních akcí, takže my jsme vlastně mohli být otevřeni pouze během těch kulturních akcí. Nicméně ale na začátku sezóny jsme takhle přišli o jenom to, že jsme mohli být otevřeni bez jakýhokoliv programu, což se samozřejmě negativně projevilo na ekonomické situaci celé sezóny.
2: Organizátoři tvrdí, že to dopadlo nejen na ekonomiku, ale i na samotný stav prostoru.
3: My jsme na místě suplovali úklid a toalety. Pokud jsme zavření, tak ani se neuklízí, ani nejsou toalety. A to se potom negativně projevilo na stavu celého místa.
2: Proti rozhodnutí radních protestovalo také mnoho návštěvníků. Provozovatelé tak spustili petici, kterou podepsalo přes 3,5 tisíce lidí.
3: A lidi nám psali, že tam potkali svoji životní lásku, že tam zažili nejkrásnější večery v Praze, což takhle vlastně zpětně viděno bylo jako opravdu hezký si přečíst.
2: A město nakonec svůj původní krok začalo měnit. Rada Prahy schválila návrat Stalinu do tržního řádu. Podle provozovatelů musí ještě uplynout 15 dní od zveřejnění změny na úřední desce. Reálně by tak mohl plnohodnotný návrat přijít až začátkem září, tedy v době, kdy letošní sezóna pomalu končí.
3: Ty přesný čísla ještě neznáme, takže to se stejně bude dít až v průběhu podzima, kdy si to všechno jako spočítáme, ale rozhodně to nebude patřit k našim nejsilnějším sezónám. Když už jsme tu sezónu rozjeli, tak jsme ji chtěli zachovat. Doufáme i, že díky teda tady petici i toho, co říkali teda političtí zástupci, tak pevně věříme, že příští rok sezóna pojede jako předtím.
2: Letos tedy Stalin pod metronomem ještě zůstává. Pořadatelé mají naplánované další akce podle aktuálního programu až do poloviny září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update.

0: Posloucháte pondělní pražský update a teď už je připraven souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Je 6:30, hezký podvečer. Pěstounské rodiny v Praze budou moci využívat digitální kartu pěstouna, schválila to městská rada. Projekt chce magistrát spustit v příštím roce. Karta má pěstounským rodinám přinést různé slevy. Konkrétní výhody a funkce nastaví magistrát podle průzkumu potřeb rodin. Uvedla to náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS. Technická správa komunikací začala s úpravami Strossmayerova náměstí v Praze 7. Přechody a nároží by poté měly být bezbariérové, přibudou také vodicí prvky pro nevidomé. Informoval o tom starosta 7. městské části Jan Čižinský z Prahy sobě. Praha nechá v Běchovicích za bezmála 28,5 milionu korun opravit ulici k Jalovce. Práce začnou do konce letošního roku, schválili to pražští radní. Vozovka bude mít asfaltový povrch místo současné uježděné drti. Vznikne tam taky chodník a parkovací stání. Součástí projektu je i 7-metrová ocelová lávka pro pěší přes Rokytku. Ve vodárenské věži na pražské Letné začal festival o ničem. Týdenní akci pořádá organizace Mila, která se věnuje tématu péče o seniory a jejich pečující. Program nabídne například taneční workshop s hercem Janem Cinou, setkání s herečkou Pavlou Beretovou, cirkusové workshopy nebo koncerty. Festival o ničem chce upozornit na význam odpočinku a péče o sebe. Vstup na všechny akce je až do neděle zdarma. V Přírodním divadle v Divoké Šárce letos znovu vystoupí soubor opery Národního divadla. 5. září tam uvede představení opery Antonína Dvořáka Čert a Káča. Vstup bude zdarma a rezervace není nutná, oznámil to mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zamířil na roční hostování bez obce do belgického Varechemu. Úřadující český mistr o tom informoval na síti X. V Praze bude zítra oblačno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo slabým deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď dopravní informace a Jarda Koller.
3: Hezký večer. Na pražském okruhu ve směru na D1 opatrně na průjezdu Cholupickým tunelem. Stojí tam v druhé polovině tunelu nákladní auto, blokuje pravý pruh, místo je označené, zdržíte se krátce. Provoz v Praze slábné, kolony se zkracují. V Plzeňské směrem na Smíchov se jede pomalu z Kavalírky na Klamovku kvůli omezení. Ve Vilzonově jsou v obou směrech kolony na necelých 10 minut a v Českobrodské z centra se jede krokem před Novou Dubčí. Je to tam na zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Máme 17. srpna na Rádiu Praha, je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungman. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Po zhruba 6 hodinách vyšetřování nehody porota vrátila verdikt náhodné smrti. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Traktory této značky se staly píchou našeho průmyslu. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
5: Rekordman v české i československé historii.
4: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Nějaký podobný šutér by se určitě zase moc hodil. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Pražský advent.
1: Prahu jako na dlaně máte z Petřínské rozhledny. Tento unikátní výhled si nejenom Pražané, ale i turisté užívají už 135 let. O této dominantě šla více zjistit naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Petřínská rozhledna patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze obecně. Například jenom od ledna letošního roku už jsem zavítala přes 250 000 návštěvníků, jak domácích, tak zahraničních. A to ještě nevyjela ani lanovka od Anny Marešové a jejího týmu.
3: Prozradila Milenka Davidová z Prax City Tourism. Za to, že tady rozhlednu máme, vděčíme Klubu českých turistů. Jeho členové byli uchváceni Eiffelovou věží v Paříži a tak se rozhodli vystavět její zmenšeninu i u nás.
2: A v roce 1891 v březnu se zahájila výstavba Petřínské rozhledny. A 20. srpna téhož roku, tedy 1891, se slavnostně otevřela. Tak jsou to 4-5 měsíců, kdy se opravdu podařilo tohleto vystavit. Což je nevídané, zvlášť když si vezmeme, že to je 175 tun železa, ale co nevidíme, jsou ty základy, takže to byly skoro důlní práce, které se tady musely dělat. Měří necelých 59 metrů v poměru k Eiffelově věži a je to asi 1/5. Ale kdybychom vzali celý Petřínský vrch i s tou rozhlednou, ta výška Eiffelovy věže a výška toho vršku Petřínské rozhledny jsou ve stejné úrovni.
3: Víc o samotné konstrukci mi řekl kurátor pražských věží Karel Kučera.

0: u těch zděných, protože tam ta věž to na sebe prozradí jako v podstatě sama, tak jde hlavně o to, aby nám někde nekorodovala. Základem toho je tu ocelovou konstrukci cyklicky natírat.
1: Tak a my jdeme na Petřínskou rozhlednu nahoru, vyšlápnout si 299 schodů. Tak stopuju to, jo? Jo, děkujem.
2: Nechcete se
1: smíst? Ne, ne.
2: Jsme odolní. Tady vidíš tu údržbu.
1: Ano, údržba v praxi. Tak, první patro, minuta a půl. Tento týden navíc slaví Petřínská rozhledna 135 let od otevření. Proto je k výročí připraven i speciální program. Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
4: A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Jarda Koller.
5: Hezký večer, na pražském okruhu ve směru na D1 opatrně na průjezdu Chlopickým tunelem. Z tunelu teď krokem vyjíždí nákladní auto po defektu pneumatiky, snaží se odstavit za tunel, uzavřený je zatím pravý pruh, nezdržíte se. V Plzeňské směrem na Smíchov se jede pomalu z Kavalírky na Klamovku kvůli omezení. V Českobrodské z centra se jede krokem před Novou Dubčí, je to na necelých 10 minut. A na dálnici D10 na výjezdu z Prahy směr Turnov dejte pozor, za sjezdem na Horní Počernice zastavilo auto, je na 4. kilometru v odstavné pruhu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Na počasí. V noci i zítra bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty v noci 14 až 12 stupňů Celsia a zítra přes den jenom 20 až 22 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Aktéři bitcoinové kauzy u ústavního soudu neuspěli se stížnostmi na postup policie a státního zastupitelství. Prezident Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v superdávce. Praha 3 zjišťovala potřeby žáků základních a studentů středních škol. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Ojediněle s přeháňkami nebo slabým deštěm a teplotami do 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, se svými stížnostmi u ústavního soudu neuspěla. Vadily jim mimo jiné úniky informací ze spisu, medializace případu a kritizovali i údajný spěch s obžalobou. Ústavní soud ale nenašel důvody k zásahu. Kauza se týká miliardového daru státu v bitcoinech.
2: Kromě Blažka si stížnost podali také advokát Karim Tyc a programátor Tomáš Jiříkovský. Podle mluvčí ústavního soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové ale byly neopodstatněné.
3: Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Zvýšená medializace k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit v následující fázi řízení před soudem. Právo na obhajobu je tak účastníkům zachováno.
2: Blažek na síť X napsal, že jde o procesní rozhodnutí, že není hodnotící a nezbývá mu, než je vzít na vědomí. Obžalobě čelí 4 lidé, všichni vinu už dřív popřeli. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladu domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Novelu zákona dnes podepsal prezident Petr Pavel. Úpravy tzv. Superdávky mají podle Ministerstva práce a sociálních věcí přinést hlavně přesnější a spravedlivější systém výpočtu nákladů na bydlení. Mladí lidé v Praze 3 chtějí podle průzkumu městské části dostupnější psychologickou péči na školách. Vyplývá to z dotazníku, který vyplnilo 1400 žáků základních a studentů středních škol. Jejich odpovědi radnice využije pro přípravu nových projektů, uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
4: Výsledky ukazují, že klíčovými tématy jsou bezpečí ve veřejném prostoru i ve školách, dostupnost atraktivních míst pro trávení volného času, také potřeba psychologické a poradenské podpory, zlepšení klimatu na školách a možnosti, jak komunikovat s mladými lidmi.
0: Ruský nejvyšší soud zamítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Protiválečné liberální straně zakázal kandidovat minulý týden, poté co vyhověl žádosti a stížnosti pro kremelské nacionalistické strany Rodina. Ruský soud dnes taky poslal na víc než 11 let do vězení místopředsedu strany Jabloko Lva Schlossberga. Odsoudil ho za diskreditaci armády a šíření nepravdivých zpráv o válce na Ukrajině. Schlossberg vinu odmítl a proces označil za politický. Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vítko Přiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na kvalifikační duel ke Davisova poháru se Spojenými státy. Utkání se hraje za měsíc v pražské Libni. Vítěz postoupí do finálového turnaje. Až do předzápasového losu můžou oba celky udělat hned 3 změny v sestavě. Podle Tomáše Berdycha bude hodně záležet na zdravotním stavu Tomáše Macháče, který se vrátil na kurty po zdravotní přestávce. Kapitán by ho rád měl v týmu.
5: Dostal zelenou, začal hrát už Cincinnati, teď by měl hrát ještě turnaj vlastně mezi tím Winston-Salem, pak US Open. Tak za mě je to pořád člen týmu, který pokud se zpátky vrátí do toho rytmu a bude zdravý, bude hrát dobře, tak je to pro mě varianta, ať už co se týče 4 hry, ať už potenciálně toho, že kdyby nedej bože kluci, jeden z nich nebyl, byl úplně fit.
0: Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami. Postupně se ochladí na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle s přehánkami nebo slabým deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A teď dopravní informace a Jarda Koller. Dobrý večer. Na Pražském okruhu ve směru na D1 v Chlupickém tunelu už nic nepřekáží. Nákladní auto už stojí za tunelem v odstavném pruhu. V Kartouské směrem z centra se na křižovatce s Plzeňskou srazila dvě auta. Je tam krátká kolona, objíždějí se vpravo přes šrafování. A na Nuselském mostě směrem do centra je kolona z poloviny mostu na zhruba 5 minut. Šťastnou cestu a dobrý večer.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Po 19. hodině zaspívá Katy Perry. Budou tady Jonas Blue a Dakota. A třeba Ray Dalton. A Petr Zajíček vám ze studia Rádia Praha přeje hezký večer.

0: Letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselejší. Vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd Čnidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Funguje i při čištění odpadních vod, především od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody.
1: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji Pivo Konský, tak byla snaha, aby i to činidlo, které jsme vymysleli, mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně ono obsahuje železo a to barví do té žluto-hnědé barvy.
2: Jenže tato zlatavá tekutina v kádence, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu, a to bez ohledu na jejich teplotu.
1: To naše činidlo je specifické, že ty základní účinné složky jsou tady obě, to znamená železo i hliník, a jsou na nějakém anorganickém nosiči.
2: V podstatě jako řetízek z přívěsky, který odstraní nežádoucí látky, včetně fosforu.
1: Zároveň potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
2: A to si tady můžeme hned ukázat, protože vy tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců, které jsou průhledné a jsou zaplněné.
1: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úprava vody v Plzni. Je to surová voda z řeky Úhlavy.
2: V každém z válců jsou tady zhruba 2 litry vody.
1: Teďka zrovna z těch sklenic vyjíždí míchadla.
2: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
1: A nadávku ho do té sklenice.
2: Takže průhledná voda měnila logicky barvu. A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
3: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
2: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
3: Chvílečku počkám a spustí se míchací kolony. Ta zkouška bude probíhat teď 30 minut.
2: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
1: Tady třeba ty vločky, které tam vznikají takové jako cucky.
2: To jsou ty nečistoty vlastně.
1: To jsou ty nečistoty s tím činidlem, které ono pospojovalo dohromady. Tak vidíte, že tady jsou takové krásně vyvinuté, začnou sedimentovat a ta voda nad tím už je krásně čirá. A i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda taková asi jako nejčirejší. A tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
2: Podobně činidlo odstraní nežádoucí fosfor z odpadních vod. Teď odborníci z Hydrologického ústavu hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Praha žije vědou. Praha žije vědou. Věd týdne.
5: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Vesna a Ben Cristoval. Já si tě brát nebudu.
4: Hit týdne.
5: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na páté místo z devítky poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává beze změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Třetí místo se z desítky vyšvihl Damiano David. The First Time. Stříbro, to je ten nováček. Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Imael Angel a Ultrana T, Move Into The Sun.
4: Hit týdne.
5: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
4: Hit týdne.
6: Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Praha.rozhlas.cz.
4: Hit týdne.

A teď už k počasí, které nás čeká v noci a zítra. Bude oblačno až polojasno, ojedinělé přeháňky a teploty. V noci 14 až 12 stupňů Celsia, zítra tady v úterý přes den pouze 20 až 22 stupňů.

0: Zažijte jedinečné světelné divadlo v Black Light Theatre, a to z hity od Shakery, Stinga, AC/DC nebo Coldplay. V multimediálním představení Images of Love se spojují prvky černého divadla s vizuálními efekty, které oslovují diváky všech věkových kategorií. Tohle představení překračuje hranice tradičního divadla, protože nabízí interaktivní zážitek, kde se můžete podílet na emocích postav. Show Images of Love začíná v úterý ve 20:30. A nebo poznejte příběhy rodu Havlových, a to na speciální venkovní výstavě. Najdete ji na náměstí Míru, a to při příležitosti 90 let od narození bývalého prezidenta Václava Havla. Výstava ukazuje nejen vzestupy, ale i pády Havlových v průběhu dějin. Nahlédnete až do 17. století, uvidíte unikátní fotografie a dozvíte se třeba i to, kde a v jakých konkrétních domech a bytech Havlovy bydleli. Panelovou výstavu můžete vidět na náměstí Míru. Jirka Štefl, Rádio Praha.
1: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
2: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
1: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
3: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Tak to nechcimple reta Meg Hucknall na rádiu Praha. Teď je právě 20 hodin, čas na další dnešní zprávy, které připravil do vysílání opět kolega Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Nová digitální karta pěstouna by mohla náhradním rodinám v Praze nabídnout zvýhodněné vstupné nebo slevy v některých obchodech. Ministerstva a meteorologové sestaví mapu míst, kde je nejhorší sucho. Šíření rekordního lesního požáru v Belgii částečně zastavil déšť. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s teplotami do 22 stupňů a ojediněle slabě zaprší.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pěstounské rodiny v Praze budou moci využívat digitální kartu pěstouna. Schválili to pražští radní. Projekt chce magistrát spustit v příštím roce. Karta má pěstounským rodinám přinést různé slevy. Konkrétní výhody a funkce nastaví magistrát podle průzkumu potřeb rodin. Uvedla to náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: Chceme k tomu také postupně přizvat všechny organizace, ať už městské nebo divadla, sportovní kluby a další firmy a poskytovatelé služeb, který by mohli pěstounům například nabídnout slevu při té neskutečné práci, který oni odvádějí.
1: Ve vodárenské věži na pražské Letné začal festival O ničem. Týdenní akci pořádá organizace Mila, která se věnuje tématu péče o seniory a jejich pečující. Program nabídne například taneční workshop s hercem Janem Cinou, setkání s herečkou Národního divadla Pavlou Beretovou, cirkusové workshopy nebo koncerty. Některé budou návštěvníci moci poslouchat i v leže. Festival O ničem chce upozornit na význam odpočinku a péče o sebe. Vstup na všechny akce je až do neděle zdarma. Příští pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Ta má pravomoc koordinovat konkrétní opatření. Česko aktuálně čelí největšímu suchu za poslední roky. Někde například úplně vyschly potoky nebo malé řeky. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš dnes po jednání znovu ustavené Národní koalice proti suchu taky řekl, že ministerstva a meteorologové mají sestavit mapu míst, kde je situace se suchem nejhorší. Stát by pak podle něj mohl lépe cílit pomoc. Naopak, podle předsedy ODS Martina Kupky, vláda zareagovala pozdě.
4: Je to ryzí populismus, vlastně to shrnul nejlépe sám. Vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví. Pokud to udělá, tak díky krokům, které se podařilo v tom minulém období významně urychlit.
1: Belgičtí hasiči se snaží dostat pod kontrolu největší lesní požár v historii země. Šíření plamenů směrem do Německa jim pomohl zastavit déšť. V jiných místech ale hašení komplikuje náročný terén. Oheň už na východě Belgie spálil 3000 hektarů a úřady kvůli němu evakuovaly stovky lidí. Do zasažené oblasti dnes přijel i belgický král Filip, který na místě poděkoval hasičům a ocenil taky mezinárodní pomoc. Hasičská letadla nebo helikoptéry vyslali Německo, Nizozemsko, Norsko a Švédsko. Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez Tomáše Satoranského, jediného Čecha v NBA, Víta Krejčího. Kvůli zranění bude chybět i kapitán Vojtěch Hruban. Debut čeká 18-letého Lukáše Smažáka. Česká basketbalová federace o tom informovala na svém webu. První utkání v předkvalifikaci Eura čeká svěřence trenéra Luboše Bartoně 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítají doma Norsko. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně se ochladí na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo slabým deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po 20. hodině už nemáme hlášené žádné zásadnější informace z dopravy, pouze teď aktuálně opatrně na D6, tedy Karlovarské dálnici, mělo by to být kolem 13. kilometru, byla tam detekce osob na vozovce. Tak opatrně, šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.
5: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nabídka muziky po 20. hodině zaspívá Taylor Swift. Bude tady kapela Lake Malawi. A třeba Kamrát. A Petr Zajíček ze studia přeje hezký večer.

0: High Hopes a legendární artrocková formace Pink Floyd na rádiu Praha. Půjčování knih bez front nabízí stále více knihoven, zatímco dříve byly samoobslužné kiosky výsadou těch velkých, stále častěji je pořizují knihovny v menších městech. Nově ho má třeba i ta v Sedlčanech.
1: Tak, my tady máme, pane Vojto, novinku a máme tady self-check, na kterém si můžete půjčit svoje výpůjčky, že když je třeba u pultu zrovna moc lidí a nechce se vám čekat a zrovna spěcháte, tak si to můžete tady sám načíst.
2: Ředitelka knihovny Alena Budková.
1: Stačí k tomu mít kartičku, kterou přiložíte tady ke skeneru. Ona se vám načte.
2: A teď už tady vidíme, vlastně, co má pan Vojtěch všechno vypůjčené.
1: Tak, teď už jenom stačí vzít si knihu a přesně tím kódem ji načíst. Vidí se vám to?
3: Ano, je to super. Už nemusím čekat fronty. Když tady je spousta lidí, tak se můžu obsloužit sám.
1: Tak, ale když budete samozřejmě chtít cokoliv najít a poradit, a nebo si jenom pohovořit s knihovnicemi, tak k tomu samozřejmě tady pořád ale knihovníci a knihovnice jsou k dispozici.
2: Dá se říci, že je to takový trend v současné době v knihovnách?
1: Začíná to být samozřejmost a docela se na to právě hlavně mladí zvykají a velmi rádi, protože ti tolik nepotřebují tu interakci s knihovníky a jsou rádi, že si můžou obsloužit sami.
2: A já bych se možná pana Vojty zeptala, jak vy to tady vnímáte, tady tu novinku? Jste ten typ, který třeba nerad čeká ve frontě a víte, že to budete využívat?
3: Ano, já vždycky, když jdu třeba nakupovat, tak jdu na ty samoobslužné pokladny, takže tohle to se mi určitě líbí.
2: A paní ředitelka knihovny Alena Budková chce ještě připomenout další novinku, kromě tady toho samoobslužného systému.
1: Máme teď nově v nabídce půjčování e-audioknih. My už tam máme roky e-knihy, ale v tuto chvíli už můžou být právě i ty poslechové, o které je čím dál tím větší zájem.
2: Takže i když budu někde na dovolené, nemusím být vůbec tady v Sedlčanech, tak si můžu takovou audioknihu půjčit.
1: Přesně tak, tak si klidně na pláži řeknete, jasně, tuhle jsem nečetl, tuhle si chci přečíst, anebo poslechnout, ať mi to povídá do uší.
2: Knihovně máme poměrně živo, tady přišla další čtenářka.
1: Kdybych vám vysvětlila tady naší novinku self-check, to je samoobslužné půjčování knih. On je to tady takové nenápadné zařízení.
4: Jo, tak to je docela jednoduchý.
1: Je to jednoduchý. Není tam nic složitýho v tom.
4: Tak já si projdu knížky a pak to když tak vyzkoušíme.
1: Výborně, výborně.
2: To, že jsou samoobslužná zařízení v knihovnách čím dál populárnější, potvrzuje Svaz knihovníků a taky Sdružení knihoven. Jejich pořízení navíc podporuje Ministerstvo kultury a tak jich přibývají desítky ročně. Ze Sedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Gypsy, tak to byla Shakira na rádiu Praha. Tak máme po půl deváté a už za půl hodiny a něco, za zhruba 33 minut, tady bude náš pravidelný pondělní speciál Vinyl, jediný hudební speciál celého týdne, o kterém rozhodujete vy, naši posluchači, svými hlasy. A jako vždy jste hlasovali mezi dvěma alby do dnešní 12. hodiny na Facebooku a musím říct, že tentokrát víkend zahýbal s výsledkem. To se často nestává, většinou to je tak, že nasadí nějaká formace nebo zpěvák prostě nějaké album a většinou dojde až do cílové rovinky s nějakým tím náskokem. Tentokrát prakticky až do pátku vedli U2 s albem Zuropa, to byla totiž jedna varianta. Druhá varianta Coldplay a Viva La Vida or Dead On and All His Friends, čtvrté album z roku 2008 této formace z Británie, tak to bylo o 4 hlasy většinou, to bylo tak, že byli pozadu za U2. No a zřejmě víkend, kdy jsem tady nebyl, nesledoval jsem to, přiznávám se, s tím opravdu něco udělal, zamotal to s tím hlasováním, protože přesně o ty 4 hlasy nakonec vyhráli zase Coldplay. Proti fanouškům tedy U2 nasadili trhák, jak se říká, ve finále zřejmě. A nakonec tady budeme hrát toto zmiňované album od Coldplay už za zhruba půl hodiny. Takže Coldplay dnes. No a co v příštím týdnu? Už zítra se tady rozjede samozřejmě nové hlasování, jako vždy, na Facebooku Rádia Praha. A já už teď mohu tedy prozradit všem, co rádi hlasují do pořadu Vinyl, že zítra budou, nebo od zítřka tedy budou ve hře dvě skvělá alba z 80. let tentokrát. Buď to může být legendární švédská ABBA a jejich album Super Trooper, anebo neméně legendární Fleetwood Mac a Tango in the Night. Tak to bude zase řežba mezi fanoušky a faninkami těchto formací ABBA nebo Fleetwood Mac, tak to bude od zítřka vaše volba, ale dnes tedy už za půl hodiny Coldplay.
1: Večerní Praha
2: a Petr

0: Tak to byl Ricky Martin na Rádiu Praha. Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou jenom příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a podporu proti okupaci sehrála regionální studia Československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenily síť regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze. Vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty už šly pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě, tak mě dobíte. Ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
3: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
5: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
3: Okupační akce měla zelenou.
8: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
9: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme.

0: Tak tolik Ed Sheeran na Rádiu Praha, jsou tady zprávy na 21. hodinu a ve studiu se mnou opět kolega Mirek Kasan. Mirku, stále hezký večer.
1: Přejeme hezký večer. Stát chce založit fond, který bude podporovat české startupy, dá do něj miliardu korun. Řidiče čeká od zítřka omezení v Radlické ulici v Praze 5. Letiště v Katánii kvůli aktivitě sopky Etny znovu omezilo přílety. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo slabým deštěm a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Z rozpočtu do něj dá zhruba miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond by měla spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční, potvrdila pro Český rozhlas předsedkyně představenstva Barbara Pošívalová.
3: Fond by mohl začít fungovat někdy z kraje příštího roku. Vše bude záležet na tom, kdy bude tento materiál projednán vládou.
1: Peníze nepůjdou do konkrétních firem, ale mají směřovat do vybraných 5 až 7 fondů rizikového kapitálu, které podporují inovátory v oblastech, jako je kyberbezpečnost, biotechnologie nebo AI. V Radlické ulici v Praze 5 začnou zítra silničáři vyměňovat asfaltový povrch vozovky. Rekonstrukce čeká úsek mezi křižovatkami s Kutvirtovou a Pechlátovou ulicí. Řidiči tak budou muset jet po tramvajových kolejích. Jízdní pruh ve směru do centra bude uzavřen. Podle technické správy komunikací může zdržení v dopravní špičce činit 10 až 30 minut a zpoždění mohou nabírat i tramvaje, konkrétně na lince číslo 4. Omezení potrvá do neděle 30. srpna. Vyplývá to z informací na městském webu opravujeme.to. Mladí lidé v Praze 3 chtějí podle průzkumu městské části dostupnější psychologickou péči na školách. Vyplývá to z dotazníku, který vyplnilo 1400 žáků základních a studentů středních škol. Jejich odpovědi radnice využije pro přípravu nových projektů, uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
4: Výsledky ukazují, že klíčovými tématy jsou bezpečí ve veřejném prostoru i ve školách, dostupnost atraktivních míst pro trávení volného času, také potřeba psychologické a poradenské podpory, zlepšení klimatu na školách a možnosti, jak komunikovat s mladými lidmi.
1: Letiště v sicilské Katánii dnes znovu omezilo provoz kvůli popelu z nedaleké sopky Etna. Její erupce narušuje dopravu na tomto mezinárodním letišti už víc než týden. Až do zítřejšího poledne smí v Katánii přistát nejvýš 10 letadel za hodinu. Odlety omezeny nejsou, informovala o tom místní média. Mezinárodní letiště v Katánii fungovalo v omezeném režimu od předminulé soboty a pak se na několik dnů zcela uzavřelo. Dopady to mělo i na letecké spojení s Prahou. Na řeckém ostrově Sifnos v Egejském moři havaroval soukromý vrtulník. Při nehodě zemřeli všichni 3 lidé na palubě. Podle řeckého serveru Taros News nepřežili pilot a zahraniční pár. Helikoptéra havarovala krátce po vzletu a po dopadu začala hořet. Příčina nehody zatím není známá, vyšetřují ji řecké úřady. Fotbalisté druholigového pražského Žižkova budou mít nového trenéra. Po nepovedeném vstupu do sezóny vedení Viktorie odvolalo z funkce Jindřicha Tichaje.
5: Ještě v neděli Tichaj vedl Žižkov v zápase s rezervou ostravského Baníku, který skončil porážkou domácích 1-4. Viktoria z úvodních 4 kol nové druholigové sezony prohrála hned 3krát a v tabulce je 12. Nového trenéra klub oznámí v nejbližších dnech. Do té doby povede Žižkov dosavadní asistent Petr Papoušek. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně se ochladí na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo slabým deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.

0: Krásný večer s Rádiem Praha a Lenkou Vahalovou. Máme tu další zdigitalizovaný vinyl a tentokrát pustíme desku Viva La Vida or Death and All His Friends od kapely Coldplay. Kapelu Coldplay založil v roce 1997 zpěvák Chris Martin. Postupně se přidali další tři členové. Britští Coldplay mají několik cen Grammy a taky několik Brit Awards za kapelu roku. Dnes večer uslyšíte čtvrté studiové album Viva La Vida, které vydali v červnu 2008. Na desce je celkem 10 skladeb, včetně známé Lost nebo Viva La Vida. Podle kritiků je deska Viva La Vida kapely Coldplay mnohem vyspělejší než ty předchozí. Je hravá, svěží a nápaditá. Jak tomu skutečně je, můžete posoudit sami právě teď. Je tu kapela Coldplay a deska Viva La Vida or Death and All His Friends. Krásný večer.
1: Rádio Praha, vinyl.

0: je 22 hodin. Prezident Pavel podepsal růst rodičovské. Od příštího roku vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Technická správa komunikací začala s úpravami chodníků a přechodů na Štrosmajerově náměstí. Přírodní divadlo v pražské Divoké Šárce letos v září znovu rozezní opera. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, s teplotami do 22 stupňů a ojediněle slabě zaprší.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku ze 350 tisíc na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek, tedy 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO pomůže navýšení rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich finanční situaci. Prezident Pavel dnes také podepsal novelu zákona, podle které budou úřady od října počítat podporu na bydlení v superdávce z nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 místo dosavadních 7 let. Technická správa komunikací zahájila v pražských Holešovicích úpravy Štrosmajerova náměstí. Přechody a nároží by poté měly být bezbariérové a přibudou taky vodící prvky pro nevidomé. Informoval o tom starosta 7. městské části Jan Čižinský z Prahy sobě. Někteří občané a organizace podobu náměstí, ze kterého nechala radnice před víc než rokem odstranit semafory, kritizují. Koncem minulého roku dokonce vznikla petice. Instalace vodicích linií pro vědomé podle ní není dostatečné řešení. Vedení Prahy 7 ale s opětovnou instalací semaforů se zvukovým znamením nepočítá. Má v plánu ze Štrosmajerova náměstí udělat pěší zónu. V přírodním divadle v Divoké Šárce letos znovu vystoupí soubor opery Národního divadla. 5. září tam uvede představení opery Antonína Dvořáka Čert a Káča. Vstup bude zdarma a rezervace není nutná. Pokračuje mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.
2: Novodobá tradice operních představení v Divoké Šárce se píše již od roku 2005. Každoročně přiláká tisíce diváků z celé republiky. Čert a Káča patří k často uváděným titulům českého operního repertoáru.
0: Dneškem končí americko-iránské memorandum o porozumění. 60-denní lhůta měla zajistit čas na dojednání trvalejších podmínek míru mezi Íránem a Spojenými státy. Obě země se ale vzájemně obviňovaly z porušování podmínek dohody.
3: Takzvané memorandum o spolupráci si Teherán i Washington vysvětlovali po svém. Írán trval na odchodu izraelské armády z palestinského pásma Gazy. Trhliny ale způsobily podle katarské televize Al Jazeera taky neshody ohledně provozu Hormuzským průlivem. Teherán strategickou úžinu zablokoval a začal za proplutí tankerů vybírat mýtné. Na mapě transitních tras se přitom Írán dohodl s Ománem. To vadí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro Fox News pohrozil, že pokud se bude Omán plést do vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem, rozbombarduje zemi na prach. Omán je přitom v Perském zálivu jedním ze strategických partnerů Spojených států. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblový specialista Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy americkými. V nominaci kapitána Boba Bryana jsou šestý hráč světa Ben Shelton, o tři příčky níže postavený Taylor Fritz, světová 24 Tommy Paul a deblista Christian Harrison. Hrát se bude 18. a 19. září v pražské O2 aréně na tvrdém povrchu. Vítězný tým postoupí na listopadový závěrečný turnaj Davisova poháru pro 8 nejlepších zemí v Boloni. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně se ochladí na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo slabým deštěm a nejvyššími teplotami mezi 20 a 22 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
5: Startuje další

0: první příčku drží už třetí týden. Jdeme na to.
1: Hit týdne. Nasazená novinka.
0: Berlínské duo Two Colors přichází se skladbou Mad World. Oficiálně je podepsaná jen jménem Two Colors, ale hlas v ní patří švédskému zpěvákovi Sandru Cavazzovi, který se podílel i na jejím sepsání. Duo se v ní vrací k emotivnímu melodickému dance zvuku, se kterým před 10 lety začínalo. Two Colors, Mad World.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Britská zpěvačka Sienna Spyro má venku debutové album Visitor a z něj vybíráme skladbu Great Expectation. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Xindl X má pro letošní léto dovolenou. Novinka vznikla ve spolupráci s Jendou Vávrou a Jakubem Lencem a s typickým nadhledem se dívá na chvíle, kdy dovolená nemusí být tak úplně synonymem odpočinku. Xindl X. Dovolená.

Britští Jungle právě vydali své páté studiové album Sunshine. Deska vyšla 14. srpna a její součástí je také náš další nasazený single Someday Somewhere. Tady jsou Jungle a Someday Somewhere.

A poslední, pátá nasazená novinka a s ní Adonis. Slovenský zpěvák, který loni reprezentoval Česko na Eurovizi, posílá do hry Cherry on Your Cake. Sám novinku popsal jako svůj dosud nejpozitivnější song o člověku, který může být tou pomyslnou třešničkou na dortu vašeho života. Adonis, Cherry on Your Cake.

0: CZ. Hit týden.
1: V britském chartu máme tenhle týden setkání dvou popových velmocí. Madonna a Kylie Minogue vydali společnou skladbu Love Sensation a rovnou s ní vstoupili na 8. místo britského singlového chartu. Pro Kylie je to už 37. britská top 10 a Madonna, ta jich má neuvěřitelných 65. Love Sensation je navíc její nejvýš umístěný britský single za posledních 17 let. Nasazené skladby jsme si představili, do britského žebříčku nakoukli, takže teď už jdeme na výsledky hitu týdne Rádia Praha, tak jak jste je sestavili svými hlasy. Desítka a pád z pátého místa. Eva Farna, neříkej, co má se stát.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Hit Team číslo 6.
3: Na šestou příčku až ze druhého místa klesají Another A54 Ultra. Talk to you.

a ze šesté příčky po pěti týdnech odchází Katy Perry. Watch it burn. Jsme na druhém místě a tady je nejvýš postavená novinka tohoto kola. Calvin Harris spojil síly s irskou zpěvačkou Jay-Z a vy jejich Satisfy posíláte hned při prvním týdnu rovnou na stříbrnou.

Vítěz 33. kola, nic se nezměnilo. Ižel, Email Angel a Ultrana T si první místo udrželi a Move Into the Sun tak vítězí po třetí za sebou.

0: pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro svoje favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se těším zase na slyšenou.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude Kateřina Chládková, jazykovědkyně a psycholingvistka. Jak se nejlépe naučit jazyk? Jaký má názor na polygloty? A proč zkoumá v rámci jazykovědy miminka? Tak o tom všem budeme mluvit už za pár minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Kateřina Chládková. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Jazykovědkyně a psycholingvistka. Tak jestli byste nám na úvod vysvětlila, čemu se vlastně věnujete?
1: Tak já se věnuju tomu, jak si osvojujeme, jak se učíme jazyk, jak ho vnímáme a jak vlastně jazyk se prolíná s celým naším životem, myšlením a jak ovlivňuje to, jak fungujeme ve společnosti.
0: A jak vás tenhle obor napadl?
1: Jak mě tenhle obor napadl? No, mě vlastně napadl v prváku na vysoké, když jsem chodila...
0: V Olomouci,
1: přesně tak. Když jsem chodila do kurzu Šárky Šimáčkové o osvojování řeči, tak jsem se úplně do toho oboru zamilovala a už nebylo cesty ven.
0: A vy jste studovala i v Amsterdamu. Jaký je třeba přístup, kdybyste porovnala tu Českou republiku a Nizozemí v přístupu k jazykovědě?
1: Tak v Nizozemsku to je, nebo aspoň byl, když já jsem tam šla studovat, vyloženě ráj lingvistiky a jazykovědy, psycholingvistiky, neurolingvistiky taky. A tam prostě pracovala spousta prostě špičkových světových lingvistů, kognitivních psychologů, takže tam to bylo to místo, kde jsem prostě chtěla studovat a dál se nějak realizovat. Co vlastně mě jako zasáhlo úplně, co jsem nečekala, jsem věděla, že jdu jako mezi super lingvisty a do skvělé země, ale co jsem nečekala, byl ten přístup toho k tomu vzdělávání. A tady jsem vlastně studovala toho bakaláře a jak jsem řekla, tak kurz v prváku, který jsem absolvovala a namotivoval mě, tak ten byl úžasný. Ale když jsem pak přišla do toho Nizozemska, tak všechny kurzy byly ve stylu prostě diskutujme tady. Průběžně se člověk musel vzdělávat z týdne na týden, opravdu jakoby číst hodně vědeckých článků.
0: Aby bylo o čem
1: přesně,
0: debatovat.
1: A potom jako se vyjadřovat, debatovat. A já jsem opravdu v těch prvních týdnech jako vyloženě z toho, myslela jsem, že uteču, jako že jsem na to nebyla vůbec zvyklá, nebyla jsem na to připravená, co samozřejmě taky mění postupně tady. Ale tohle byl vlastně ten šok, ještě větší vlastně, než to, že jdu mezi skvělé lingvisty. Tak to, že ten přístup tam k tomu byl úplně jiný. Jako otřepala jsem se, zvládla jsem to a pak to bylo skvělý, ale ten začátek byl trošku krušný. A byl to jako úplně jiná realita než tady.
0: A studovala jste v angličtině?
1: V angličtině. Většina kurzů v angličtině, něco jsem měla v holandštině, ale to spíš byly jenom ty volitelné. Já jsem totiž studovala nizozemštinu v Olomouci, tak proto jsem mohla, ale většina byla v angličtině.
0: A proč je to ráj, to Nizozemí? Je tam nějaký historický kontext pro tu jazykovědu?
1: Nevím, jestli pro jazykovědu obecně, ale možná je to dáno tím, že Nizozemsko je prostě multikulturní, mnohojazyková, plurilingvní země, protože jsou to historicky prostě obchodníci, takže potřebovali, že jo, se domluvit se všema, s kým obchodovali, takže prostě tam opravdu ty jazyky, různé jazyky slyšíte na každém rohu, tam podle mě, že v Amsterdamu, kde jsem studovala, až přes 200 různých národností, s tím se samozřejmě pojí všechny ty různé jazyky. Taky je tam spousta bilingvních rodin, protože přistěhovalci mají svoje zděděné jazyky, mluví nizozemsky, anglicky, takže se tam vlastně, je tam velký materiál, na jakém se dá jazykovědně zkoumat. Ten je samozřejmě ve všech zemích, ale tam prostě nějak asi, protože to prostředí bylo tak jako bujné, tak to tam dávalo vzniknout i té vědě.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Kateřina Chládková a naše dnešní téma jednoduše jazyky. Vy mluvíte kolika jazyky?
2: Taková otázka pro lingvisty. Já mluvím jakože nějak uspokojivě nebo tak, abych se komfortně se cítím ve třech jazycích, v češtině, v nizozemštině a v angličtině.
1: A máte touhu, když jste takzvaně od fochu, se učit další a další jazyky, anebo na to není prostor, když je vlastně zkoumáte, anebo zkoumáte to učení?
2: Strašně bych chtěla znát všechny jazyky světa. A vždycky, když zkoumám nějaký jazyk, samozřejmě lingvista, když zkoumá nějaký jazyk, tak ho vůbec nemusí znát nebo nemusí ním umět mluvit. Což samozřejmě je trošku nevýhoda, je dobrý vždycky spolupracovat s někým, kdo s tím jazykem má vlastně vlastní zkušenost z první ruky. Ale jo, zkoumám. Teďka jsme měli experiment, kde jsme Čechy učili maorsky, nebo maorštinu jsme jim pouštili a učili jsme je. A úplně jsem se do toho jazyku zamilovala. Já se vždycky zamiluju do každého jazyku, který zkoumám. Ale vlastně jako za ty meze toho, že to použiju pro experiment a ráda si to poslechnu, nebo se ráda koukám na seriály prostě v severských jazycích, kterým taky jako úplně moc nerozumím. Tak to nejde, no, protože prostě ten čas věnuju tomu zkoumání místo toho, abych se ty jazyky nějak učila.
1: A pomáhá třeba to, když člověk má hudební sluch, má potom lepší dispozice k tomu, aby se učil jazyky?
2: To je dobrá otázka a na té vlastně pořád taky ještě není shoda mezi
1: lingvisty. Zkoumáte to stále?
2: Zkoumáme, já to takhle úplně moc neskoumám, ale z toho, co takhle jako znám za výzkumy a nějak pozoruju ve svých vlastních výzkumech, které nejsou přímo na toto zaměřeny, je, že strašně záleží na té metodě. Pokud použijete jakoby tu horší metodu, kde vám není, k tomu učení se jazyka, kde vám jako není ten zvuk toho jazyka dopřáván dostatečně, tak potřebujete mít dobrý hudební sluch, abyste si to z toho vytáhli, z toho mála. Ale pokud byste ten jazyk dostatečně dostávali v té jeho zvukové podobě, vlastně multimodální podobě plně, tak si myslím, je takový odhad, že nezáleží na tom, jestli máte hudební sluch. A možná pro dobrý hudební sluch nebo horší hudební sluch. A možná proto vlastně je i ten jako rozpor mezi různými studiemi, kdy jedna studie nachází, že má hudební sluch vliv, jiná studie nachází, že nemá. Může to být tím, že ty lidi v těch různých studiích se prostě cizí jazyk učili různými metodami.
1: Dobře, tak může být nějaký jiný předpoklad pro to, abychom byli dobří v tom učit se další a další jazyk? Napadá mě třeba, jestli máme vysoké nebo nižší IQ, jestli mi rozumíte.
2: No, ono záleží na tom zase, jakou metodou k tomu jdete, protože vlastně většina nebo drtivá většina lidí, kteří jsou nějak zdraví, typicky se vyvíjí jako děti, tak si úplně bez problémů osvojí svůj mateřský jazyk. Takže vlastně tu kapacitu, nebo mateřské jazyky, víc jazyků. Takže tu kapacitu jako a ty mechanismy k tomu, abychom si jazyk osvojili, máme všichni, nezávisle na tom, jaké máme IQ. A potom záleží na té metodě, kterou se ty další jazyky učíte. Pokud třeba používáte metodu, kde jakoby hodně dbáte na to, že si chcete zapamatovat hodně slovíček, nebo pokud vaším cílem je znát co nejvíc slovíček v tom jazyce nebo znát gramatická pravidla, tak potom samozřejmě lidi, kteří mají lepší paměť, tak budou na tom lépe tady při použití téhle metody než lidi, kteří mají horší paměť. Taky asi záleží, jestli jste jakoby primárně člověk, který jako rád má vizuální paměť, hodně vizuálně založenou paměť, že rád věci vidí napsané oproti tomu, když je třeba raději posloucháte. Takže zase záleží na metodě a potom v té konkrétní metodě může člověk s určitými charakteristikami být lepší než člověk s jinými charakteristikami. Ale v té metodě, která by kopírovala to osvojování mateřského jazyka, to znamená opravdu si ten jazyk zažívat a prožívat a vnořit se do něj, tak tam by vlastně neměly nějaké jako rozdíly mezi individuálními lidmi hrát roli.
0: Radio Praha.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Radio Praha, se mnou je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A zajímá mě, jestli jste někdy zkoumali, jakým způsobem funguje takzvaný polyglot, člověk, který zkrátka je schopný se naučit neomezené množství jazyků.
1: Ty jsme neskoumali a asi bychom měli, protože vlastně tyhle podobné otázky vlastně vyvstávají strašně často, nejenom jako zvenčí vůči nám, ale vůči naší laboratoři, ale i jakoby v nás samotných. Co jsem takhle jakoby odpozorovala nebo četla z rozhovoru s polygloty, tak které jsem ani sama nikdy nedělala, fakt to musím napravit, tak oni opravdu si dávají na začátku hodně času prostě si ten jazyk pouštět do uší a co nejvíc se na něho prostě naladit, opravdu na něho vplout, nasát co nejvíc prostě tu zvukovou podobu toho jazyka, případně i se dívat na to, jak lidi vlastně ten jazyk artikulují, takže vlastně velmi zrychleně a velmi zhuštěně to, co zase děláme v našem mateřském jazyce všichni, v tom cizím jazyce někteří z nás, asi ne většina. A potom vlastně asi oni, aby si zrychlili zase to učení, tak nechodí po světě a nenechávají na sebe působit ten jazyk a tam se objeví jedno slovíčko, vidí ho tam, že jo, vidí tam prostě auto, tak zjistí, jak se řeklo auto, ale pak už opravdu jdou zase na tu paměť a na ten drill potom, co teda se naladí na ten jazyk a drillují se prostě ta slova a opakují si různé ty prostě gramatické konstrukce. Takže bych řekla, že jakoby velmi zhuštěně dělají možná něco trošku podobného jako v přirozeném učení malé děti, ale už tam jsou i ty aspekty nějakého prostě drillu, aby stihli vlastně za ten svůj relativně krátký lidský život prostě se naučit desítky různých jazyků. Ale je to můj takový odhad, možná to každý z nich dělá jinak a opravdu jako by stálo za to nějak prozkoumat.
0: Ale jsou polygloti, kteří jsou schopní se naučit cizí jazyk třeba během několika týdnů i měsíců, což už zavání nějakou výjimečností, genialitou a z toho vyvozuji, že není možné je úplně zkoumat nějakým běžným výzkumem, kdyby se zařadilo více podobných lidí.
1: To určitě ne, to je určitě speciální skupina a určitě mají nějaké speciální nadání nebo nějaké speciální schopnosti. Možná mají opravdu jako velmi dobře vyvinutou sluchovou percepci, taky určitě tu paměť. Další věc je, že se určitě nestydí mluvit, když už se ten jazyk aspoň trošku naučí, tak si to i potom říkají a nestydí se prostě na ten jazyk říkat, což spoustu lidí blokuje, když se zkouší učit cizí jazyk. A určitě by to byla speciální skupina a bylo by velmi zajímavé zjistit, jak funguje jejich mozek, když vlastně se s tím novým jazykem setkají a postupně se jej učí.
0: Protože kdybychom je do určité míry pochopili a poznali, jak fungují, tak bychom to mohli potom aplikovat na další a další lidi, kteří by se pak jednodušeji mohli učit jazyky.
1: Určitě,
0: když to zjednoduším.
1: Je to jedna z cest, ale zase si musíme uvědomit, že pokud chceme v životě dělat i něco jiného, než se učíme jazyky, tak je asi jako nedoženeme, protože opravdu, když se chcete jazyk naučit a i třeba jako ten polyglot, musíte tomu věnovat prostě strašně moc času. Tím pádem si ten čas musíte na něčem jiném ubrat. Takže tam potom jde i o tu motivaci. Pokud je člověk jako motivován, opravdu zná desítky jazyků, tak by stálo za to je nějak zkusit skopírovat.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a jak si tak povídáme, tak mám pocit, že nejjednodušší forma, jak se naučit jazyk, je poslouchat. Prostě poslouchat ten jazyk, aby se nám dostal pod kůži.
2: Tak, poslouchat a nejenom poslouchat, ale vlastně se i dívat prostě na život v tom jazyce, na nějaké interakce. Takže prostě filmy, seriály, to se úplně nabízí. Na začátku poslouchat, teda nějak to navnímávat, koukat na ten jazyk nebo na komunikaci v tom jazyce, ale určitě nezůstat jenom u toho poslouchání a až cítím, že už něco mám naposloucháno, tak nečekat a začít prostě nějak se i sám projevovat. Aby tam nebylo to, že budu jenom rozumět, někdo může mít za cíl dobře rozumět a stačí mu to, ale pokud chci i sám mluvit, tak musí přijít ta fáze, že opravdu překonám ten svůj ostych i za cenu, že budu mluvit s chybami. Je to úplně normální mluvit s chybami na začátku. A konec mluvíme s chybami u konce, jako, nebo když známe jazyk dobře, tak děláme chyby. A nebát se a prostě začít tím jazykem mluvit, protože i to, že slyším to, co já říkám, tu vlastní zpětnou vazbu do uší, srovnávám to s tím, co říkají ostatní, tak vlastně už ten můj mozek vlastně i podvědomě to tam prostě trošku poupraví ta kolečka a příště to řeknu trošku líp, aniž bych si to vlastně vědomě nějak opravoval.
1: A můžete zmínit základní pilíře toho přirozeného učení jazyka? První věc teda poslouchat.
2: Na začátku určitě poslouchat, navnímávat, zapojit všechny modality, takže i koukat na ty interakce v jazyce. Při tom poslechu klidně i nějak jakoby si tancovat nebo prostě pohupovat rukou si.
1: Do rytmu toho
2: jazyka. Přesně tak. Tak, abych se na něho opravdu naladil. Potom nesnažit se na začátku číst a nějak si zvědomovat nějaká pravidla nebo poučky. Další by bylo tam motivace, že mít motivaci, ne, já se potřebuji prostě do 3 měsíců naučit tady tenhle jazyk, protože prostě mi to řekl můj šéf, že potom dostanu třeba přidáno, ale nějak se zkusit seznámit s tou kulturou, která se k tomu jazyku váže, zkusit se do ní aspoň trošku zamilovat, do té kultury, protože to strašně moc pomůže. Tam bude potom ta motivace, že chci poznat tu novou společnost, zařadit se do té nové společnosti a kultury.
1: Je pravda, že třeba Italové vyjadřují svoje emoce úplně jiným způsobem než třeba Dánové. A to je často propojené s tím jazykem. Přesně. A s pochopením toho principu.
2: Je tam vlastně, ten jazyk není jenom o té verbální komunikaci, ale o těch gestech, o tom všem, co k té komunikaci patří. Takže vlastně tím, že si budu osvojovat nový jazyk, tak se mě opravdu stane trošku zase, získám i novou nějakou osobnost k té svojí, co už mám.
1: Na druhou stranu, když si představím české školství a jsem český malý žáček, tak když se začnu učit anglicky, tak zřejmě bych tam nejprve měl poslouchat. Ale takhle to vůbec nefunguje v tom školství.
2: Strašně se to liší. Nejenom mezi školami, ale i v rámci školy, jakou zrovna dítě dostane paní učitelku, nebo pana učitele. A opravdu jsou učitelé, kteří prostě se informují, prostě sledují ten vývoj v oboru a dopřávají těm dětem hodně poslech, pouští jim prostě seriály, nějaká videa, pak s nimi o tom mluví v tom cílovém jazyce. A hlavně nehodnotí je. Nebo je teda hodnotí jenom jedničkama, tak jako, že to je prostě jazyková výchova. Pak jsou učitelé, kteří prostě si tu práci, nechci říct úplně zlehčí, ale prostě dají dětem si seznamy těch slovíček a naučí se slovíčka.
1: A tam drill.
2: Přesně, a napíšeme si písemku. Tím jednak vlastně jako vůbec nevyužívají to, že ten dětský mozek opravdu má velkou kapacitu prostě do toho nového jazyka vplout úplně bezděčně. A vlastně i trošku potom zabíjí tu chuť toho dítěte se učit ten jazyk, když třeba dostane špatnou známku z toho testu na slovíčka, který vlastně s osvojováním jazyka nemá toho moc společného. Takže jsou obrovské rozdíly a bylo by skvělé, kdyby učitelé zkusili aspoň v té první, druhé třídě, že jo, teď už budeme od první třídy mít angličtinu povinně, ten jazyk zprostředkovat dětem opravdu nějakou hravou, nenásilnou formou, taky je seznamovat s tou kulturou. A v tom cílovém jazyce ideálně.
1: A vlastně nenutit mluvit zpočátku.
2: Na začátku vůbec, to vlastně zmiňujete dobře, to je taky jedna vlastně z chyb, která tomu v té velmi rané fázi škodí, že jsou děti nuceni od začátku vlastně mluvit, přitom ještě ten jazyk skoro ani neslyšeli. Ale zase není to všude a liší se to mezi učiteli a mezi školami.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a ve studiu je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A když zůstaneme u těch dětí, tak jak fungují vlastně bilingvní děti? Protože tam často rodič jeden mluví česky, druhý dejme tomu anglicky a to dítě postupem času umí perfektně oba ty jazyky.
1: Je to tak, když se bavíme teda o simultánně bilingvních dětech, to znamená těch, co mají dva nebo víc jazyků hned od narození nebo od velmi brzkého kojeneckého věku, tak si prostě paralelně osvojují ty dva jazyky, pokud maminka mluví jedním, tatínek druhým. Pokud vlastně je slyší i takhle jakoby vyváženě, zhruba 50-50%, což jako je velmi raritní, vždycky jeden jazyk trošku, nebo často jeden jazyk trošku převládá, tak si vlastně paralelně podobně rychle oba ty jazyky osvojují. Jsou i nové studie, které ukazují, že tady ten vývoj jazyka u bilingvního dítěte je zcela srovnatelný s vývojem jazyka monolingvního dítěte, to znamená zhruba v roce života začne dítě říkat svoje první slova, ať už je bilingvní nebo monolingvní, za 6 až 12 měsíců začne spojovat vždycky dvě slova do věty, zase ať už je bilingvní nebo monolingvní. Takže není tam jakoby nějaké zpomalení jazykového vývoje, ale samozřejmě pokud dítě třeba má většinu v češtině a trošku v němčině nebo ve francouzštině, v jakémkoliv jiném jazyce, tak bude víc slov říkat v češtině, protože je tam prostě víc inputu v češtině.
0: A když je to 50-50, maminka češka a tatínek, dejme tomu Brit, tak vybere to dítě, kterým jazykem začne mluvit dřív, anebo je to opravdu půl na půl, že i kombinuje tu češtinu s angličtinou?
1: Ono to nevybírá záměrně, ale třeba v té kombinaci, co jste zmínila, angličtina, čeština, tak angličtina má kratší slova než čeština, zejména ta dětská slova, má jednoslabičná slova často. Některá se třeba jednodušeji vyslovují než ty české ekvivalenty, takže děti třeba začnou říkat první slova v angličtině, protože se jim to prostě líp artikuluje, protože v jednom roce ještě neumí tak dobře artikulovat. Ale vyvíjí se jim slovník v obou jazycích. A třeba ten ekvivalent v češtině znají pasivně, ale zatím ho neříkají. Taky můžou mít ta různá slova spojená s tou určitou, s tím rodičem nebo s tou kulturou jazykovou. Takže třeba pokud je francouzsko-české miminko, tak croissant bude říkat ve francouzštině, protože to je prostě kulturně spojené nebo něco podobného. Děti budou ty jazyky mixovat, takže půlka prostě věty bude v jednom jazyce, půlka v druhém jazyce, nebo celá věta v jednom jazyce vloží do toho slovo, nebo jenom koncovku v tom druhém jazyce. To není vůbec žádný znak nějaké jako nekompetence nebo chybného vývoje. To dítě vlastně úplně krásně využívá všechny ty zdroje, co má, a protože prostě zrovna je mu vhodnější tam plácnout to české slovo do té věty, tak ho tam dá. Ostatně my jako dospělí, když mluvíme víc jazyky, tak to děláme taky. Třeba v pracovním kontextu často používáme slova z angličtiny, protože se zrovna hodí líp.
2: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je Kateřina Chládková. A v rámci vašich výzkumů jste zkoumala i miminka. Proč a co jste zjistila?
1: My zkoumáme miminka vlastně od narození zhruba do 2 let věku, potom už jsou to, pak už jim neříkáme miminka, ale ty novorozenci, úplně hned miminka po narození, tak nás zajímalo vlastně, co už se učí prenatálně, předtím, než se narodí. Protože děti už je dlouho známo, že poznají po narození hned hlas matky, od hlasu jiné ženy poznají taky svůj mateřský jazyk. Tak my jsme s těma miminky zkoumali, jestli poznají, i když někdo mluví jejich mateřským jazykem, trošku znerodili přízvukem nebo s netypickým přízvukem. Takže jsme jim pouštili češtinu, jako běžnou češtinu, a potom češtinu, kterou ta mluvčí vyslovovala jenom trošičku jinak. Jako moc to ani vlastně byste to nepoznali. A zjistili jsme, to je teda výzkum doktorantky Martiny Dvořákové, že hned po narození opravdu novorozenci čeští, kteří jsou vystaveni jenom češtině prenatálně, poznají tady tyhle malinké odchylky, takže moc dobře poznají, co je jejich mateřský jazyk.
0: Na druhou stranu, když se zeptám úplně jednoduše a vlastně banálně, tak by se dalo očekávat, že to takhle dopadne, nebo?
1: Ono to je otázka. To se vlastně my stále přesně nevíme, co všechno se miminka v té děloze nebo v tom prenatálním vývoji učí. Tady tohle je vlastně takový, bych řekla, docela jako pro lingvistiku přelomový objev, samozřejmě, je to náš výzkum. Ale ono se dřív mělo, že miminka mělo za to, že miminka při narození poznají opravdu jenom rozdíl mezi jazyky, které jsou od sebe hodně jiné. Takže třeba ruština, italština. A vlastně se to neskoumalo na úrovni jazyku, nebo ukázalo se jenom jednou, že v jednom výzkumu miminka nedokázala, myslím, rozlišit mezi francouzštinou a italštinou, což ale zase nic neznamená. Pokud nenajdu výsledek, neznamená to, že tam není. Tak jsme vlastně chtěli jít ještě dál, a mimo to, že testujeme čeština versus jiné jazyky, kde taky vidíme při narození, že mozek opravdu reaguje úplně jinak na ty různé jazyky, tak nás zajímalo, jestli opravdu úplně tenhle detail, jako malinká, tam byla jenom malinká změna rytmu, že tam mluvčí vyslovovala přízvučné slabiky trošku dlouhou, než by je vyslovovala normálně. Tak jenom tady tuhle malinkatou změnu vlastně v délce slabiky ve slově, to miminko poznalo, že ta čeština je prostě trošku jiná, než bylo zvyklé z té dělohy.
0: A ty poznatky z těchto výzkumů potom použijete jakým způsobem v praxi? Co vám to říká o té vědě?
1: Je tam vlastně víc cest, kde se to dá použít. My děláme hlavně základní výzkum tady s těmi miminky, takže ještě úplně takhle jakoby do aplikované praxe nejdem, ale tím, že zjišťujeme, co všechno malá miminka umí při narození, mimo to jsme třeba testovali, jestli mezi jakými slovy jejich mozek slyší rozdíl hned po narození, tak by se to dalo použít v diagnostice, vlastně kde ke screeningu sluchu by mohl přijít ještě test přímo takhle na to, jak mozek zpracoval a ne teda jenom, jestli funguje to ucho a ta sluchová dráha, ale jak vlastně mozek zpracovává řečové podněty, protože prostě řeč je prostě zásadní komunikační nástroj. A potom další aplikační linka je, že se snažíme pochopit, jestli vlastně ty podobné mechanismy, které vidíme hned na počátku osvojování mateřského jazyka, by se daly implementovat právě pro ty dospělé anebo starší děti, aby jsme jim zjednodušili to učení jazyků cizích.
0: Se mnou byla Kateřina Chládková. Moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu Praha.

0: třech letních speciálech se opět vracíme k aktuálnímu zpravodajskému dění. Díky, že jste si nás pustili, jdeme na to. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Marocká policie překazila nový pokus o nelegální překonání hranice do španělské Ceuty.
2: Zadrželi skoro 300 lidí.
3: Marocké a španělské hlídky zesílily ostrahu hranic.
4: Koncem července do Ceuty proniklo přes 70 tisíc migrantů.
5: Stále jich v Ceutě 5 až 6 tisíc zůstává.
6: Na úřady se snáší ostrá kritika místních za laxní přístup k celé krizi.
0: Vlny migrantů a španělská Ceuta. Tenhle příběh má pokračování. Kdo uprchlíky z Afriky žene do Evropy? Co z toho má a jaké napětí to vyvolává? Proberu to s Terezou Němečkovou, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha. Dnes je pondělí 17. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Marocká policie zablokovala o tomto víkendu další uprchlickou vlnu mířící do španělské exklávy Ceuta naproti Gibraltaru přes průliv. Tentokrát šlo o stovky migrantů, kteří chtěli podle listu El País překonat hranici na jihu města. Maročané ale zasáhli vlastně ještě předtím, než se uprchlíci mohli dostat do Ceuty, použili i slzný plyn a více než stovku lidí zadrželi. Co s nimi teď bude?
7: No, tak část těch zadržených, minimálně asi nějakých 60 lidí, co jsem zaznamenala, už policie obvinila z trestného činu, podněcování k nelegální migraci, což je v Maroku trestný čin, a s velkou pravděpodobností skončí před soudem a skončí s nějakým trestem. No a ten zbytek, a to se asi týká i těch lidí z té první vlny, z té červencové vlny, s velkou pravděpodobností byly přesunuty marockými sílami někam do odlehlých oblastí Maroka. Tam je taková politika v Maroku, že vlastně seberou tyhle ty migranty, nelegální migranty do autobusů, odvezou je někam do saharských oblastí, do nějakých vzdálenějších oblastí a tam je vypustí.
0: I teď je nakládali do autobusů, teď o víkendu. Je to,
7: je to hodně kritizováno i humanitárními organizacemi nebo organizacemi, které se zabývají lidskými právy, že to není úplně podle mezinárodního práva humanitárního. Maroko se zase brání tím, že to je v souladu s jejich vnitřním právem a že taky, a to je tam důležitý moment, že vlastně se snaží ty migranty nějakým způsobem jako oddělit od těch pašeráckých sítí. Jo, aby nebyli v těch centrech, kde ty pašeráci se k ním jako lehce dostanou.
0: Vy jste zmínila tu červencovou vlnu, při které více než 70 tisíc lidí se dostalo do Ceuty. Španělsko v těch minulých dnech posílilo ochranu hranic, dorazily další stovky jednotek bezpečnostních sil z pevninského Španělska, taky vystavilo španělskou bariéru přímo na moři, aby nemohli ti uprchlíci vlastně překonat tu hranici přes moře. To znamená, teď už úřady nic nepodcenili?
7: Zdá se teď podle těch posledních zpráv, které odtud pocházejí, že to funguje. Myslím si, že největší díl té práce teď odvedlo to Maroko, kde skutečně se ukázalo, že jsou schopni Maročani zastavit tu velkou migrační vlnu ještě předtím, než se dostane na hranici té Ceuty.
0: Oni povolali vrtulník, obrněná vozidla tam byly.
7: Drony nasadili, takže vyhledávají ty lidi v takových těch horských oblastech, které jsou v okolí, v těch zalesněných oblastech. A vlastně se teď ukazuje, že opravdu při nasazení jako techniky a lidské síly jsou schopny ty migranty prostě zadržet na svém území, aniž by se dostali na tu kritickou hranici, buď k tomu moři, anebo na hranici té Ceuty, toho města, kde jsou takové vysoké ploty, přes které se ty migranti snaží přelézt. Takže co jsem teď i zaznamenala, tak i ty ploty nějak byly posíleny, takže skutečně jako teď se zdá, že jak už ze strany Maroka, tak jak se říká i ze strany Španělska, které zase posílilo a poslalo spoustu hlídek jako přímo do té Ceuty, a i tu námořní gardu vlastně posílilo, tak se zdá, že teď vypadá ta situace tak, že jsou schopny ty úřady ten největší takovou tu masovou vlnu skutečně jako zastavit.
0: Stovky migrantů teď, 10 000 před 14 dny.
8: Mostly young men in search of jobs.
9: Nous allons pouvoir obtenir une protection ici quand même, on pourra s'intégrer.
0: Všichni buď z Maroka nebo ze subsaharské Afriky, z jakých všech? Zemí.
7: No, co se týče té první vlny, tak tam vlastně Maroko do dneška jako nikdy, no zatím jako nevydali nějaké informace, jako kolik migrantů z jakých zemí bylo. Tam se jenom říká, že většina asi byla spíše z Maroka a menší část byla ze subsaharské Afriky. Tady u té druhé vlny, tam už jsem zaznamenala, že marocké úřady vydali zprávu, že jenom asi nějakých 20 z těch zadržených jsou Maročani a ten zbytek jsou vlastně migranti ze subsaharské Afriky. A zatím jako jsou takové jako kusé informace o tom, z jakých těch zemí ty migranti vlastně jsou. Hodně se tam objevují informace o Súdánu, o Súdáncích. V Súdánu hrozí, nebo je taková ta velká krvavá válka, která se tam vleče už několik let a ti lidé prostě se ví, že utíkají do okolních zemí a část z nich se přes ty trasy snaží dostat až do Evropy. Mm-hmm. Ale objevují se tam hodně informace i o zemích střední Afriky, takový ten Sahel. Jo, Středoafrická republika, Čád se tam hodně objevuje, v západní Africe, pobřeží slonoviny, Nigérie, co jsem zaznamenala. Tady možná jako je dobré říct, že to Maroko teď v těch posledních letech, to Maroko už není zemí, která by jenom jako vyvážela migranty ven, což bylo před, já nevím, 20, 30, 40 lety, kdy ta země fakt byla chudá, ty Maročani jako utíkali pryč. Dneska už je to země za těch posledních 15, 20 let prostě zaznamenala nějaký jako ekonomický růst, je to i vidět, jako vizuálně, jo, nové silnice, dálnice, obchodní centra, univerzity. A teď láká vlastně i tu migraci z té Afriky k ním, jo, a ta migrace je samozřejmě legální, nelegální, ale ta migrace může být s tím cílem, že Maroko pro ty lidi je cílovou destinací, anebo pro některé z nich je i tou transitní destinací. To znamená, vnímají to, že jsou tam nějaké slabší body, přes které se můžou dostat na tu kontinentální Evropu.
0: Co přesně to je za lidi? Jsou to muži, ženy, rodiny celé?
7: Podle těch videí a obrázků, co víme, tak většinou jsou to mladí muži, ale to si myslím, že jako obecně známo, že pokud nějaká rodina v subsaharské Africe jako vypraví nějakého svého člena do Evropy, respektive přes Afriku s cílem dostat se až do Evropy, tak je to většinou mladý muž, 20, 25 let, bez závazků, bez rodiny. Je to s tím úmyslem, že mají větší pravděpodobnost tu cestu přežít, dostat se sem, uplatnit se třeba na trhu práce a potom příležitostně založit rodinu a pozvat si jako rodinné příslušníky. Ale pokud jsou to migranti, kteří utíkají třeba z těch válečných zón, jako je Súdán, tak tam utíkají prostě všichni.
0: K těm útěkům nebo pokusům překonat tu hranici došlo prý v návaznosti na výzvy na sociálních sítích. Kdo tyhle výzvy šíří, co se v nich píše, co se v nich slibuje těm lidem?
7: Já jsem zatím zaznamenala, že se to šetří, že nejsou jako žádné jako oficiální údaje o tom, že je to nějaké konkrétní jméno nebo je to nějaká konkrétní organizace, která zatím stojí. Zatím to skutečně vypadá, že jsou to nějaké ty sociální sítě, které jsem zaznamenala, že třeba ten španělský deník El País, ti novináři se zapojili do těch sítí na Facebooku, na WhatsAppu. Tady je možná důležitý říct, že mezi Afričany my možná máme takový ten pocit, že jsou to chudí lidé a nemají telefony, nemají internet. Ale každý, si myslím, kdo jako s Afričany má kontakt, tak ví, že je to jenom přes sociální sítě. Jako ty sociální sítě jsou tam hodně oblíbené a musíme taky počítat s tím, že řada těch lidí, kteří třeba jsou ochotni zaplatit těm pašerákům, aby je dostali do Evropy, tak jsou to třeba lidi, kteří nemají takové vzdělání, aby byli schopni rozpoznat, co je realita, co je pravda, co není pravda. Jo? Což se ukazuje, že tady na té první vlně to asi tak bylo, že přes ty sociální sítě se začala šířit určitá jako dezinformace spojená s nějakým jako řekněme, posunutým výkladem těch opatření, které přijaly ty španělské úřady.
0: Jakože hranice jsou otevřené.
7: Že hranice jsou otevřené, přesně.
0: To se,
7: tomu existují i nějaké print screeny, že se ukazovalo, že skutečně tam bylo jako Španělsko je otevřeno, bude to konkrétně ten a ten den, dostanete jídlo, budete převezeni do Evropy a zahájíte nějaký jako azylový řízení. Jo. Takže je to vyloženě jako slibování nějaké jako lepší budoucnosti. Co se tak ukazuje, tak ty lidi za to jsou ochotní opravdu zaplatit jako vysoké částky.
0: To znamená, že ta pašerácká mafie z toho má dost peněz. Ono zmiňovala jste ty španělské novináře, větu jste nedokončila, myslela jste, že, nebo chtěla jste poukázat na to, že oni komunikovali s některými z těch pašeráků.
7: Že se zapojili do těch skupin, aby zjistili, jako, o co tam jde, jak se komunikuje, kdo to má na starosti.
0: Protože to jsem viděl taky a oni nabízeli poměrně za dost peněz, ale za v přepočtu desítky tisíc korun teda. Za ten převod,
7: no říká vlastně. Se, že někdy to může být až řádově třeba 10 000 dolarů.
0: Až.
7: Takže opravdu jako vysoké částky, což zase u nás to možná vyvolává jako pochybu o tom, jako kde ti Afričané ty peníze berou, ale tady se zase musíme uvědomit, že ta Afrika, jako samozřejmě jako jsou tam chudí lidé, ale Afrika jako taková zase není takový chudý kontinent, jenom prostě ty peníze jsou nějak jako nerovnoměrně, řekněme, rozděleny. A my o spoustě těch lidí ani jako úplně přesně nevíme, já jsem ekonom, takže taky ráda pracuji s přesnými daty, ale my vlastně vůbec nevíme, kolik ty lidi vydělávají. To je takzvaná ta neformální ekonomika, kde ty lidi prostě neplatí platí daně, čili my máme jakousi představu, že jsou třeba chudší, ale oni jsou schopní v rámci té širší rodiny prostě dát dohromady třeba i 10 tisíc amerických dolarů.
0: Tak jestli to potom nejsou ale celoživotní úspory?
7: No, velkou pravděpodobností, jo.
0: Tyto výzvy na sociálních sítích monitoruje a varuje před nimi podle deníku Guardian přímo Rabat. Do jaké míry Španělsko s Marokem spolupracuje na tom, aby třeba potíralo právě tyhle ty pašerácké skupiny?
7: Ten největší díl spolupráce je určitě ve výměně a sdílení informací. Jo, jsou to bezpečnostní složky, tajné služby, prostě tohle to tam funguje. Funguje to ale za předpokladu, že taky na té politické úrovni neexistuje nějaký jako rozpor v posledních letech. Rozhodně ta situace nebyla taková, jaká je teď. Teď se ukazuje, že ta poslední migrační vlna vlastně jak na straně Maroka, oficiálně na straně Maroka, tak oficiálně na straně Španělska vlastně nedošlo k nějakému jako přímému obvinění, že ta druhá strana selhala.
0: No starosta Ceuty to vidí trochu jinak.
7: Jasně, ale bavíme se, nebo já teď jako mluvím o té nejvyšší politické úrovni.
0: Ano, vláda
7: Maroka, vláda Španělska, což třeba před těmi zhruba 5 lety, v tom roce 2021, kdy byla taky taková jako velká vlna, tak to bylo jinak. Jo? Tam došlo opravdu jako velký politický roztržce, ty země si odvolali velvyslance a byl tam opravdu jako diplomatický rozkol, tak k tomu teď nedošlo, takže to i ukazuje, že opravdu tam spolupráce nějaká byla. Tady se asi ukazuje to, protože ta první vlna z toho července byla naplánována na 30. červenec, což je státní svátek v Maroku, takže já si umím představit, že ty bezpečnostní složky jsou prostě nasazeny všude možně po celé zemi. Takže to, že ta akce byla svolávána zrovna na 30. 7. může souviset i s tím, že se předpokládalo, že ty bezpečnostní složky se prostě nebudou koncentrovat někde na severu té země.
0: Ale že by v tom Maroko mělo prsty, že by třeba úzce spolupracovalo s těmi pašeráky, to nepředpokládáte?
7: Ne,
0: protože i takové teorie se objevily, že to Maroko umožnilo, že Maroko tím chtělo vytvořit tlak na Španělsko. Kvůli právě těm politickým otázkám, na které rád navážu dalším dotazem, protože do toho prý má mít co mluvit i třeba Alžírsko sousední. Byl španělský premiér na návštěvě, což Maroko prý nelibě neslo.
7: Já si nemyslím, zaprvé, k tomu nejsou úplně přímo zatím důkazy, jo, k tomu, že by Maroko skutečně vědomně nebo dostali nějaký politický pokyn, ty bezpečnostní složky k tomu, aby nehlídali nebo nějakým způsobem propustili nějakou část jako migrantů, tak zatím tyhle ty důkazy prostě nemáme, jo. A druhá věc, pokud se tady bavíme, že srovnáváme tu letošní migrační vlnu, to, co se odehrálo teď v tom červenci a teď v srpnu, s tím, co se odehrálo před těmi 5 lety, tak ta situace je tam trošku posunutá v tom, že aktuálně od roku 2022 ty vztahy mezi Marokem a Španělskem jsou relativně dobré. A to z toho důvodu, že po té roztržce z toho roku 2021 proběhlo několik diplomatických jednání a výsledek toho byl, že Španělsko uznalo nárok Maroka nad takzvanou jako autonomií nad západní Saharou. Jo, a to je možná jako důležitý zmínit i pro pochopení celého toho kontextu, proč Alžírsko je do toho zapojeno, proč Maroko, co Španělsko s tím má společného. Ta západní Sahara, to je území jižního Maroka, nebo na jih od Maroka, když se na to budeme dívat tou mezinárodní terminologií. Maročané tomu nikdy neřeknou západní Sahara, říkají tomu Marocká Sahara. Nárokují si tohle území už z titulu nějakých několika stovek let, kdy tam ta jejich dynastie prostě působí tady v tomhle regionu. A o tohle území vedou územní spor s Alžírskem. Jo, je to už několik desítek let. Ten spor původně měl být vyřešený na půdě OSN. OSN rozhodlo, že ti místní obyvatelé mají právo na sebeurčení, ale vlastně nikdy nedošlo k referendu. Jo? Takže Maroko zhruba před nějakými 10 lety, ten současný král, ten Mohamed VI, si to vzal jako svoji takovou otázku diplomatickou, rozhodli se změnit strategii a jdou země po zemi a snaží se s každou tou zemí prostě vyjednat nějaké podmínky, za jakých podmínek ta země přistoupí na marocký plán, že Maroko bude spravovat tu západní Saharu, dostane ji formálně pod svoji samosprávu. No a tohle se stalo i s tím Španělskem, ale stalo
0: to
7: se to
0: bývalé,
7: v roce...
0: Teda, nutně musíme říct, pro Španělsko je to bývalé koloniální území totiž.
7: A současně je to samozřejmě země Evropské unie a země Evropské unie má taky nějaký hlas, když se bude potom jako hlasovat potom v rámci OSN o tom, komu případně to území jako spadne do správy. Jo? Takže v tom roce 2022 došlo k takovým jako velkým milníkům v těch marocko-španělských vztazích. Jenomže to Maroko, respektive to Španělsko, je trošku v kleštích, stejně jako všechny ostatní země, které sousedí s Alžírskem nebo Marokem a chtějí mít, jako řekněme, dobré vztahy s oběma zeměma. A to z toho důvodu, že co se týče těch španělsko-marockých vztahů, tak samozřejmě to Španělsko má zájem na tom, aby Maroko spolupracovalo tady v téhle té migrační otázce, protože když nebude Maroko spolupracovat, tak si asi umíme představit, co se bude dít, jak velký nátlak na ty vnější hranice Evropy tady nastanou. Ale stejně tak chce spolupracovat i s Alžírskem, protože od Alžírska dostává nějaký 60% zásob plynu, zemního plynu. Jo. Takže tam je taková jako paradoxní i situace, že tam vede velký plynovod z Alžírska přes Maroko do Španělska. Pak jsou tam i nějaké podmořské trasy, které vedou přes Středozemní moře. Takže to Španělsko má velký zájem na tom, aby mělo dobré vztahy s oběma těmi zeměmi, ale současně, aby i obě ty země měly dobré vztahy, protože už i v tom roce 2021 někde na podzim došlo k tomu, že Maroko a Alžírsko spolu měli nějaký spor, územní spor, vyhrotila se ta situace na hranicích a Alžírsko řeklo, dobře, tak my vypneme ten plynovod. Ale vypli ten plynovod i tomu Španělsku.
0: To už je potom silná páka samozřejmě. Takže to, že teď premiér Sanchez vyjednává s Alžířany a obnovuje s nimi vztahy, to Maročany podle vás teda nedráždí? Že by mohli mít, znovu se na to ptám, že by mohli být třeba i liknavější v tom přístupu vůči migrantským uprchlickým vlnám, které míří do Ceuty?
7: Myslím si, že do té doby, co Španělsko nebude měnit tu svoji pozici, co se týče západní Sahary, tak je to tak dráždět nebude.
0: Dobře.
7: Jo? Ale kdyby tady docházelo k nějakým náznakům, že díky zbližování Španělska s Alžírskem se mění i ta pozice Španělska vůči Maroku, respektive vůči západní Sahaře, tak věřím, že by to Maroko zase zasáhlo.
0: Ale víc v tom vidíte ten pragmatický přístup pašeráckých skupin, které z toho mají hodně peněz a hold prostě přes ten Gibraltar je to nejbližší cesta, když nebudeme brát tu z druhé strany úplně cesta do Evropy.
7: A současně si myslím, že za současné situace, jak ty vztahy mezi Španělskem a Marokem jsou nastavené, tak Maroko nemá důvod k tomu to nějakým způsobem dál jako dráždit. Jo? Tady existují i další společné projekty, třeba v oblasti energetiky mezi Španělskem a Marokem, čili ta spolupráce, jsou tam i ohromné španělské investice v Maroku. Jo? Spousta španělských firm vlastně přesunula výrobu, ty textilní velké firmy, automobilové firmy přesunuly výrobu do Maroka. Jo? Takže si myslím, že teď to funguje jako win-win, jako vítězství na obou stranách a nemyslím si, že by byl opravdu zájem, ten politický zájem na té nejvyšší úrovni toho Maroka teď do toho házet vidle a komplikovat si tu situaci skrz Ceutu. We've actually been hearing quite a bit from the Moroccan government. We were just speaking there. They believe, quote,
0: malicious exploitation of the digital space promotion. U srpnové migrační vlny jsem ta čísla ještě nezaznamenal, ale u té červencové my víme, že ji nepřežilo asi 100 uprchlíků. The role of human trafficking gangs and a ta vlna vystrašila teda nejen Ceutu, ale i řadu představitelů evropských států. Ty záběry obletěly svět. No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España. Volalo se po změně aspoň dočasné Schengenu.
4: Španělský premiér Pedro Sanchez čelí ostré kritice.
10: Sanchezova vláda však kritiku rázně odmítá.
0: Jaká pravidla teď v Ceutě vlastně platí, když je to součást Evropské unie, protože to je plná součást Španělského království? V Schengenu jsou, nejsou, mají tam nějaký vyjednaný speciální režim?
7: Jsou součástí Schengenu, ale mají tam speciální režim. Jedna z těch specialit je, že kdo vstoupí do toho schengenského prostoru, tak v momentě, kdyby chtěl z něho vystoupit, to znamená, kdyby chtěli přeplout lodí, trajektem, jakkoliv dostat se do Španělska, ano, na evropské území, tak musí projít ještě druhou kontrolou. Takže jsou tam takzvané dvojí kontroly, což běžně v Schengenu není. Takže to je jedna věc. Co jsem teď zaznamenala, tak taky k 1. srpnu Španělsko na webových stránkách ministerstva vnitra mají oficiálně uvedené i podmínky vlastně, jak dál se postupuje v Ceutě a je tam třeba uvedeno to, co vlastně způsobilo zjevně asi tu první vlnu, ty dezinformace, že v momentě, kdy se dostanou nějakým způsobem do těch moří nebo do toho pobřeží té Ceuty, tak už budou mít právo na to získat nějaký politický azyl, tak je tam jasně řečeno, že nikoliv, museli by mít povolení k pobytu nebo museli by mít nějaký rezidenční povolení vydané před 1. lednem 2026.
0: Tam asi zmatečně plně bylo to rozhodnutí nejvyššího soudu španělského, které se týkalo právě té překonání té hranice po moři, ne?
7: Jo, překonání té hranice hranice a ještě tam byla vlastně ta jakoby legalizace toho pobytu těch nelegálních migrantů, takže oni to jasně specifikovali, týká se to jenom těch, kteří už měli nějaký ten pobyt před 1. lednem 2026, to znamená, netýká se to těch, kteří budou teď letošní rok do té Souty vcházet. Takže oni se to snažili nějakým způsobem teda specifikovat, aby nevzniklo takový ten dojem, který tady byl, jakmile se dostanu do těch pobřežních vod, tak budu mít, nebude na mě spadat ta podmínka, že musím být vrácen zpátky do toho Maroka, ale mám šanci dostat se do té Souty a tím pádem, jak jim ty pašeráci, což v těch print screenech bylo i vidět, že jim říkali, jakmile se dostanete vlastně na území Souty, tak se dostanete na území Evropské unie, to není pravda. Jo? Z tohohle pohledu tak jednoduché to prostě pro ně není.
0: Vy jste říkala, že co se týče těch lidí teď v té srpnové vlně, tak ty se vlastně nedostali ani do Souty a Maročané začali hned lifrovat do autobusu a odvážet teda pryč. Co se týče té červencové, tak tam přes těch 70 tisíc lidí skutečně do toho města proniklo. Drtivá většina ale už byla vrácena mimo hranice Španělska, teda zpátky nejenom do Maroka, ale zpátky do těch zemí subsaharské Afriky. A zhruba 5 tisíc ale lidí zůstává stále v Soutě. Žijí různě na plážích, v takových provizorních přístřežcích, pohybují se tam pod dohledem bezpečnostních složek Španělska. Na co čekají? Protože mohou si tam teda vyjednat přes nějaké migrační řízení azyl, nebo jenom čekají na to, kdo je kdy pošle zase zpátky pryč?
7: No já, co jsem tak zaznamenala z těch, já teda jsem sledovala víc tam marocká média, tak co jsem zaznamenala, tak je tam takový trošku jako strach, taková únava z toho, že ani ty úřady, španělské úřady nejsou schopny tu situaci relativně rychle vyřešit. Vyřešit znamená buď teda ty migranty dostat do nějakých těch zařízení, azylových zařízení a zahájit nějak oficiálně ten proces, anebo ve spolupráci s Maročany dostat je z toho území pryč. Jo. Bavíme se tady o 5 tisících, já jsem zaznamenala i nějaké čísla jako 8 tisíc, možná ta čísla nejsou úplně jako přesná, ale pořád je to jako dost lidí
0: je
7: to na
0: dost
7: to.
0: Kolik je se u těch 80
7: tisíc lidí? No. Pořád se jako bavíme o tisících lidech, kteří tady prostě během dvou dnů přišli do toho města a nemají jako kde být. Jo. Takže já to tady trošku vnímám, že tady může vzniknout potenciálně ještě další problém. Taková trošku jako frustrace těch místních obyvatel.
0: Oni jsou z toho prý dost naštvaní v tom městě.
7: Že ty úřady to nejsou schopni prostě vyřešit, jo. Protože už je to minimálně od té červencové vlny, už je to několik týdnů a stále ti lidé tam jako zůstávají. No. Předpokládám, že jako zůstávají proto, že budou dělat všechno proto, aby se dostali.
0: Dál, prostě. Kolik takových vln ještě přijít může? Jak dlouho, jak usilovně se budou dál snažit uprchlíci překonat tu hranici, aby se z Afriky dostali do Španělska?
7: No já si myslím, že tady ta otázka je jako daleko širší. Určitě ty vlny budou pokračovat. Je samozřejmě otázka, do jaké míry ty bezpečnostní služky teď se podařilo je zastavit, ještě než se teda dostanou do té Souty a do jaké míry teda budou schopny přejít ty hranice Souty. Ale tady je ten problém prostě širší. Ten problém je nějaká jako politicko-bezpečnostní ekonomická situace prostě ve zbytku té Afriky, respektive bavíme se převážně o té sahelové oblasti, to znamená ta centrální Afrika od západu na východ, dá se říct, to znamená od té západní Afriky až po někam po Somálsko. A když se na ty státy podíváme, tak ty státy jako do budoucna, prostě to je snůška problémů, takže tady lze předpokládat, že ty migrační tlaky prostě budou sílit. Jestli to zrovna bude to Maroko, které to bude přitahovat, anebo jestli to budou ostatní státy, Libie, že jo, to je stát, který je v podstatě jako v rozkladu stále. Nebo jestli budou někam směrem jako třeba do Egypta, to je jako otázka, jo, kde to bude.
0: Moře, přes Lampedusu a tak dále, že teď prostě jenom mluvíme o jiné migrační trase, ale ten scénář se de facto v těch
7: dokud nebude vyřešena ta situace, zejména v té sahelové oblasti Afriky, tak si myslím, že jako ten problém tady stále bude. Navíc se bavíme o Africe, která jako populačně dost roste, ta sahelová Afrika. Takže jako do budoucna si myslím, že se toho nezbavíme. Je jenom otázka, kde ty trasy budou sílit a jak my tady s tím budeme schopni jako se vypořádat, respektive myslím si, že ten vzor teď, co ukázalo to Španělsko s tím Marokem, by pro nás mělo být nějakým jako vzorem, jak bychom měli spolupracovat při ochraně těch vnějších hranic. Jo. Že to není v rukou jednoho státu, není to v rukou Španělska, není to v rukou ani Maroka, ale musí tam být nějaká spolupráce, musí tam být samozřejmě i finanční prostředky k tomu, aby ty síly mohly být nasazeny, aby mohly být nasazena ta technika, jako jsou drony, jako jsou vrtulníky. Protože samozřejmě, když ty bezpečnostní jednotky jsou nasazeny tady, tak zase chybí někde jinde.
0: Mluvíte teda o příkladu, co se týče té srpnové vlny.
7: Co se týče té srpnové,
0: protože tam to podcenění bylo, ale co se týče teď té srpnové, rozumím tomu. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat.
7: Děkuji za pozvání ještě jednou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Tereza Němečková, která vede Centrum pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě. A já jsem se jí ptal na migrační vlny mířící do španělské Seuty. Byl to náš první aktuální díl po 3 týdnech letních speciálů. Odteď už budeme se novým zprávám opět věnovat od pondělí do pátku, každý všední den. Naslyšenou zítra.

0: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na příští 4 roky. V otevřeném dopise kritizují především způsob, jakým tento dokument vznikal. Podle signatářů se na přípravě státní kulturní politiky odborná veřejnost nepodílela. Více si řekneme v Kultuře Plus. Místo běžců a pejskařů potkáte na pražské Letné akrobaty, žonglery a také klauny. Pražské letenské sady se po roce znovu proměnili v dějiště festivalu nového cirkusu Letní Letná. I tam vás zavedeme. Kultura Plus začíná. Dobrý den od Michaely Veteškové.
1: Kultura Plus.
0: Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
2: Nebudeš puding?
3: Ulovit jednu svou velrybu.
2: Jestli chceš puding.
3: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
4: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
5: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2, po 3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20letá dívka.
4: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
6: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
4: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
7: Co je pro vás vrcholem bídy?
8: Když nemůžu psát.
7: A váš ideál pozemského štěstí?
8: Moci psát.
7: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
8: Kulturním ataše v Římě.
7: Hlavní rys vašeho charakteru?
8: Tuhost.
7: Co pokládáte za svou největší chybu?
8: Netrpělivost.
7: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
8: Zrušení literatury.
4: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
5: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrázi obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne, a já ti řeknu, kdo jsi.
4: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
0: Desítky miliard korun do kultury mají v příštích letech ovlivnit pravidla, která nastavuje nová státní kulturní politika. Právě ta teď vyvolává kritiku části kulturní obce. Její zástupci mluví o netransparentním vzniku nového plánu a nedostatečné debatě s odborníky a žádají stažení dokumentu. Ministerstvo kultury ale kritiku odmítá.
9: Není rozhodně důvod nic měnit,
10: vysvětluje v písemném vyjádření ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
9: Za státní kulturní politiku je odpovědný ministr a ministerstvo kultury, nikoliv odborová sdružení anebo kulturní asociace. My předkládáme novou podobu kulturní politiky, která není plná vágních prohlášení, ale je postavená na konkrétních věcech, které je tato vláda připravena plnit. Obsahuje konkrétní investice, legislativní změny a rozpočtové priority. Zároveň chceme každý rok veřejně vyhodnotit, vyhodnocovat, co se skutečně podařilo splnit.
10: Podle Kulturní a kreativní federace ale není důvod připravovat nový dokument. Už loni na podzim totiž předchozí vláda Petra Fialy z ODS schválila vlastní státní kulturní politiku pro stejné období. Ta vznikala několik let a po rozsáhlé diskuzi s odbornou veřejností. Ministr Klempíř ovšem argumentuje tím, že předešlá státní kulturní politika odráží priority předchozí vlády, která dokument schválila na samém konci jejího mandátu, v říjnu minulého roku. Na otevřený dopis adresovaný vládě chce reagovat také premiér Andrej Babiš, ANO, ale zatím není jasné kdy. Kulturním organizacím a odborům vadí hlavně nejasné důvody k přípravě nového dokumentu. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument navíc podle něj opomíjí některá témata, která jsou pro kulturní sektor zásadní.
1: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
10: Kulturním pracovníkům vadí také to, že z nového dokumentu podle nich zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Dodává za Asociaci nezávislých divadel Lenka Havlíková.
11: Ministerstvo prodloužilo ten termín pro připomínky. Já si ale nemyslím a nemyslí si to velká většina kulturního sektoru, že cílem je tento dokument nějak zásadně přepracovat. Protože když je problematické samotné východisko, důvody vzniku, proces přípravy, tak není řešení opravit prostě několik kapitol.
10: Podle signatářů otevřeného dopisu je důležité také vědět, jak, kdy a za jaké peníze bude rezort kultury svou politiku realizovat a jestli některé části budou v gesci jiných ministerstev. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: A od tohoto týdne je také jasné, že památník Lidice dostane od svého zřizovatele Ministerstva kultury 9 milionů korun na restaurování sousoší dětských obětí války. To je v havarijním stavu a lidický památník se na jeho opravu snažil zajistit peníze pomocí veřejné sbírky od roku 2024. Pokračuje ředitel této organizace Eduard Stehlík.
12: Sbírka, kterou jsme k této věci udělali, byla úspěšná jenom částečně, pokryla řekněme zhruba čtvrtinu finančních nákladů, které jsou potřebné.
13: Proto se nyní památník obrátil na Ministerstvo kultury. Pokračuje šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy.
14: Teď je míč na straně památníku Lidice. Vedení má k dispozici odbornou zprávu týkající se restaurování sousoší a na jejím základě musí předložit konkrétní návrh využití prostředků.
13: Práce by podle Stehlíka mohly začít už v příštím roce. Kromě úprav 82 soch dostane sousoší i nový podstavec. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
15: Poslouchá týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pět velkých šapito, maringotky a desítky umělců z Česka a také ze zahraničí. Tak to teď vypadá v pražských Latenských sadech. Je tam největší český festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Den před zahájením ta natáčela kolegyně Tereza Cedidlová.
16: Our show is called Wolf.
17: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
18: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech.
17: Jde o tu zvířecí stránku, kterou nikdy neuvolňujeme. Hlad, touhu, chtíč, které cítíme. To vše v představení zkoumáme. Zkoumáme to individuálně na pomezí mezi tím, být člověkem a být vlkem, ale pak také spolupracujeme jako smečka, jako soubor, kde vytváříme akrobatická čísla, ale také v tomto představení stělesňujeme vlčí smečku.
18: Představí se i české soubory, mezi nimi třeba umělecká skupina Air Gym Art Company. Ta ve světové premiéře uvede projekt Vertige, který zkoumá, jak na nás působí závrať, popisuje jeden z akrobatů Vítek Staša.
19: My pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, protože pracujeme s různými akrobatickými objekty, na kterých se hodně číslech hodně rychle točíme. a jednak v takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
18: Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel letní letné Jiří Turek.
20: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných, nebo vyloženě cirkusových. Přijedou bezvadný kluci kompanii Duhe ze Švýcarska, jí dva klauni senzační. Ale si jich doporučil samozřejmě, máme tady 3 turnusy letního letňáku, to znamená jakého příměstského tábora, kde děti připravují představení, pak ho zahrajou rodičům na konci festivalu. Konce už máme 3, měli jsme do těch 15 let, ale ty, co už končili a chodili tady více let předtím, tak plakali, že už musí skončit, tak jsme vytvořili teens, takže teď od 15 vejš ještě máme jeden turnus.
18: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní letná potrvá v Praze do 31. srpna.
0: Vizuální podmanivá podívaná, ve které si nebudete jistí ani sami sebou. I to nabízí Letní letná, konkrétně ve zpracování francouzského souboru nového cirkusu Poso. Až do 31. srpna bude představení k vidění na festivalu Letní letná v Praze v Letenských sadech. O tom, jak vytvářet v cirkusovém šapito svět na pomezí reality a iluze pomocí akrobacie a loutek, se s uměleckou vedoucí souboru Marie Morien bavila kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
21: Ve vašem představení Urvary pracujete se 2 typy těl. Je tu tělo loutky, umělé divadelní tělo, a potom fyzické tělo akrobatů a akrobatek, tedy tělo cirkusové. Jaký vztah mezi těmito 2 typy těl vytváříte?
22: Právě spojení těchto 2 typů těl pro mě bylo velmi lákavé. Chtěla jsem tím především zdůraznit samotný princip cirkusu. Jeho konkrétnost, fyzičnost a skutečnou přítomnost na scéně. Divák vidí skutečné tělo, skutečný pohyb a taky skutečné riziko. To je něco jiného než divadelní gesto, které je do určité míry vytvořené a umělé. Chtěla jsem tedy dát cirkusovému gestu znovu jeho vlastní sílu a důležitost. V současném cirkusu se totiž někdy stává, že se na samotnou cirkusovou techniku trochu zapomíná anebo ustupuje do pozadí. Pro mě ale bylo důležité vrátit ji do centra dění a ukázat, že právě fyzické tělo může být nositelem příběhu.
21: Jak tedy pracujete s loutkami a předměty v prostoru šapito? Ocitáme se v kruhu, kde je akrobacie přirozeně velmi výrazná a dominantní. Jak v takovém prostoru nechat loutky skutečně ožít?
22: Rozhodli jsme se, že loutky nebudeme vytvářet jako klasické objekty, ale že jejich tělem budou samotné cirkusové performerky. Akrobatky se tedy stávají loutkami. Pracujeme především s napětím mezi živým a neživým tělem, s okamžikem, kdy už se divák není jistý, jestli se dívá na člověka anebo na loutku. V představení sledujeme osvobozování 3 takových lidských loutek. Jsou to akrobatky, které své tělo nechávají fungovat jako objekt, ale zároveň ho mohou kdykoliv znovu převzít jako vlastní živé tělo. Právě toto neustálé přecházení mezi živým a neživým nás velmi zajímalo.
21: Jaké téma z tohoto způsobu práce postupně vzniklo?
22: Těch témat je v představení několik a postupně se během práce proměňovala. Na začátku jsme chtěli mluvit především o manipulaci. Představení vznikalo v době pandemie covidu, kdy jsme měli velmi silný pocit, že jsme určitým způsobem manipulováni institucemi a pravidly, která nás obklopují. A tak jsme začali přemýšlet i o tom, co znamená být sám trochu loutkou, tedy někým, kdo je řízený zvenčí. Postupně jsme se vrátili k příběhu Pinokia. A právě tam jsme našli další důležitou linku, myšlenku učení prostřednictvím neposlušnosti. Pinokio hledá svou svobodu tím, že odmítá být poslušnou loutkou. Začali jsme tedy znovu přemýšlet o svobodě a o možnosti rozhodovat se sám za sebe. Důležitou roli v tom mají samozřejmě i děti. Objevují se tam skuteční malí chlapci, kteří jsou vlastně jakýmisi Pinokii, kteří už se z loutek stali lidmi. Je v tom tedy také motiv iniciační cesty.
21: Jak byste popsala dramaturgickou strukturu představení?
22: Je to především pohádka. Hodně jsme pracovali s pohledem dítěte. Děti z publika posazujeme úplně dopředu, do první řady, aby se celý svět představení do určité míry odehrával prostřednictvím jejich očí. Divák se tak může dívat na scénu podobně jako dítě, s pocitem, že ne všechno musí okamžitě pochopit. Je to především obrazové divadlo. Všechno je trochu rozostřené a nejasné. Nikdy přesně nevíme, kde se nacházíme ani v jakém čase. Postavy jsou proměnlivé, někdy si nejsme jistí, kdo je kdo, a dochází dokonce i k jejich záměnám.
21: Velmi důležitou součástí představení je také živá hudba. Jakou má úlohu? Vytváří především atmosféru nebo je přímou součástí vyprávění?
22: Hudba je pro nás naprosto zásadní. Když hudebník hraje přímo na scéně, vzniká mezi ním, performery a diváky určitý společný okamžik. A to je pro nás velmi důležité. Hudební atmosféra se během představení hodně proměňuje. Máme akordeon a taky hudebníka, který pracuje se starou hudbou a hraje na teorbu. Obecně nás zajímá hudba, která dokáže odolávat času, která může být stará nebo trochu staromódní, ale přesto v sobě má něco, co oslovuje lidi i dnes. Něco velmi jednoduchého a společného, čemu může porozumět každý.
0: Představení Urvary uvádí soubor Rasposo až do 31. srpna v rámci festivalu Letní Letná. Karlův most, Klementinum, Petřín nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta se v září promění ve filmové kulisy. Netflix začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Detaily v reportáži od Alžběty Havlové.
2: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zvražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
3: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
2: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
3: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina na Petřín nebo Vyšehrad.
2: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
3: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
6: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
3: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli. Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
23: Lots happened, Tony. You're kidding yourself. Help me fix it.
3: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
2: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
3: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během prvního týdne prodalo 100 000 výtisků.
0: A v kulturním magazínu nabízíme další téma. Například už pozvání na 5. září v Pražském přírodním divadle v Divoké Šárce. 5. 1. září pod širým nebem uvedou pohádkovou operu Antonína Dvořáka Čert a Káča. Diváci se mohou těšit na solisty, sbor a orchestr opery Národního divadla v Praze pod vedením dirigenta Jana Chaloupeckého. Vstup je zdarma. Letos se představení uskuteční v rámci oslav Dne Prahy 6 a výročí obnovení tradice divadla v Šárce. Novodobá tradice operních představení v Divoké Šárce se píše od roku 2005. Provoz Přírodního divadla v Šárce 16. května roku 1913 zahájila opera Prodaná nevěsta. Do roku 1922 uvedlo 16 inscenací. V dobách největší slávy se do plenérového prostoru vešlo 10 000 sedících diváků. Míst k stání bylo 8 000. Tradice divadla byla obnovena, jak už bylo řečeno, v roce 2005. V rodném domě někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy v Pitíně na Uherskohradišťsku bude komunitní centrum. Lidé si v něm prohlédnou expozici dokumentující život a dílo duchovního. Dům zároveň poslouží k setkávání místních a pořádání kulturních akcí. Slavnostní otevření centra se uskuteční také v sobotu 5. září.

0: chránil přijímačky na školu, protože jsem právě tady z Liberce a jeho sochy mě provází tak nějak celým Libercem. Předcházel tomu model z hlíny, což byl asi nejtěžší problém. Potom ta realizace ve skle ušla celkem hladce.
1: Vedle ve vysoké vitríně máte další svoje dílo. To je dost barevně i velikostně kontrastně oproti předchozímu panáčkovi, co tady vidíme.
0: Jsou to dvě vázy, které jsou zasazené do sebe. Je to gotická architektura, částečně i liberecká radnice. Menší váza z vnější strany tvoří vlastně vnější opěrný systém. S tou byl asi největší problém, jelikož vyříznout ten vnitřní prostor, tak aby ty pilíře nepraskly. Bylo celkem složitý. První pokus nám prasknul vlastně kompletně, ale na podruhé už to vyšlo.
2: Její spolužačka Veronika Kaplanová se věnovala gotické architektuře. K vidění jsou její tři skleněné poháry.
3: To je moje klauzurní práce, ze které jsem se rozhodla se inspirovat gotickými okny. S tím, že původně měly být čtyři, ale to se úplně nepovedlo, protože jeden mi prasknul. Pro mě gotický sloh byl vždycky takovou inspirací. Bavila mě tam tajemnost, křehkost.
1: Dá se z těch pohárů pít?
3: Určitě jo, akorát se toho tam vejde fakt hodně. Původně to mělo být určený na nějaký třeba víno, ale fakt teda nevím pro koho.
2: Mladá umělkyně Josefína Lafantová vytvořila vzorovaný válec ze skla.
4: Na začátku celočervená vrstva, kterou jsem musela graficky prorýt. Byl to hodně složitý proces, protože na začátku to měla být plastická verze, což jsem na dvakrát prorila a zvolila jinou techniku. Je to taková hodně detailní, jemná práce, protože všechen ten design, co jsem tam vytvářela, to bylo pomocí malých teček přiťukávání.
1: Kde ty výrobky vznikly, kdo je vyrobil?
5: Jsou to vlastně unikátní kusy, které vznikly v rámci Riteckého sympozia na počátku března tohoto roku.
2: Popisuje Kristýna Rosmanová, kurátorka výstavy ze Severočeského muzea Liberec.
5: Sympozium se uskutečnilo v střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a zajímavé je to, že je to vlastně spojení dvou škol, právě z oddělení rytého skla z toho Železného Brodu, tak potom i ze školy z Kamenického Šenova. Zajímavé je i to, že se vlastně toho sympozia zúčastnili i jejich pedagogové, a to jak dílenští, tak vlastně i vedoucí těch ryteckých ateliérů.
2: Tyto dvě sklářské školy se podle Rosmanové jako poslední na světě zaměřují na techniku rytí skla jakožto na hlavní obor čtyřletého studia. Výstavu ve vestibulu Severočeského muzea lidé uvidí do 11. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar nebo se projít zapovězeným lesem. To vše a mnohem víc mohou návštěvníci výstavy o světě Harryho Pottera. Putovní projekt studia Warner Bros. Zaměřil po New Yorku, Vídni a Paříži i do veletržního areálu pražských Letňan v Praze a ukazuje, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií.
7: You're a wizard, Harry.
8: I'm a what?
9: Harry Potter a kámen mudrců. To byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk si mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů.
10: When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
9: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimur. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. K vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
6: Tolik reportáž Michaely Pištělákové. Kultura Plus je ve finále. Za pozornost děkuje Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Hezký den, Desítka Pavla Horváta je tady. Po čtvrté po ligovém kole v nové fotbalové klubové sezóně, protože ta sezona fotbalová, kdybych to takhle řekl, je vlastně nekonečná, s čímž možná nevím, jestli souhlasí, ale může souhlasit Pavel Horvát. Pavle, vítej.
2: Dobrý den, nevím, jestli souhlasím, ale tenhle ten rok byl prazvláštní v tom, že nekončil fotbal a už zase začal.
1: A víš, že ten rok začal už ale před minulý rok, protože mistrovství si tak klubů to prolnulo, tak že už loni ta sezona vlastně neskončila a pokračovala. A teď tomu bylo tak stejně, když mistrovství si to neskončilo, už se hráli kvaldy o Evropu. No to je jedno, Pavle.
2: Žijeme
1: to
2: v zemi, kde se cítíme dnes lépe než zítra, nebo jak to říkal předseda.
3: Jsi řekl krásně.
1: Jsi řekl krásně, Lukáš Michalík to pochválil. Lukáši, vítej.
3: Krásný den.
1: Tak zatímco Pavel si vzal obrovské srdíčko na své plece, tak Lukáš si vzal dva
2: pejsky,
1: viď?
3: Já mám psa na tričku, ano, mám dva jezevčíky, jeden mě dnes pořád budil, když jsem spal po tom včerejším šlágru Slávy a Liberec, neustále kašle na zuženou průdušnici a nedá se s tím nic dělat, takže si na to musím zvyknout.
1: Dobře, tak málo kdo má merch svých pejsků. Ano. Lukáš Michalík je jedním z nich. Pokud chcete objednat, tak volejte na číslo 221 552 222, ale raději nám zavolejte s nějakou otázkou na Pavla nebo nějakým názorem. Jsme otevřeni, přejeme pěkný poslech.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Tak, a volá možná nějaký pejskař, který stojí o to triko. Tak dobrý den, prosím vás, jakou velikost, kdo je tam?
4: Dobrý den, u telefonu David, já si triko žádný nechci, když tak slyším nějakou velikost.
1: Dobře.
4: Ale mám na vás dvě otázky. Rád vás poslouchám, mám rád hlavně výjezdovou desítku s panem Panenkou a chtěl jsem se zeptat, jestli neplánujete výjezdní desítku někam blízko bydliště pana Panenky, to je do oblasti Benešova. A druhý dotaz, vždycky jsem obdivoval hrozně fotbalisty typu Pavla Horváta, Rudy Otepky, Martina Lukeše nebo Honzy Šimáka a chtěl jsem se tady, jestli byste někdy někoho takového neoslovili do čtvrteční desítky s hostem. To je za mě všechno, věnujte se dál ligovému kolu a mějte se hezky, díky.
1: Moc děkujeme.
2: Já odpovím ještě, oslovujeme vždycky tak jako, mělo by to mít řád, ale většinou i vzhledem k času těch lidí to prostě nejde úplně vždycky ideálně. Teď můžu říct, že ve čtvrtek by tady měl být Patrik Ježek, který sice nehrál ve prostřed hřiště, ale byl taky fantastickým hráčem. Určitě i Petr Mikolanda mi nedávno psal, že by bylo dobrý udělat desítku v Benešově, takže to se trošku nabízí. Takže uvidíme, jak říkal Honza, my jsme otevřený všemu, záleží, kdo nás kde vezme.
1: Nejbližší desítka živá s panem Panenkou bude v Plzni na konci září v Šeříkovce, tak nevím, jak daleko je to z Benešova, ale
2: to
1: prostě malinko, budem tam.
2: Malinko z ruky.
3: A jestli můžu navázat na pana posluchače, desítka s Janem Šimákem, ta by byla třaskavá. Potkali jste se ještě ve Spadě?
2: Jo, určitě.
3: Zajímavý chlapík, ne?
2: No jasně, no, tak takový jako tichá voda, Honza, fantastický hráč, jako neskutečný věci, co se týká, když měl balon na noze, levá noha, pravá noha, žádný problém, vynikající hráč, no. Škoda, že nevydržel dlouho v Bundeslize, já si myslím, že to byl hráč, který byl velmi vysoko nadstandardní. Hmm.
1: Vynikající hráči, kteří umí pravačkou nebo třeba levačkou, jsou často hodně sledovaní a samozřejmě jsou sledovaní borci, kteří ve své kariéře obléknou dresy rivalů. Pavel Horvát ostatně mezi ně patří, ale na druhou stranu měl to hodně s velkou oklikou, pauzou mezi angažmá v mateřské Spartě, ve Slavii. A pak ve Spartě mluvili jsme v pondělí ráno 17. s Josefem Hůžbauerem, který to v roce 2015 dal přímo ze Sparty do Slavie, titul ve Spartě 3 ve Slavii. Taky to neměl jednoduché, ale teď aktuálně rezonuje tedy muž, kterého jsme podle mě, nebo já jsem ho tam dal do rubriky Hráč kola a na kterého volali spartianští fanoušci ještě než nastoupil tohle. Každý ví, jak to je, my tě tu nechceme, tak jsme tady dali ty publikovatelné části. Matěj Jurásek je hráčem Sparty, která se zdála mnohým vlastně jako vůbec nerealizovatelná nebo nepředstavitelná ještě před týdnem, tak je dneska faktem, on odehrál už několik desítek minut za Spartu proti Teplicím při vítězství 4-1. A chci se zeptat Pavla Horváta, jak říkal klasik, komu tím jako pomůžete, tak kdo si tím pomůže? tím transferem.
2: Těžký začátek, tak já myslím, že fotbalově by Spartě mohl pomoct, to je prostě bez debat. I ve Slávii ho tohle to provázelo, má na standardní řešení, umí dávat góly, těch hráčů se vždycky jako nerad zbavuješ, protože víš, že jsou schopní ty zápasy rozhodovat. Na druhou stranu ta minulost, i já jsem jako musím říct, že jsem to jako prvně si přečet, říkám, no tak to asi nedopadne, protože prostě s tou Slaví byl spjatej, něco tam odehrál, něco tam vyhrál a samozřejmě, když pak si se do toho ponořil, tak na těch sociálních sítích bohužel fakt jako najdeš už dneska všechno, co si kdy řekl, kde a pro Matěje to v tu chvíli jako nevyznívá samozřejmě dobře, ale je to fotbal a takovýchhle přestupů bylo už spousta. Já jsem se teďka nedávno vzpomněl, když Figo šel prostě do Realu Madrid, jako to muselo být neskutečný a taky si myslím, že tam odehrál spoustu zápasů, byl fantastický, takže já jako, i když Matěj Juráska neznám osobně, tak si myslím, že, nebo ne, myslím, že jsem přesvědčený o tom, že mu přeju, aby se mu dařilo, aby prostě tohle to zvládnul, protože tyhle příběhy jako mě zajímají. No.
5: No znovu se ukázalo, jak hloupé je nějakým způsobem skandovat na adresu rivala, když nevíte nikdy vlastně ve fotbale, co se může stát, byť ten člověk nad tím asi nepřemýšlí, leckdy to mi Pavel nejspíš potvrdí. Já jsem zvědavý, jak se Matěj Jurásek změnil v Anglii, moc šancí tam nedostával, měl tam několik trenérů, jestli tam měl třeba podobný problém s přístupem jako ve Slávii, to není nic tajného, zkrátka asi vždy netahal úplně na 100%, že fotbalista to je jednoznačné. Já si myslím, že pokud se přenastaví nějakým způsobem, začne makat naplno a bude hrát pro tým, tak Spartě určitě může pomoct, protože nenadarmo už byl i v reprezentačním kádru a tomu bylo poměrně málo let.
2: Já ještě jednu věc na obranu těch výroků a beru to opravdu i podle sebe. Každý z nás asi, když se ohlídneme, tak v mládí si udělal nějakou věc, na kterou prostě nejsi pyšnej a kterou by si nejradši jako asi vymazal. Já teda jsem ještě starší než vy, takže já 100% jsem měl štěstí, že prostě tě nikdo nenatáčel nebo nefotil a nenahrával u toho videa, protože prostě člověk dělá blbosti, když je mladý a on to tam i v té řeči těm fanouškům prostě řekl, že mu je 22 let, že chce hrát fotbal, že ho to baví a že chce udělat všechno to nejlepší pro Spartu, takže já bych mu to věřil a uvidíme, pravda leží na hřišti.
1: Lukáš Michalík to našel, co říkal Matěj Jurásek, tak si to poslechněte. Říkal to před spartianským kotlem po zápase.
6: Jsem rád, že jsme dneska vyhráli. Já jsem jenom kluk, co mi je 22 let a miluji fotbal a miluji ho a chci ho hrát. Já tady budu bojovat a budu se snažit na každý zápas na věci body.
1: Velká odvaha, já musím říct, už když jsme pouštěli ten úvodní popěvek Spartanu na Juráska, tak jsem viděl ten zápas a nedokážu si představit vcházet na to hřiště za takové atmosféry plná Letná. Kritika ze všech stran už několik dnů předtím, tak si nehrajme na to, že prostě nemá přístup k těm sociálním sítím. Jde tam a pak vlastně mi přišlo, že předvedl tak jako asi to svoje prostě sebevědomý výkon, hodně chtěl hrát s míčem, málem dal góla, měl tam šanci. Víš, že to ustojí, to je taky velikost hráče.
2: No jednoznačně, no tak jako hele, už když ta nabídka přišla, tak samozřejmě se ti prostě tohle to ti vyskočí první. Ty vole, tak teď už je to jedno.
1: Co to řeknu?
2: Hele, já jsem tam zpíval před tím kotlem, měl jsem tam tohleto, všechno ti to napadá, všechno se ti to objeví.
1: A myslíš, že jsi na to vzpomněl třeba fakt, na tohle?
2: Tak to jako vystřelím.
5: To by asi měl.
2: Kdyby si na tohle nespomněl, tak by to byl blbec, jako to se nezlob, jako to si jako musí.
1: To nechci říct, že je blbec, ne, ale to, myslím si, že se třeba na to nespomněl.
2: Ne, ty to musí, to ti vyskočí hned, no. Jako to. Jsem si 100% jistý, ale řekneš si, to je Sparta, to prostě mančaft budu hrát o titul, jo, tady se mi úplně nedaří, oni mě chtějí, jo, seš v Praze zase, seš prostě tam, kde to znáš, byť není Pražák, že jo.
1: Pamatujete si, určitě ty Luboše Kaloudu, když tady byl, tak vlastně on vysvětlil a v té desíce několik týdnů staré, proč tehdy šel na hostování CSKA a co by Brňák jako břemen do Sparty, kde vlastně to taky vůbec neměl jednoduché. Tak jenom, pokud jste to neslyšeli, poslechněte si Luboše Kaloudu a on přesně popisuje možnou situaci, že Jurásek měl třeba nabídky od někud, kam to nechtěl, a pak najednou nemohl jít do Slavie, protože ho tam asi nechtěli a dali mu nabídku ze Sparty. Jo, jo? Že občas to je, že ani nevíme, co zatím je.
2: Jo, já úplně samozřejmě v jiný pozici, protože já jsem odcházel ze Sparty jako 18-letý mladý, neznámý vůbec no-name hráč a vlastně za 2,5 roku v Jablonci taky jsem jako vyrůstal ve Spartě, cítil jsem to, že jsem Spartan, jo, ale prostě Sparta v tu dobu tě nechce, no a osloví tě Slavie, takže jako prostě je to jeden z těch největších klubů a co ten hráč se chceš hrát za ty nejlepší, chceš být jako na očích, jo, já věřím tomu, že i Matěj Jurásek prostě si prošel tady to, co říkal Lukáš, že prostě o tobě jako jdou ty zvěsti, že jako se ti úplně nechce, to musíš prostě okamžitě odbourat a on to musí odbourat, protože ve Spartě je konkurence a když to neodbourá, tak nebude hrát ani ve Spartě a samozřejmě ta kariéra půjde dolů, ale já si myslím, že on na to potenciál má a samozřejmě tenhle příběh je zajímavý a my ho určitě budeme sledovat. No.
5: Oceňuju to, že před ten kotel šel, byť si myslím, že asi nebyla jiná možnost, to zkrátka musel jít, měl to štěstí, že tam nebyl ani zdaleka sám. Dokázal bych si představit, že tu omluvu předsadí tomu svému projevu, že jí řekne jako první, on se vlastně nechal vyhecovat až těmi příznivci, kteří mu následně ale zatleskali, takže to nejhorší.
2: Zase musím říct, že je dobrý, že to neměl připravený. Jo, že to bylo fakt jako vlastně spontánní, možná, že ho tam někdo mu řekl, hele, pojď tam si s nima promluvíme, ale neměl tu řeč připravenou, kdyby si to připravil, tak pravděpodobně by to asi znělo, hele, já se chci omluvit, prostě řekl jsem nějaký kraviny, je mi to líto, ale teď jsem tady, blebleble, ale řekl to přesně, jak jsi to řekl, trošku ne... Ne, nechci nekoordinovaně, ale na přeskáčku, ale zaznělo to tam všechno a říkám, já si myslím, že budou rozhodovat jeho výkony na hřišti.
5: Určitě, to nejhorší má, si myslím, za sebou a přesně jak Pavel říkal, kdyby rozhodl derby, které se blíží pomalu, ale jistě, tak si myslím, že většina spartianských fanoušků mu to zapomene. Ne, samozřejmě všichni jsou ti radikální, dokážu si představit, že i slávisté, by tím Tomáš Chorý už vystřílel 2 ligové tituly, tak se najdou tací, kteří ho zkrátka nepřekousnou v kádru Slávie, ale už se mu zkrátka hromadně přeje.
2: Já ještě nevím, jestli Honza chce pokračovat v Matěji Juráskové. Teď si představ, že dá gól a budeš se omlouvat slávistům a bouchat si na Esko.
5: Bylo by to zajímavé.
2: Já vlastně chci, aby dal gól.
1: No, tak to uvidíme na Letné už brzy. Každopádně můžeme si poslechnout ještě trenéra Briana Priskeho, který se k tomuhle tématu na tiskovce taky po výhře na Teplice mi vyjadřoval.
7: Ukázali podporu Matějovi v obtížné situaci. A tohle taky samozřejmě dalo příležitost Matějovi, aby se vyjádřil ke všemu. Omluvil se mnoha Spartanům. Šlo o dobrý moment pro něj i pro nás, abychom vyjádřili emoce, které byly v minulých dnech v nás všech. Teď je na Matějovi, aby ukázal, že jsem přišel bojovat a udělat pro nás absolutně všechno.
1: Navazoval na to, že spoluhráči podpořili Matěj Juráska pod tím kotlem v té komunikaci s fanoušky. Ale vlastně Sparta má za sebou hodně zvláštní týdny po té, co prohrála 2 výjezdy v lize, vypadla s Lyonem po zase vyloučení Ševinského, vlastně jednoznačná prohra bych řekl 0-3. Odchod Hrastýna, oplakaný pro mě, nevím, jak jsi to bral ty, Pavle, takhle jako plakat, když jdeš za pohádkovým jměním a sám asi ze své vůle do klubu, kam chceš prostě jít, tak není to jako zvláštní? Takovýhle pláč prostě dospělého chlapa.
2: Zvláštní to není, tak měl k tomu klubu vztah. Já si myslím, že teď to nemyslím zle, že to byl Slovák, ale myslím si, že Praha pro všechny cizince je prostě fantastický město na žití a je tady úplně všechno a myslím si, že každý, kdo tady je delší dobu a je spokojený pracovně, tak si to místo musí jako zamilovat, no.
1: Že tady mohl zůstat teda, když ho to tak dojelo, víš?
2: Ale no, tak to...
1: Ne, hele,
2: víme,
1: dobrý, pojďme dál, já vím, že to asi...
2: Víme, proč to je, tak asi nebude chodit na Staroměstský náměstí teďka delší dobu, ale myslím si, že se mu to vyplatí.
5: Já myslím, že se to nevylučuje, že zkrátka chtěl zkusit novou výzvu za pohádkové peníze a nevím, jestli je tak dobrý herec, já mu to 100% věřil, ty emoce, takže...
1: Já vlastně taky, ale přišlo mi to v něčem, asi každý jsme prostě určitě takhle, každý jsme jiný.
2: Já čím jsem starší, tím víc brečím, já už brečím sám v autě, když jedu a pustím si hříšnej tanec, písničky nebo nějaký starší jako ploužáky, tak si tam pobrečím, když jsem sám v tom autě je to úplně v pohodě.
1: Každopádně, sportovně Sparta měla za sebou velmi náročné období i vlastně takhle mezilidsky, možná ztrátou kapitána příchodem bývalého slavisty. A do toho Teplice, které potrápily už předtím třeba Plzeň, byly vlastně velmi úspěšné za ty tři kola a třikrát za sebou v normální hrací době v soutěžním zápase na Letné neprohráli. Mm-hmm. A teď je vlastně stav 1-1 a rozhodla ta individualita Spartanů za tu, v té chvíli, protože oni byli v nějakém takovém nemilém herním rozpoložení po tom
2: gólu. Ten gól Marečka, který pálí neskutečně, já si myslím, že teď jsem mě někde nedávno čet nebo slyšel nějaký rozhovory, že Mareček už se vystřílil, že už gól nedá, mm-hmm. a on od té doby dal podle mě dva. Takže,
1: to měl tu normu tak maximálně jeden.
2: No, takže
5: za 5 let mám pocit.
2: Je to neskutečný a samozřejmě v tu chvíli asi i Spartanům bylo úzko a tam je to jedno, jestli ti pomůže týmový výkon nebo individuality. Prostě ten zápas potřebovali zvládnout v úvozovkách stejně jako Plzeň a tam jako samozřejmě Sparta si zatím šla ještě výraznějíc a bylo to zasloužený.
1: No tak samozřejmě můžeme se ještě vyjádřit buď k individuálnímu výkonu Alkose, anebo k té červené kartě pro Takáče, jestli nebyla příliš přísná.
2: Myslím si, že tam šel hloupě, ale já se vyjádřím spíš k Alkoserovi, protože myslím si, že i on je jedním důvodem, proč třeba Lukáš Haraslín prostě dostal zelenou k tomu odchodu, protože evidentně, nebo pro mě to bylo evidentní, že je to hráč minimálně na jeho úrovni a zatím to předvádí v každém zápase. Mně se moc líbí ta přímočarost, ta fotbalovost jeho. Myslím si, že pro Spartu to je výborná posila.
5: Souhlasím, velmi dobrý výkon 2+1, ukázal ten potenciál, ukázal ho samozřejmě i v tom úvodním zápase před kola Ligy mistrů s Lyonem, ale ještě si počkám na to, jak bude vypadat v těch těžších zápasech v nejvyšší soutěži, ale určitě příslib pro Spartu.
1: Dobře, tak a Spartanům gratulujeme tedy k tomu druhému vítězství v lize a k určitému uklidnění situace a už vyhlížíme za 2 kola to velké pražské derby, které bude hostit právě Letná a přijede už ne 100% Slavia.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Pro úplnost na Spartě bylo 16 948 diváků, v Liberci u ní si 9170 diváků na remízu Slovanu se Slaví 1-1. Pavle Horváte, prosím, z toho fotbalového hlediska, možná v úzovkách, splnilo to očekávání?
2: No, z fotbalového hlediska si myslím, že to mohlo být lepší, ale co se týká rychlosti té hry, toho nasazení, myslím si, že, nebo zajímaly by mě čísla tady z těch zápasů, já toho nejsem úplně příznivec, ale najdeš tam spoustu věcí a zajímalo by mě třeba rozdíl v číslech Liberec Slavie a Baník Artis třeba, jo? Kolik tam bylo sprintů, kolik tam bylo soubojů. Myslím si, že tenhle ten zápas asi těžko někdo dožene, protože Liberec byl jednoznačně nastavený tak, že chce Slavii konkurovat a já si myslím, že v některých fázích byl v tomhletom i lepší. Znovu zopakuju, to jsem říkal ráno, Pepa Koželuch mě úplně velmi mile překvapil, byl jedním z hráčů, který se nebál vymyslet i něco s míčem, nehrál to všechno na jeden dotek a fantastický Kajondo, Lukáš asi poreferuje ještě víc. A ještě jeden hráč, který byl výborný, což jsem taky nečekal i vzhledem k jeho minulosti, kdy měl trošku zdravotní problémy, tak byl Lukáš Masopus, který si myslím, že jako taková tichá síla ovlád trošku střed toho hřiště. Tam vlastně ty kluci si úplně nezahráli, on a ten Faje se jmenuje.
5: Faje, no.
2: Faje vlastně si hodně vyhovovali a slávisti tam vlastně taky nevládli, takže pro Slávy tohle byl těžký voříšek. Bylo vidět, že ty hráči jako Lukáš Provod nebo Singatech, ten tam není, ale Ajaosi, trošku se mi pletli, pardon, Ajaosi taky úplně se nedostali prostě do hry a musím říct, že vlastně Liberec, takhle když si to shrnu na hlas, tak asi byl lepší prostě.
5: Ne, Liberec zase prokázal, že zažívá skvělý úvod sezony pod Branislavem Fodrekem. Já jsem se bavil na tribuně té fotbalové krásy, ten zápas zase tolik nenabídl, ale bylo to v tempu, byly tam emoce, já jsem teď viděl nějakou statistiku, že to byl nejsoubojovější zápas za poslední roky, nevím přesně od které sezony, ale těch soubojů tam bylo opravdu dost a souhlasím s tím, že Liberec byl asi o něco málo lepší, že nakonec vlastně mohl sahat i po výhře. Mluvili o tom, jak trenér Fodrek, tak Lukáš Žulka a ty individuální výkony opravdu byly neuvěřitelné. Teď si tedy můžeme pustit zvuk Lukáše Hulky.
1: Je to tak.
8: Ten soupeř samozřejmě budí to, že i po takovémhle remízovém výsledku jako panuje víceméně spokojenost, ale samozřejmě trochu si říct, že ze zápasu můžeme odcházet s hlavou nahoře a možná i s takovým pocitem, že třeba na 3 body bylo, ale ve finále stál proti nám velký silný soupeř, takže si toho ceníme, jak jsme hráli, jak jsme to dohráli.
5: Zůstanu tady ještě u Liberce, já už jsem to říkal před sezónou, že Lukáš Hulka může být nejvýraznější letní takovou trochu nevýraznou posilou Slovanu, to se potvrzuje, zapadl skvěle do toho kádru, organizace hry je na něm, skvěle zapadl do té defenzivy a skvěle ji řídí, to je jedna věc, ty už si zmínil Azize Kayonda.
1: Ale ofenzivní standardky, jaký, že musí zmínit?
5: No samozřejmě, ofenzivní, defenzivní, Kayondo je z mého pohledu aktuálně nejlepší levý obránce v lize, neuvěřitelné výkony předvádí, ten chlap snad má nevyčerpatelný fyzický fond, jede jak pila, absolutně stále. Přejel i Sifeho, si myslím, byť z jeho strany to nebyl žádný propadák, tak on ho jednoznačně přehrál. Další věc, zase se potvrzuje ten scouting Jana Nezmara a jeho oddělení, prostě vy prodáte za raketu Diakitého do Slávie a přijde neznámý Falufaj ze Slovenska, on je snad ještě lepší, to je opravdu neuvěřitelné, v tom včerejším zápase 9 zisků balónu, bylo to nejvíc, je to takový Yaya Touré senegalský.
1: Ty mi ale řekněte jenom oba, vlastně Faj i Kayondo byli u toho inkasovaného gólu po autu, i Sifeho se tam vlastně asi nedomluvili, tam blokovali vlastně slávisté je a oni se přeskočili, ale Kayondo za sebe a Sulejman to napálil do Holeša gól, ale jo, jakože zase
5: hrané,
1: 6. gól z 12 dali z autu, ale tady mi to přijde jako zas, to prostě je spíš chybou soupeře, nebo jako jak je to možné?
2: Když si vybavíš gól Mojmíra Chytila na Slávy po tom autu Pitáka, tak není rozhodující ten první souboj.
1: Tak ale to vyhrál Novak tehdy, si myslím, v tom prvním případě na Slavě.
2: No, ale není to, je to úplně jedno, kdo ten balon prodlouží. Prostě někam propadne a je to o tom, jaký máš postavení. Samozřejmě slávisti to určitě trénujou a znovu to dopadlo tam, kde samozřejmě ty nemůžeš mít všechny hráče obsazený, protože máš v tom vápně minimálně vždycky o jednoho hráče víc, takže tím pádem ti někde ten jeden chybí a to Slávy stačilo k tomu, aby z toho dali gól. To je prostě zákon těch standardek. Někdy i třeba kopneš špatně roh, ale prostě to propadne tam, kde máš ty výhodu toho hráče a je z toho branka. Takže tam slávisti na tom evidentně pracujou a góly z těch standardek jim hrozně pomáhají. No,
5: Kayondo zase na druhou stranu vlastně zařídil ten vyrovnávací gól Slovanu, kdy utekl po levé straně, centroval, konečný tedy si ten balon kopl do břevna, pak to Babula dorazil. Takže dobré individuální výkony libereckých, Dragpe, taky bylo tam víc výraznějších individualit než z kádru Slávie.
2: Tak řekl. Ještě, já teda nevím, co je Mojmírovi Chytilovi, protože si myslím, že dostal, bylo to asi nepříjemný, protože vlastně se vůbec nedostal do hry a oproti tomu jsem chtěl zmínit další jméno. Já jsem si myslel, že jako Krolisova cesta v tom Liberci tak nějak jako půjde dolů a on je neskutečný. Jako já použiju jedno slovo, je to jako hovaďák, který vlastně chce to na sebe brát hrozně, je to na něm fakt vidět. To, že pak si nafackuje sám sobě, nebo si nadává sobě, bouchá se do hlavy, prostě jde naplno a takovýhle hráče tam chceš mít, jako bez ohledu na to, jestli hraje v základu nebo ne, ale myslím si, že Liberec má i dobrou lavičku, samozřejmě ještě nebyly k dispozici Kušej a Bořil. A když jsem viděl včera to mužstvo, tak si myslím, že i oba dva to budou mít těžký, aby v Liberci prostě nastupovali.
5: No a Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že zápas v Liberci bude možná v top 5 nejtěžších sezóny, vlastně si ho můžeme poslechnout.
9: Víme o těch kvalitách Liberce, o těch individuálních a o tom, jak hrajou vlastně náročně, ukázali to v těch zápasech. To prověrka byla určitě těžká, určitě náročná. Liberec potvrdil tu výkonnost vlastně z začátku sezóny a celkově v lize. Myslím si, že to bude odhadem mezi 5 nejtěžších zápasů.
1: Tak Lukáš měl asi pravdu.
5: Skutečně to Jindřich Trpišovský řekl. Nebyl to úplně ideální výkon ze strany slávistů, ale...
1: Tak v té ofenzivě, z té čisté šance, to bylo ve 20. minutě, mám napsanou vlastně taková ta dvojitá šance, provod a pak to tam dorážel někdo.
5: Provod šanci měl, to určitě.
1: Ale třeba ale... nějaká ta opravdu čistá fotbalová akce ze hry.
5: Ne, celkově, jak už říkal Pavel, Mojmír Chytil se nedostal do toho zápasu. Lukáš Provod taky se potřebuje ještě asi rozběhat.
2: Já jsem teďka někde čet Jindru a samozřejmě něco na tom bude, protože byť třeba Denis Višinský taky v toho nenahrál moc na mistrovství, tak taky to není jako on, bych řekl, jo? Že je to takový ospalý, takový unavený Lukáš Provod, samozřejmě zase spoustu práce, ale není to jako úplně ten Lukáš no, Provod, který prostě tu Slávii táhnul. No.
5: Do toho Ajaosi taky mu ten zápas úplně nesedl, střídal Šturm, ten se vůbec nepotkává s formou.
2: No tohle pro Šturma, tohle nebyl zápas pro Šturma, no, tohle jednoznačně ne.
5: Že ho nedostávali ani spoluhráči do těch potřebných pozic, takže já si myslím, že si zpětně vyhodnotí slávisté, že bod z Liberce je dobrý.
1: Dobře, no tak vlastně ani jsme nemuseli tady nějak extra zmiňovat, že tedy Jan Bořil nějakým způsobem slavil ten gól Liberce, pak ho ale slavisti fanoušci férově vytleskali, za což Saře zaslouží dík, že ty vztahy tam jsou takovéhle. Tak
5: ještě aby neměli možná ty záběry televize.
1: Jo, dobře, ale prožívá svůj tým.
5: Mě by zajímal právě názor fanoušků Slávy, jestli nám někdo z nich chce zavolat. Já tedy z toho, co jsem viděl, tak Jan Bořil zkrátka slavil gól svého týmu. Možná trochu emotivněji, samozřejmě byl tam kontrast s tím Vasilem Kušejem, který vlastně se nevyjadřoval vůbec, ale já osobně s tím zrovna nemám problém.
1: No tak už je to hráč Slovanu a teď kope prostě za nového zaměstnavatele, ale ten vztah tam evidentně mezi fanoušky a Bořilem zůstal dobrý, no a vlastně ani nějakým způsobem se do toho zápasu nedostal ten navrátilec do sestavy Slavie i do soutěžního dění České lize Tomáš Chorý, poprvé od 9. května naskočil střelec nejlepší minulé sezony. A protože tady máme dva lístky do soutěže, tedy respektive dva lístky na Slavie Bohemka, to je do dnešní desítky, tak bych měl otázku k Tomáši Chorému, zda tušíte, komu dal poslední ligový gól tenhle šutér. A můžem napovědět, že tam včera na tom stadionu, kde dal Tomáš Chorý z penalty ten gól, padlo víc gólů, než bylo uznáno. Tak můžeme takhle napovědět. 221552222, to je číslo. Pokud chcete lístky k nám do soutěže a respektive pokud chcete lístky na vršovické derby. Je to tak.
5: Říkal jsi Slavia Bohemians.
1: Slavia Bohemians, měl by se to hrát teď 22. pokud jsem koukal dobře do plánu. Tak nám volá jeden posluchač, já mám trošku obavu, že nevolá úplně kvůli soutěži, ale zkusme ho. Dobrý den, kdo je tam?
10: Dobrý den, jak kvůli soutěži nevolám, tak právě, teď nevím, jestli můžu nebo nemůžu.
1: Tak pojďte do toho, nevolá nikdo jiný, tak s čím voláte, prosím?
10: Já volám právě na tu odezvu té Slavie s tím Libercem.
1: Určitě, děkujeme.
10: Tak, jako fanoušek Plzně a Slavie, i když jsem z Moravy.
2: To je slyšet.
1: To stejně máte to geograficky rozkročené, se dá říct.
10: Trošičku jo, ale já Plzní fandím od té doby, co tam byl Pavel Vrba, a Slavii fandím asi od té doby, co byla vůzovka se Spartou, vždycky věčně druhá. Takže
1: to tam byl Pavel Horvá taky.
10: A samozřejmě Pavla Vrbu zdravím a celé radio rovněž. Nicméně, abych nezapomněl to, kvůli čemu volám samozřejmě. Ten zápas Liberce jsem bohužel neviděl, musím si ho pustit, tím pádem ani nevím, jak Slavia Bořil. Nicméně, co se týče mě jako fanouška, za mě je mi v podstatě v úzovkách úplně jedno, kdo kam jde, pokud to nebude do Sparty. Takže, co si myslím já, a teďka neznám úplně přesně jména hráčů, ale jak byl kdysi ten jeden problém s tím jedním hráčem, co odešel z Plzně, myslím, někam dopryč a pak právě hrál derby, nebo ne derby, hrál právě proti tomu svému bývalému klubu a slavil to úplně.
1: To byl Kremenčík, jako, že... no, Michal Kremenčík ve Slavii.
10: Ano, děkuju. Jo, a prostě tam ztratil hlavu, ztratil rozum a samozřejmě mu to všichni dali posledně sežrat. Jo, jak se to tak říká, spodobuju tím za to slovo, ale tady toto asi jsem, podle toho, jak vás poslouchám, tak Bořil, i když má taky občas svou hlavu, tak tady toto se naštěstí nestalo, takže by to asi mělo být v pořádku. Nicméně, jak říkám, pokud ten dotyčný nepůjde do Sparty, ať už ze Slavie nebo z Plzně, jo, tak za mě úplně v pohodě. Ať si jde kam se a ať hraje nejlepší fotbal.
1: Rozumíme.
10: Jak je dokáže.
1: Rozumíme, tak Bořil už asi do Sparty nepůjde.
11: Co
1: tak,
11: na to, Pavel
1: tak,
11: to být
1: v pohodě. Tak vám děkujeme za zavolání, mějte se hezky. Já dám prostor posluchačům, kteří asi volají do soutěže. Tak hezký den.
10: Díky, nadchle.
1: Tak výborně, to jsme měli posluchače, který volal s jiným tématem, ale teď teda dva lístky do soutěže Slavia Bohemka. Soutěžní otázku si doufám, pamatujete, já jsem ji zapomněl, dobrý den, kde je tam?
12: Tady Jarda.
1: Jardo.
12: Omlouvám se, ale jsem Spartan, takže nechci jít na tohleto mini derby Bršovický. Nicméně, chtěl jsem se zeptat, jak na Baňku se v prvním poločase hrálo 16 minut. Proč rozhodčí při zahrávání třeba rohu, tak vlastně oni tam rovnají hráče a zdržujou. Proč to nenechají do hry, až se uvede balon do hry, tak pak řešit, jestli to byl útočný nebo obranný faul.
1: Rozumíme, my se tomu zápasu budeme věnovat, Jardo, jenom počkejte chvilku, prosím. Ano, děkujeme za zavolání.
12: Jasně.
1: Díky, výborně. Tak, máme tady možná toho volajícího, který nám řekne, kde dal, nebo komu dal Tomáš Chorý poslední gol. Zatím v lize, dobrý den, kde je tam?
13: Zdravím vás, tady je Rostka z Brna.
1: Rostka, dobrý den.
13: Já všechny vás zdravím, moc rád poslouchám a myslím si, že to bylo Baníku.
1: Výborně, gratulujeme, jingle tady nemám, ale Rostě, vyhráváte dva lístky na vršovické derby. Tak to je pošleme do Brna, tak si to užijte teda, děkujeme a gratulujeme.
13: V Praze, tak on bude mít radost. A jenom jsem se chtěl zeptat, jestli vám nepřišlo, že ten Artis na tom Baníku byl pěkně zařízlej včera. Že dva goly neuznaný, penalta odvolaná, tak Pavel, kdyby se k tomu vyjádřil. Díky a mějte se, naschle.
1: Děkujeme posluchačům za nasměrování té diskuze, jdeme na to. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Tak já trošku ironicky jsem chtěl nazvat tu rubriku zápas, respektive zápas týdne vyhlásit Baník Artis.
2: Já ještě tady přečtu od Davida Procházky, našeho kolegy, jednu zprávu, že Miroslav Matušovič šlapal po spartianský šále a pak šel do Sparty. A omlouval se Kotli, tím pádem neexistuje pro Baníkovce, takže to si nevybereš.
1: Ale pojďme teda teď, Baník porazil Artis 1-0 po jediné platné brance, kterou vstřelil dorážku do prázdné brány Michal Kohout, rychlá akce v 8. minutě. Abychom to shrnuli posluchačům, kteří neví, o co jde, tak v 11. minutě center Preisslera ze standardky došel do brány, ale kvůli postavení Šimka v offsideu, který tam podle rozhodčích bránil Jedličkově výhledu, ten gol neplatil. 44. minuta, respektive 21. minuta, vlastně skorující Boula, jeho gol neuznaný, protože v předchozím průběhu akce Gilbert byl v offsideu, Gilbert prodlužoval pro Něnga. 44. Komlinovičův pas na Papalelého, který překonal Jedličku, tenhle gol neplatil kvůli faulu Papalelého na Friedricha, který se pak zranil s Bevenem po srážce a musel střídat s podezřením na pneumotorax, tak Michale, brzy buďte fit. No a pak tady ještě 66. minuta, po dlouhém Preisslerově autu se o míč ucházel střídající Pospíšil, Boula pro vysokost vyživnou nohou ho netrefil, nejprve šují všetečka a písknul penaltu, pak ji odvolal, nicméně nic se nedělo a pak ještě tady bylo vyloučení Vlasie Siňavského po šlapáku na holeň Komlinoviče, a nevím, jestli jsem zapomněl něco.
11: Asi ne, bylo to hrozně dlouhé, pojďme to rozčísnout. Pavle, já to převedu na tebe. Co ten gól nakonec neuznaný Preisslera? Hodně těžká situace. Já si myslím, že i kdyby tam nebyl Šimek, tak to gól je. No. Že to Jedlička nechytí, ale jako bránil, dá se to asi...
2: Zprava balon do levou nohou do brány na tu zadní tyč, skočil někde na úrovni malýho vápna, kde ve skluzu byli dva hráči Artisu, jedním z nich byl Šimek, nedošáhl na ten balón, ale za mě jednoznačně ovlivnil jako hru a rozhodnutí toho Jedli, takže
11: já s tím souhlasím.
2: Takže za mě bohužel pro Artis tohle to byla fantasticky zahraná standardka, ale jako za mě tohle byl jasný offside, protože Šimek se potom míči natahoval a o pár centimetrů ho jako netrefil, takže tam to ovlivnění hry bylo jasný. Co jsem já jako nekvitoval, bylo to, že nekopali penaltu, protože vlastně Boula chtěl odvrátit balon, který vyskočil ve vápně, pospíšil do něj, šel hlavou. A evidentně pod tím dojmem toho, že dostane jako nohou do hlavy, tak vlastně ucuknul a pak samozřejmě přihrál to, že jako dostal ránu. To si myslím, že bylo špatně, ale jinak za mě tohle mohl být faul. Samozřejmě pak v pravidlech jsme se dočetli, že je to nebezpečná hra a že měl být nařízený nepřímej kop, ale ten nebyl. Takže vlastně tam si myslím, že byla chyba, ne že nebyla penalta, ale že to nebyl ten nepřímej kop, protože za mě to jako nebezpečná hra jednoznačně byla. Kdyby pospíšil, byl odvážnější a tu hlavu tam prostě strčil, tak to byla jasná penalta, protože prostě by tam ten nějaký kontakt i třeba přes ten balon byl, ale takhle tam žádný kontakt nebyl a byla to nebezpečná hra a měl to být nepřímý volný kop.
11: Souhlasím s tím, přesně tak, jak jsi říkal, tak to bylo i podle pravidel. František Typovský to našel, takže za tomu děkujeme. K té situaci, tak se k tomu krátce vyjádřím i v kontextu. Zkrátka vypadalo hloupě, jak tomu přidal Martin Pospíšil. Já chápu, že si nechce nechat ukopnout hlavu, ale kdyby byl trochu důraznější, zkrátka tam šel na větší riziko, tak by k tomu kontaktu došlo a byla by to jednoznačná penalta. Takhle to prostě nevypadalo úplně dobře a možná i pod tím dojmem nakonec rozhodčí nějakým způsobem rozhodovali. Otázkou je, jak vlastně nakládat s takovými jako náznaky. Já jsem to viděl hned několikrát v tomto ligovém kole. K jedné situaci se dostaneme. Začnu situací ze zápasu Plzeň Zlín. Přesně si nevím, jak to bylo, ale bylo to v závěru zápasu. Přišel balon k jednomu hráči, ten ho odehrál a v tu chvíli k němu s kluzem přijel protihráč a on nadskočil. Takže nedošlo ke kontaktu, hrálo se dál. Kdyby zůstal stát, tak mu přejede kotník a je to podle mě jasná červená. Takhle netrestáno. Další věc, dostaneme se k tomu, zápas s Teplice. S kým hrál?
2: No, Spartě.
11: Sparta Teplice. Matěj Půlkrab versus Jakub Surovčík. Matěj Půlkrab, a to oceňuju, ten kontakt vlastně, řekněme, nevyužil a chtěl pokračovat dál, chtěl dát gol, tak by to mělo být, to chceme. Myslím si, že kdyby spadnul, je to penalta.
1: No, to bylo ještě za stavu 1-1, to jsme vlastně naříkali, že to takhle ustal. Ale to je trošku teda jiná situace, než si chtěl říct asi ohledně těch nebezpečných zákroků, ne?
11: Ne, je to podobná situace v tom, že se zkrátka, no jasně, tak tohle nebyl náznak.
1: Ale že ten hráč zachová kontakt, dekorum
11: jo,
1: trošku.
11: Jo, přesně tak. Jo. No, ale je to, přijde mi to tak, že prostě kdyby se zachoval jinak, tak stejně jako ten Pospíšil.
2: Je to věčná otázka toho, jestli máš spadnout nebo nemáš spadnout, protože ať chceme nebo nechceme, jak ty rozhodčí podle toho se rozhodujou, protože samozřejmě, když spadneš a byl tam nějaký, jak se říká, kontakt a spadneš, tak to většinou fauluje, ale když to ustojíš, tak oni to prostě nechají hrát vlastně a už ti to nevrátí.
11: Já mluvím o těch náznacích, kdyby Martin Pospíšil skutečně, kdyby tam byl místo něj třeba Matěj Půlkrab, tak tam strčí tu hlavu, vlastně, třeba by odešel na šití, ale mohla by to být penalta.
1: No, každopádně tady jsme slyšeli názor posluchače, respektive otázku takovou trošku návodnou, jestli zařízli artist, tak jenom tohle říkal Roman Nádvorník po tom zápase, byť oni se nemůžou vyjadřovat trenéři, tak přece jenom to z něj asi trošku šlo.
14: Všechno šlo proti nám, ale to ne, já nechci, abych si pak řečet, že jsem někde brečel, ne, my jsme soupeř dal gola, my jsme ho nedali, máme nějaký VAR, který nějakým způsobem pracuje a těžko se k tomu můžu vyjadřovat.
1: No ale to je přesně ono. Máme nějaký VAR, který nějakým způsobem pracuje. On ještě v televizi říkal, že měli nějaké instrukáže, prostě setkání s rozhodčími a že teď je to zase jiné, že tomu vlastně vůbec nerozumí.
2: Já jenom doufám, že se mi třeba teďka po tomhle mým jako vyjádření rozhodčí třeba ozvou. Já vlastně jsem nechápal, proč u toho prvního gólu Preisslera, proč volali hlavního rozhodčího, když je tam jako asistent jako, který má zodpovědnost za to říct, jestli to byl offside nebo nebyl, tak proč ho volali?
11: Nebo jestli brání ve hře, že to by měl vidět už on, jasně.
2: Jo, vlastně nevím, proč na tohle byl, chápu, že jako kontakt, tadyhle ta penalta, hlava, že jako noha nahoře, OK, ale offside, se jednalo o offside a voláme tam hlavní rozhodčího ze hřiště. A k tomu se dostanu, k tomu zdržování, tam posluchač se ptal, proč před rohem vlastně rozhodčí upravují ty hráče. Mně to vlastně taky nepřijde normální. Jo, je to jejich zodpovědnost, jestli budou někoho držet, tak je to penalta. A vlastně je pravda, že tím tu hru zdržujou ještě. Jo? A to nebylo včera jenom. To je vlastně, jako historicky neustále. Proč se držíte, pust ho, pojďte ke mně, vysvětlování úplně zbytečný. My máme teda VAR, máme to, že je připravený kopající hráč a my to zastavíme a jdeme vysvětlovat, jako hele, tady se nedržte a je to naposled a to, tak je to zodpovědnost těch hráčů, jak se v tom vápně chovají a budou z toho fauly penalty třeba.
11: A Pavle, tvůj obecný názor na video, samozřejmě tenhle zápas, to je ukázka, že jo, 16 minut se hraje v prvním poločase, vlastně třikrát hlavní rozhodčí špatně ten zákrok posoudil nebo tu situaci, takže dlouhé přezkumy.
2: Já jsem to takhle, těžká odpověď, já to jenom zlehčím zase trošku. Fakt jsem si včera při první půli Artisů ohřál oběd, otevřel brambůrky a udělal kafe, protože tam ty prostoje byly takový, že to bylo až neskutečný. A ještě se vrátím k tomu konci teda, že Roman Nádvorník byl jako rozčílený, že se nastavili 3 minuty, což pro mě je prostě nepochopitelný, když jenom 3 minuty se zkoumala ta penalta.
1: 3,5. Bylo přerušení při té penalti nakonec.
2: Tak to se omlouvám, pak byla pauza na pití.
1: To nevím, ale bylo určitě 5 střídání, no, respektive 5 slotů na střídání a ještě červená karta.
2: Takže mě to vychází minimálně, jako když budu střídmej, tak 5 a 3 jako je...
1: Pane učiteli, už je čas, už vám jde vlak, podle mě prostě jel vlak.
2: Nevím, no, je to zvláštní a musím říct, že jsem včera během zápasu vlastně až na Slávy dostal dvě zprávy takový jako smrt varů a už aby to zrušili a to, ale
1: tak na druhou stranu ty góly, které neuznal, tak uznal podle mě,
2: já jenom říkám, co jsem dostal za zprávy. Rozumím. Já nejsem toho příznivec, já si myslím, že jako já nechci říkat procenta, ale fakt jako ve většině těch případů se ukáže, že něco odhalili jako správně a že to rozhodnutí tak je. Otázkou je, jak to prostě zrychlit, protože některé ty prodlevy byly šílený.
11: Možná s jedním takovým, řekněme, nápadem, zlepšovákem přišel v našem vysílání Jaroslav Nedvěd, tedy bývalý kouč hokejové Sparty, který mluvil o tom, že samozřejmě video je i v hokeji, že zkrátka, kdyby se nerozhodlo, kdyby ten přezkum trval víc než 2 minuty, takže se to stopne a platí rozhodnutí na hřišti. Co ty na to?
2: Jo, no tak ten nějaký tenhle ten čas je odpovídající tomu, že si to za 2 minuty, když to budu dělit v rychlosti, tak si to minimálně 8x pustíš prostě a měl by si vědět, jestli to je faul, není to faul, jestli to byl offside, není offside, mělo by to stačit. Jo, s tím se dá jako jednoznačně souhlasit, ale tadyhle ten Preisslerův gól, to bylo neskutečný. Jako.
1: Ano, tak gratulujeme Baníku ke druhé výhře v sezóně, opět tedy 1-0 na PAK Artis Brno, ten na svou vlastně první výhru mezi elitou dál čeká. Tohle hodně ovlivněné utkání, výroky sudích máme za sebou a teď pojďme zase jinam.
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Tak jenom telegraficky, Pardubice Boleslav i nejméně navštívené utkání z tohoto pohledu, 2235 diváků, nabídlo 2 góly, krásný Patráka, ten se pak zranil. Nakonec vyrovnal v 75. minutě, byl psaný Boledovič vlastňák, ale teď to upravili, že to byl Martin Schubert, takže stejně jako proti Spartě dokázal skórovat. Boleslav tahala za další konec provazu, nakonec remíza. Nicméně chci se zeptat, Pardubičtí přišli během první půle o Patráka, on ve 30. v souboji o míč špatně došlápl, bohužel to vypadá na koleno, pak se zranil Solil, který hrál mimořádně na stoperu a do toho ještě odstoupil Jelínek, předtím na Slavě přišli Otanka. Mají teda bod, ale hráčů moc ne.
2: No, je to nepříjemný, no, byť Pardubice si myslím, že já nechci, že mají neomezený možnosti, ale mají určitě spoustu hráčů, který asi budou moc nahradit tyhle ty zraněný, tak ztráta Patráka si myslím, že je velmi nepříjemná, protože si myslím, že patří ke klíčovým hráčům Pardubic, ale to ukážou další kola a hlavně to vyšetření asi, jak to je vážný. Já si myslím, že Pardubice potřebovali vyhrát, že ten jeden bod je sice dobrý, ale samozřejmě oni budou všichni kolem sbírat ty bodíky, takže Není to příjemný start, ale už mají aspoň ten bod. No.
11: Patrák je velká ztráta, nejlepší střelec pardubický v té minulé ligové sezóně dal 13 gólů, je to kapitán. Samozřejmě varianty dopředu mají třeba Kahuana Viniciuse, který nastoupil včera za pardubické Bčko, Pavle, proti tvému Mostu, tak jaký dojem na tebe udělal? Asi i pardubičtí fanoušci čekají na návrat Ryana Mahuty, který hrál taktéž, tak jak na tom byli tito dva.
2: Jo, tak bylo vidět, že tam samozřejmě jsou nějaký předpoklady. Na druhou stranu, já jsem se bavil s klukama tam s pardubickýma před zápasem, tak oni s nima netrénovali vlastně, takže i pro ty hráče prostě ty Bčka takhle to mají, že občas ti přijdou hráči, který vlastně ani neznají ty spoluhráče, takže je tam vidět ta kvalita individuální, ale týmově ti moc nepomůžou. Samozřejmě bylo vidět síla v soubojích a zase zkušenost takhle, já to beru z mýho pohledu, že zkušenost si zahrát proti těmhle hráčům i na úrovni ČFL prostě pro ty kluky je a můžou se srovnávat, kolik soubojů s nima zvládli vyhrát, kolik prohrát a jak se cítili. No.
1: Posloucháte desítku Pavla Horváta, máme tedy už pouze jeden tým, který nemá žádný bod, ale ještě předtím se budeme věnovat týmu, který má jeden bod, ale má tak jednoho výjimečného hráče, bohužel limitovaného.
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Bohužel pro ten klub Slovácko Sigma 1-2, téměř 4,5 tisíce diváků, vidělo dva góly Sigmy, ta první rozehraná standardka, Jonaška to takhle asi chtěl na silu, ne, který to pak
2: já
1: dal Urvinkovi.
2: Já si myslím, že jestli to byl Dominika, ne, jestli to je Dominik Janošek, tak jeho troufnu si jich nejsilnější zbraň jsou standardní situace a takovýhle hráče chce Šumíče a vyšlo to.
1: Perfektní kombinace Sigmy, Barát, Beran, zapojoval se právě Janošek, Takáč nebo pak Sejk, který připravil do prázdné Barátovi gol 67. Ale pak vlastně jsou zvláštní utkání, kdy přijde jeden hráč a úplně to změní. Bylo to pro Slovácko bohužel až 73. debut Lukáše Vorlického.
2: A málem to stačilo.
1: Málem to stačilo, no. Asi za 4 minuty udělal gol vlastně pro, teď nevím, Dubuj si ho,
11: no.
1: Když Sila si myslel, že už to je asi v autu, tak to tam ještě Vodlický prdnul a poměl sám šance dvě a ta poslední, úplně poslední akce kop zápasu vlastně Vodlický a zákrok Koutného, to bylo něco neskutečného.
2: No tak já jenom spíš, tohle je jasný, ale vlastně ty se na něco chystáš, máš, každý hráč si troufnu říct, že má nějaký jako herní plán, když to přeženu, no a pak ti přijde někdo, kdo umí fotbal, teď bez ohledu na ty ostatní hráče a celý ti to změní prostě tou kreativitou, tou, jak vidí situace, tou, jak je schopný je řešit a to radost se na to koukat. Já jenom doufám, že bude prostě Lukáš Vorlický co nejvíc zdravý, aby Slovácku pomohl, protože samozřejmě ten bodový zisk taky je tristní, ale v úvozovkách on o tom i mluvil na té tiskovce, zase mluvil jak kniha, on mi to promine, to není ve zlým teďka, vlastně všechny věci, které on vypustí z pusy, tak jsou většinou logický a mají hlavu a patu, my na to nejsme úplně zvyklí fotbalisti samozřejmě, teď to trošku schazuju, na to naše řemeslo, ale je to hezký se na ně koukat na hřišti a pak ho poslouchat ještě, když si to zhodnotí. Já si myslím, že to je klíčová věc i pro Slovácko, jestli on bude na hřišti, čím víc času bude on na hřišti, tak tím větší šanci budou mít sbírat body.
11: Na Vorlickém je vidět, jak strašně si věří. No, v tom vlastně pozápasovém rozhovoru mluvil o tom, že když se dá alespoň částečně do pořádku, tak ví, že je schopný prostě ty šance svým spoluhráčům vytvořit.
2: To je hrozně taky zajímavý, že vlastně tenhle hráč, který já to nevím, ale asi si myslím, že nebude prostě trénovat všechno naplno, nehraje všechny zápasy, většinou třeba vždycky chvíli nehraje a pak jde hrát a furt je dobrý, to je prostě neskutečný, protože z vlastní zkušenosti vím, že když prostě nějakou dobu nehraješ 3-4 týdny a pak tam vlezeš, tak ti prostě chvíli trvá, než se jako zorientuješ, tak nějak to tempo té hry chytneš a on tam vleze a prostě to umí. No,
11: moc bych si přál, aby zůstal zdravý, jinak Slovácku, když tedy zdraví bude, extrémně pomůže. A ty jsi mluvil, jak Lukáš Vorlický mluví vlastně jako kniha, tak jsem si vzpomněl na Lukáše Hulku na včerejší pozápasové tiskové konferenci v Liberci, kdy když tiskový mluvčí dá pokyn k tomu, aby ten daný respondent zhodnotil zápas, tak mezi hráči je to, já nevím, 20 sekund. většinou, tak Lukáš Hulka spustil asi dvouminutový monolog, na čež mu Tomáš Černogurský, mluvčí Liberce, poděkoval za stručné hodnocení. Takže byla to také vlastně příjemná změna, nechci říkat změna, protože těch hráčů, kteří velmi dobře mluví, je víc, ale toto byl tedy extrém.
1: Jo, no právě tam u Lukáše Vodlického je taky dobrý vypíchnout, říkal po zápase pro televizi OnePlay, že trenér Hapal křičel na své svěřence, ať mě hlídají. Že už se ho všimli a on to se vlastně nebojí přiznat. Uvidíme, jak to bude.
11: Můžu no. Do toho skočit, když mluvíš o těch pozápasových rozhovorech, tak jsem chtěl vyzdvihnout češtinu olomouckého stopera Luje Lurvinka, která byla velmi roztomilá.
1: Roztomilá, ano. Zatím takhle krásný příměr právě roztomilá, ale bude lépe.
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Tak a máme tady poslední zápas, můžeme si rovnou pustit ohlas trenéra vítězné strany Martina Hyského. Plzeň porazila Zlín 3-2 a má první ligové vítězství v sezóně.
15: Je to pro nás obrovský povzbuzení a já věřím, že i přesto, že určitě nejsme spokojení s tím, jak to v některých těch situacích vypadalo, tak že to nejdůležitější, co je, tak to bylo vítězství, to jsou 3 body a ty máme. A věřím, že tohleto vítězství, který bylo vydřený nakonec, tak že nám dá trochu víc klidu a trochu víc sebevědomí do těch dalších dní a do těch dalších zápasů.
1: Trochu asi tvrdí, že Martin Hyský neprocházel minulý rok zápasy, jak to bylo, ale 28. září 25 Plzeň doma prohrála se Zlínem v 10. kole 0-1 a po tomhle zápase skončil Miroslav Koubek. Člověka napadlo po tom velmi těžkém startu, aby se něco neopakovalo. Minimálně ta porážka. Pavle, Plzeň, Prince Adu, nasazení se ukázalo. Takhle ty trenérské tahy, ty 3 změny, i Ladra, který vlastně byl u 2 gólů Plzně, tak se ukázalo i vyndání vlastně Prepsla, který bývá hodně u gólu inkasovaných poslední dobou.
11: Můžu na tebe, Honzo, navázat. Já se chci taky Pavla zeptat. Je to moje vlastně hlavní otázka z tohoto zápasu. A jestli si to zažil někdy ve své kariéře, jak je možné, že Prince Adu jednou vypadá jako útočník, který nemá co dělat v české lize a pak měsíc je schopný se ploužit po trávníku absolutně bez zájmu, jakože ho to nebaví?
2: Já ho neznám samozřejmě, je to vždycky o nastavení toho hráče, možná, že je potřeba, v tomhletom jsem zažil trenéra Jirku Kotrbu, který tady taky vlastně byl už, on to pak s odstupem času jako i pojmenoval umělý dusno. Jo, že ty musíš toho hráče prostě držet v nějakém tlaku, aby on prostě byl schopný opakovat ty nejlepší výkony a mně přijde, že Adu je tenhle ten hráč, který to umělý dusno by měl zažívat vlastně nepřetržitě, protože souhlasím s tím, že někdy je to opravdu na přes držku, když to řeknu takhle, a někdy tleskáš každému jeho doteku, protože on je schopný obejít 1, 2, 3 hráče a prostě být produktivní. Takže a to byl tenhle zápas prostě se Zlínem, který jemu vyšel. Na druhou stranu, já teďka už jako odbočím, je zajímavý, že většina hráčů, teď já si myslím, že třeba jenom Páťa Hrošovský pro mě snes nějaký jako měřítko toho, jak ty kluci plzeňský můžou hrát. Určitě tam prostě něco tam není jako v pořádku. Četl jsem takový článeček o Sašovi Sojkovi. Jo, mně přijde jako pokornej kluk. Nemyslím si, že on by byl ten hráč, který by jako vyváděl

0: defenzivní chybu tohoto charakteru, kdy to vlastně naleje Apiahovi.
1: Tak, taky nemá tu formu, jako jo, taky nemá tu formu, jako Memič taky je výborný, ale taky prostě měl daleko víc situací, kdy byl nebezpečný. Samozřejmě se na Plzeň ty soupeři připravují, ale to se připravovali i před půl rokem, jako, takže v tom bych úplně rozdíl neviděl, rozdíl je v té formě těch hráčů, ale není to jenom v té Plzni. No.
0: Ale nejhorší ligová defenziva, 11 gólů inkasovaných za 4 zápasy.
1: No, tak
0: Teplice mají 10, tak je tam ta vzájemná remíza 5-5.
1: Pokud dostáváš takovýhle góly, no tak jako to by si se zbláznil, to můžeš jako, teď já to vidím z té druhé stránky toho trenéra, ty se připravuješ, já nevím, teď dobře, hraje Orlický, tak Bacha umí tohle, hraje Hůlka, je silný ve standardkách, no a pak si do Sky vezme balona a dá takovouhle malou domů, no tak jako to se můžeš připravovat na co chceš. No.
0: Poslední věc, Zlín je tím posledním týmem bez bodu, který zatím nebodoval, příští zápas hostí v sobotu doma Liberec, a když naposledy padal tedy v roce 24, tak na úvod té sezony čekal na vítězství do 6. kola. Vypadá to špatně pro Zlín?
1: Tak já budu trošku optimista. Zlín většinou jako to rozjede, nabere body na podzim a pak jako skomírá, tak třeba teďka kluci si to nastartovali opačně, že zkusí jako malinko si načíst tu ligu ze začátku.
0: Povolíš, přitáhneš prostě.
1: Nahodit a pak soupeře jako vytáhnu jako rybičku.
0: To rádi ve Zlíně slyší, že Pavel vidí jako optimista, že to v klidu ještě půjde. Držíme palce českým zástupcům v Evropě, protože Plzeň teď neuvidíme v lize, odkládal zápas Hradec vzájemný. Plzeň bude hrát na Červené zvezdě, Hradec Králové bude hrát na Panathinaikosu a Jablonec bude hrát na Rangers. Všechny tři týmy venku ve čtvrtek a pak další čtvrtek doma odvety, tak ať to jde. Držím palce Lukáši Michalíkovi, ať mu to dneska hezky všechno ubíhá a ať se prodávají ty trika, teda s těmi psy.
2: Díky, krásný den, budu se snažit.
0: A že začneš prodávat teda. Tak a Pavel Horvátovi moc děkuju a taky mu přeju, ať má srdce ne na triku.
1: Díky Honzo, bylo to krásně řečeno, hezký den.

retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.